smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní sály.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
1: Suchý mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
4: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže jo. Já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
1: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba, kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali?
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, no. Jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
4: já doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasi jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
5: Moc rádi. Dobré odpoledne, dobrý večer.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady.

0: Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
1: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
0: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
0: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
0: No je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
0: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
0: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
1: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
0: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
1: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
0: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
1: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží Otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
0: A... No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo se zpnou, že se to jako nehodí?
1: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
0: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
1: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
0: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
0: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
0: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
0: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
0: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
0: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
0: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jde za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potlesk a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu, takže ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet.
7: Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
8: Pozorovat život a cvrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastišné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou, s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No, on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo. Tak to je těžké někdy vymyslet, takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit, že
0: text.
1: Ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale, jo. Ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karvina. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tak já byl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahujou samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na ty druhé, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám. No jasně, ale... Předpokládám, to byl svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ty, ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já
0: zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičky boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky. Lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
1: ne.
0: nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Tentokrát

0: přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900, buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma pana.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zeloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a chtěl bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Přespade mi je kousek.
2: No vydá.
4: No on má, já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten... David Dale, to je jak husky, když běžíš diváčku flonk tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty, jak nemají signál a hledají signál.
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty haupny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
1: Humoriáda.
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
9: Ano.
2: Dobře, na cestě kam? Domů.
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76. Mně to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně.
9: Děkuju.
2: No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chrán pámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze záznam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme hlasovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec s těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochlada, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši...
3: Pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba když máme několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, jaksi. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je taky dost nekrásný.
3: Jaksi záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: To jsme vysvětlili
3: zevrubně.
4: Dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala? To by byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Venčura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze, anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám
4: děkuji.
5: Doma potečku.
4: Máte jo, sakr.
1: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, paní Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych si taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: Do kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
9: Ale?
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že mánička.
8: Hurvajs.
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humor Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne, ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí. No. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ohrali doma.
4: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale já jsem byl na Hrvínkově jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček jsem miloval i s Pejbou a Zorvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Mm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy ze slem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, k losování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libore, já jsem se tě chtěl zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dni v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš.
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a tak taky ne. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvať zpěváčka Jana Kocianova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký má ujetobus, kde ho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa na vesej strom. Načiň sa smelej, začni, a živa budeš mať si začni hlavu starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí 4, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No,
1: Petr.
4: Gratulujeme, ale ty zbývající 3 mě teď nemají rádi.
1: Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Školy v Pardubickém kraji mohou žádat o dotace na bezplatné stravování pro vybrané žáky a studenty. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, pak podle ministryně Schillerové začne klesat. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk a snížili stav finálové série na 1-2. A počasí v kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Až do konce června mohou mateřské, základní a střední školy v Pardubickém kraji žádat o dotace na obědy zdarma pro příští školní rok. Pomoc je určená žákům a studentům, kteří jsou ze sociálně slabých rodin a nemají peníze na školní stravování. Kraj plánuje rozdělit školám asi 11 milionů korun.
2: V tomto školním roce dostává obědy zdarma 1200 dětí a žáků z 84 škol. Nárok na podporu mají žáci z rodin nezaměstnaných a samoživitelů, anebo z rodin zatížených dluhy a exekucemi a růstem životních nákladů. Program má snižovat riziko sociálního vyloučení a zlepšovat stravovací návyky u dětí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Po dvouleté rekonstrukci se o víkendu znovu otevřelo veřejnosti muzeum v Moravské Třebové. Návštěvníkům nabízí zcela novou tematicky členěnou expozici, která přibližuje nejen historii města a regionu, ale také příběhy a zajímavosti z různých koutů světa. Jak expozice vznikla a co v ní lidé uvidí, vysvětluje muzejnice Lucie Žáková.
3: Především jsme tu expozici rozšířili a doplnili o předměty, které nejsou tedy jenom z cest kolem světa, ale týkají se i Moravské Třebové. Jako například portréty významných osobností, archiválie anebo sochy.
0: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně Alena Schillerová z Hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát také počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Sport. Pardubičtí basketbalisté poprvé uspěli ve finále Národní ligy proti Nymburku. Ve třetím zápasu ho na své palubovce porazili 79-78 a snížili stav série na 1-2. Více k utkání dodává hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar.
4: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předmě na druhém poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takový žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě někteří ty míče se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já vždycky nevěřím na štěstí. Jak jsme prohráli v Nymburce, jsme se zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale nesmím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes bude jasno až polojasno, večer čekejte od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, je pondělí 8. června, začíná 24. týden roku 2026. Za chvíli zamíříme za pokladem, který vykopali sudečtí Němci v pohraničí v roce 1956. Ale byl to poklad, který sami zakopali asi 10 let předtím, když šli do odsunu. Zapomenutý a skoro neuvěřitelný příběh vykutal reportér Českého rozhlasu a za pár chvil vám ho převypráví. Tak si o tom rozhodně poslechněte víc. No a z muziky nás čeká třeba Věra Špinarová nebo Pokáč, Jiří Korn a na začátek ranního vysílání Václav Neckář. Vám všem přejeme pohodový poslech a taky úspěšný start do nového dne i týdne. Ať se daří.
1: Dobré ráno.

0: 4 minuty a bude 17:15. My chystáme další zprávy do vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Uslyšíte je přesně o 17:30. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu, píší agentury. Izraelské údery jsou nejspíš reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Izrael přistoupil k úderu na Irán, ačkoliv americký prezident Donald Trump vyzval izraelskou vládu, aby na útoky neodpověděla. A taky ještě izraelská armáda uvedla, že zaznamenala vypálení rakety z Jemenu, která letí směrem k izraelskému území. V Tel Avivu byl vyhlášený poplach. Všechno pochopitelně dál sledujeme. Teď ale slíbené pokladové téma. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jenom základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jenom tečka na mapě. Právě odtamtud pochází německá rodina Heliny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Reportér Lubomír Smatana paní Helenu navštívil, ta teď bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, rozené Štovaserové, skončila ve sběrně.

0: pamatovat nemůže, stává z křesla a ze skřínky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
2: Takže tady někde vykopala to vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem.
2: Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
2: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
2: Jako, že jste tu doma zase.
1: Já jsem tady doma.
2: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jeho rozhlasu Pardubice 3 minuty po čtvrt na 6 arménský premiér Nikol Pašinian se podle agentury Reuters dnes v noci označil za vítěze parlamentních voleb. Jeho strana Občanská smlouva má podle částečných výsledků velký náskok před opoziční silnou Arménií. Pašinian v poslední době prosazuje zbližování s Evropskou unií. Druhé kolo prezidentské volby v Peru směřuje k těsnému výsledku. Podle prognózy agentury Ipsos má mírný náskok levicový poslanec Roberto Sánchez. V částečných volebních výsledcích zatím vede krajně pravicová politička Keiko Fujimurová, píše o tom agentura Reuters. A ve volbě předsedy fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez, píše agentury. Klub ještě oficiální výsledky nezveřejnil, tak i to budeme sledovat, jak to všechno dopadne. No a v našem kraji nás budou zajímat informace od odvolacího soudu v Pardubicích, který by měl vyhlásit rozhodnutí v případu žaloby o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem v katastrálním území Cotkytle. Podali příslušníci rodu Lichtensteinů žijící v Lichtensteinském knížectví a dědici původního vlastníka. Okresní soud v Ústí nad Orlicí jejich nároky zamítl. V 11 hodin začíná jednání rady Pardubického kraje. Na programu jsou třeba záležitosti společností, ve kterých má kraj účast, anebo investiční akce. V 17 hodin zasednou zastupitelé v Hlinsku na radnici. Program rozpočtová opatření, účetní uzávěrka za rok 2025 a taky poskytování dotací. Ve stejném čase bude i zasedání zastupitelstva v Letohradu. U nich, tedy u zastupitelů letohradských, je na programu prodej a směna pozemků, studie odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod z lokality Kunčice, Amerika.
1: Počasí.
0: Letní teploty nás budou provázet začátkem nového týdne v Pardubickém kraji. Naměříme až 28 stupňů Celsia, na horách to bude do 20. Na obloze jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Vítr slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní. Dnešek ještě beze srážek.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Tak jestli pak vyhlížíte dnešní počasí, je totiž 8. června, svátek slaví Medard. V českém kalendáři se jedná o méně časté jméno, ale Medarda, patrona sedláků, vinařů a ochránce úrody, zná určitě každý, tedy to známé řečení Medardova kápě 40 dní kape. Tak si o těch kapkách teď něco povíme s dětmi a redaktorkou Českého rozhlasu Pardubice Terezou Brázdovou.
2: Co to znamená, když se řekne, že mží?
3: Tak to nevím.
2: Něco padá z nebe.
4: Já vím. Padá třeba prší.
2: A kde se ten déšť vlastně bere?
4: Já vím, že voda se potom ozývá, když je sluníčko, udělají z toho mráčky, potom začne pršet a potom znovu udělají z toho mráčky.
5: Slivák.
4: Kouska.
2: Máte rádi déšť nebo ne?
6: Jo, protože aby neměli tětičky vodu, tak tam by nebyl kyslík venku.
4: Aby potom jsme mohli sbírat ty kytíčky.
2: Zažili jste někdy obrovský slejvák?
6: Jo.
7: Já jsem u sebe doma, ještě že jsme byli doma, protože ono to začalo, když jsme byli už dávno doma.
4: U nás byla bouřka, byly tam pěkný blesky.
2: A proč se říká, když někdo promokne až na kost? Co to znamená?
4: Já vypromoknu mu to až tady.
8: Protože to je strašně

0: Je pondělí 8. června, další zprávy přináší Michaela Spáčilová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubický kraj nechává postavit nový dřevo-betonový most v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku. Přemostění vzniká rakouskou metodou. V Pardubickém kraji je most první svého druhu. Podrobnosti ve zprávách v 6 hodin. Archeologický výzkum na trase budoucího jihovýchodního obchvatu Pardubic potvrdil pravěké osídlení Pardubiček. Archeologové na místě odkryli stovky historických objektů. Mezi nejzajímavější artefakty patří bronzové předměty, pravěká studna, ale také stopy sídliště a hrobů z období popelnicových polí. Zastupitelé Deštného v Orlických horách se dnes odpoledne sejdou ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na veřejném zasedání. Jednat budou například o územním plánování, bytovém hospodářství nebo povodňovém plánu. Schvalovat budou ale také uzavření druhého stupně základní školy. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Svědčit bude také Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Na řadě je sport. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. Kateřina Siňáková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru a radovala se z 11. deblového titulu nejvyšší kategorie. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stavební práce částečně uzavřely silnici číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi. Na úrovni spojila je v délce 80 metrů zavedený kyvadlový provoz. Omezení je plánované do 21. června, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Oskar Hess má před sebou druhé vydání Osobností Česka. Dnešním hostem bude herečka Naďa Konvalinková. Ukázka tady bude ještě do 6. hodiny a celý pořad ve vysílání po 13. hodině.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán, mé vlastní oči

0: Tolik Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 8. června, 5,5 minuty před 6:15. Teď zdravíme od dnešních novin s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: O střední školy v Pardubickém kraji mají velký zájem žáci z jiných regionů. Přibližně 32% všech podaných přihlášek v prvním kole pocházelo od zájemců z jiných krajů, což je druhý nejvyšší podíl v celém Česku. Celkově v prvním kole uspěla většina uchazečů, do čtyřletých a kratších oborů se dostalo 91% dětí. Z hlediska oborů roste zájem o ty maturitní s odborným výcvikem a nově taky o stavební, pedagogické a nebo gastronomické obory. Naopak klesá poptávka po strojírenství, IT a bezpečnostních oborech. Největší přetlak letos zaznamenalo vojenské liceum v Moravské Třebové, Pardubická gymnázia Dašická a Mozartova a nebo pedagogická škola v Litomyšli. My jsme k tomu měli i celý speciální pořad O čem se mluví, kde byl hostem krajský radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel za 3PK. Záznam rozhovoru najdete na webu pardubice.rozhlas.cz a taky článek o středních školách v dnešním vydání Mladé fronty dnes.
1: Historický dům na Smetanově náměstí v Litomyšli čeká rozsáhlá rekonstrukce skoro za 30 milionů korun. Město v objektu zachová služebnu městské policie a zároveň tam vybuduje 6 startovacích bytů pro mladé rodiny. Práce by měly začít v září. Památkově chráněný objekt v minulosti vlastnila rodina hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Stavební práce ovlivní také provoz venkovní tržnice. Ta teď funguje v podloubí budovy. Po dobu rekonstrukce se prodejci přesunou do podloubí před městskou knihovnou. Píše o tom Svitavský deník.
0: Komáři, respektive jejich samičky, nám krvelačním kousáním znepříjemňují pobyt v přírodě, ale taky můžou přenášet různé nemoci. S příchodem léta je proto dobré věnovat pozornost ochraně před útoky hmyzu. Jednou z možností je použít repelent. Test 9 sprejů v červnovém D-testu ukázal, že dokážou účinně ochránit před komářími bodnutími, i když po různě dlouhou dobu. Nejúčinnější repelenty chránili od 7 do více než 9 hodin a některé výrazně předčily vlastní deklarace. Nejkratší účinnost byla u přírodních repelentů. Ty umí taky odradit, ale zase rychleji vyprchají.

0: Začal nový týden, je pondělí 8. června, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice skoro 2 minuty po 6:15. Podíváme se teď krátce k sousedům do Královéhradeckého kraje. O víkendu se slavnostně otevřel kompletní cyklookruh kolem vodní nádrže Rozkoš. Projekt vznikal více než 13 let a je výsledkem mimořádné spolupráce obcí sdružených ve svazku Klacká stezka. Propojuje Jaroměř, Náchod a Polské Klacko. Trasa navazuje na Labskou stezku a patří mezi hlavní priority rozvoje cyklistické dopravy právě v Královéhradeckém kraji. Výsledná podoba trasy je kompromisem, který respektuje potřeby obyvatel, ochranu přírody i rozvoj turismu. Cyklookruh kolem Rozkoše o délce přibližně 19 kilometrů vznikal postupně v několika etapách. Dokončením posledních etap vznikl souvislý a plně funkční okruh kolem celé vodní nádrže. Součástí realizace je taky rozsáhlá doprovodná infrastruktura, zahrnující odpočinková místa, altány, servisní stanice, stojany na kola i nabíječky pro elektrokola. Tak si třeba uděláte výlet na kole okolo Rozkoše, teď už to tedy půjde o něco lépe.
1: Počasí.
0: A zpátky do Pardubického kraje, kde dnes bude slunečno a teplo, jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti, maximální teploty 25 až 28, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní, rozptylové podmínky jsou zatím nepříznivé, přes den budou většinou dobré.
1: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
2: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
1: Ano, a co ještě?
2: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
1: Taky. A to hlavní?
2: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
1: To je ono.
2: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
1: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
2: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
1: Už ve středu 10. června
2: od 9 do 12
1: se na vás těší Jitka
2: a Mirek.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Už zítra budeme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice mít dopoledne od 10. do 12. hodiny další velkou radioporadnu, tentokrát o změnách v programu Nová zelená úsporám. Dozvíte se, jak se mění podpora energeticky úsporných opatření, kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace, jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat. Ve studiu budou odborníci, už teď můžete pro své dotazy využít telefonní záznamník 221 553 780 a nebo můžete psát i přes web radioporadna.cz. Tak tedy zítra velká radioporadna na téma Nová zelená úsporám dopoledne mezi 10. a 12. hodinou. Velkou radioporadnu z našeho vysílání určitě dobře znáte, naopak novinkou jsou osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v tomhle pořadu zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. A dnešním hostem bude herečka Naďa Konvalinková. Tady je malá ochutnávka.
1: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je?
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Tak si nenechte ujít dnes po 13. hodině právě další vydání osobností Česka. Jak jste slyšeli, tak hostem Oskara Hesse bude herečka Naďa Konvalinková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj bude zvažovat stavbu dalšího dřevobetonového mostu. Horští záchranáři v Krkonoších teď nejčastěji ošetřují seniory. Pardubičtí basketbalisté vyhráli nad Nymburkem a snížili stav série na 1-2. Dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj nechává postavit nový dřevobetonový most v Dolní Červné na Orlicko-Ústecku. Přemostění vzniká rakouskou metodou, která je rychlejší, ekologičtější, ale v Čechách zatím málo rozvinutá. V Pardubickém kraji je most první svého druhu. To by se ale mohlo do budoucna změnit, říká náměstek hejtmana Ladislav Walter z ODS.
3: V případě, že se tato nová technologie skutečně osvědčí i v reálném provozu, mohli bychom podobný projekt využít i na dalších místech Pardubického kraje. Jednou z příhodných lokalit se jeví třeba obec Chornice na Svitavsku.
2: Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na turách přeceňují své síly nebo podceňují potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí záchranářů Marek Friš.
4: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
2: Izrael v noci oznámil údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery potvrdili i iránské revoluční gardy. Izraelská armáda později informovala o raketě vypálené z Jemenu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu. Americký prezident Donald Trump přitom vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla. Sport. Basketbalisté Pardubic jako první tým v letošním play-off dokázali porazit Nymburk. Ve třetím finále vyhráli na své palubovce 79-78 a snížili stav série na 1-2. První poločas přitom Východočechům nevyšel. Hodně se trápili střelecky. Problém byl hlavně ve střelách za 3 body. První dal až na 14. pokus Michal Svojanovský.
5: Přímě ani nevím, kolik jsme to měli, než jsem se poprvé trefil, ale trenér nám furt říkal, že si vytváříme dobrý situace, dobrý střely a byla to jenom otázka času, kdy se někdo trefí. Jsem rád, že to vyšlo na mě konečně, ale říkám, hráli jsme jako tým a mohl se trefit kdokoliv.
2: Čtvrtý zápas série se hraje dnes od 18 hodin znovu na pardubické palubovce.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pardubičtí basketbalisté poprvé ve finále vyhráli. Ve třetím zápasu série porazili Nymburk 79-78 a snížili stav série na 1-2. Pomohli si hlavně ve druhém poločasu. Ten první z jejich strany nebyl ideální a dokonce prohrávali i o 13 bodů. Vy jste o tom slyšeli ve zprávách. Další ohlasy nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. A za moment se vydáme do Chrudimi. Tamní útulek hledá dobrovolníky, kteří by doma na pár týdnů ubytovali kočku. Kvůli omezené kapacitě se totiž o všechna zvířata postarat nemůže. Další detaily tedy připojíme, no a z muziky nás čekají písničky, které nestárnou, třeba Krátké lásky, to bude Palo Habera, skupina Tým, taky Vokurky v podání Lucie Bílé, bude i Valdemar Matuška, ABBA a na začátek jedna novější, Hory, opět a Radeček.

0: Pondělí 8. června za 3 minuty čtvrt na 7 vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice. Izraelská armáda uvedla, že zaznamenala vypálení dalších íránských raket směrem na izraelské území. V části Izraele byl vyhlášený poplach. Další zprávy nabídneme o 6:30. A teď aktuality s chrudimi. Tamní útulek se snaží najít dočasný podnájem pro kočky. Zvířat v nouzi je totiž hodně, volných kotců naopak málo. Výzva míří na dobrovolníky, kterým by nevadilo si na pár dnů nastěhovat právě kočku k sobě domů. Reportér Josef Kopecký k tomu zjišťoval víc.
1: Jasmínka je příbarevka, ano. Laurinka je ta želvička. Táďa je zrzavobílej kocourek a Zuzanka je černobílá. To je roztomilost sama.
2: To je roztomilost největší. Koťata jsou na mlíku. My jsme teď s vedoucí chrudimského

0: Ček. Každopádně teď momentálně díky těm koťátkům tady právě tu kapacitu máme naplněnou.
1: Tím se vlastně obloukem dostáváme k té výzvě, kterou jste jako útulek zveřejnili. Koho byste potřebovali?
0: Tak, my jsme vlastně zveřejnili výzvu ohledně dobrovolníků na dočasnou péči pro kočičky. Měli by to být lidi, kteří v lepším případě nemají svoje vlastní kočičky, aby jsme je právě mohli využít k tomu, že se nám budou starat i třeba o ty nemocné kočičky, které musí být v karanténě. A bude to spočívat v tom, že nám čistě jenom poskytnou domov dočasný těm kočičkám, veterinu, krmení, všechno budeme platit my, budeme vozit kočičku na veterinu, budeme zařizovat všechno, jenom potřebujeme, aby byla možnost ty kočičky ubytovat jinde než v útulku.
1: Jste tu základní podmínku zmínila, neměla by tam být další kočka. Jsou tam ještě nějaké požadavky, třeba co se týče toho prostoru?
0: Určitě potřebujeme, aby ta ubikace pro kočičku byla vevnitř v bytě, aby se nestalo, že kočička uteče a samozřejmě pak by byl obrovský problém. Takže určitě vevnitř musí být kočička.
1: O jakém časovém období se vlastně bavíme?
0: Tak minimálně o 14 dnech, protože to je povinná karanténa, než můžeme kočičku dát do nového domova, ale jinak to samozřejmě bude závislé na tom, než kočičce najdeme zájemce vážného, který si ji vezme do adopce.
1: Kontakty najdou případní dobrovolníci na webu útulku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: ty do vesmíru, zástupců Evropské kosmické agentury, kosmického průmyslu a akademie. Bude to šance prezentovat zásadní kroky pokračující přípravy české mise na ISS a oznámení klíčových milníků tohoto projektu pro rok 2027. Tak to budeme rozhodně sledovat odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A kam se dnes můžete vydat, tak to je Institut paměti národa přímo v Pardubicích. V 18.30 se bude promítat film a taky debatovat s tvůrci snímku Uranové legendy. Objev jednou z největších ložisek uranu v Československu v 60. letech spustil novou uranovou horečku a rodil se severočeský Klondike. Do regionu přicházeli tisíce lidí hledajících peníze, práci a novou identitu. Horník se stal hrdinou, uran symbolem míru, zatímco veškerá těžba mířila do Sovětského svazu. Promítání začíná v 18.30. Počasí. Pondělek v Pardubickém kraji bude jasný až polojasný, večer od západu přibude oblačnosti, teploty dnes vystoupí na 24 až 27, na horách to bude mezi 18 a 21 stupni Celsia.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: dá.
1: Co dělat, když v balíku z e-shopu chybí formulář pro vrácení zboží? S tím nám poradí spotřebitelský rádce Českého rozhlasu Pardubice Josef Černý 7 minut před 6:30.
2: Paní Daniela bude poprvé vracet zboží koupené přes internet a ráda by věděla, jestli stačí vložit dopis do balíčku, nebo je nutno poslat ho zvlášť. Paní posluchačko, nejpozději 14. den je nutno odeslat prodejci odstoupení od smlouvy ideálně doporučeným dopisem s dodejkou. Abyste měla nějaký důkaz a zboží můžete potom poslat i později. Samozřejmě stačí vložit dopis do balíčku, ale přimlouvám se za odeslání samostatné a do balíčku vložit kopii.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Odvolací soud v Pardubicích by měl dnes vyhlásit rozhodnutí v případu žaloby o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem v katastrálním území Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Podali ji příslušníci rodu Lichtenštejnů, žijící v Lichtenštejnském knížectví a dědici původního vlastníka. Okresní soud v Ústí nad Orlicí jejich nároky zamítl. Čtvrtý pardubický obvod začal kontrolovat kondici stromu speciální metodou. Jde o akustický tomograf, který už radnice nechala vyzkoušet na lípě u hasičské zbrojnice v Měticích. Přístroj funguje podobně jako lidské EKG, kdy na základě sond na kmeni dokáže přesně odhalit skryté dutiny nebo hnilobu uvnitř dřeva. Keltský skanzen u Nasavrk na Chrudimsku se rozšiřuje o další objekt. Spolek Bojí, který areál v duchu dobových staveb vybudoval, dokončuje dům kameníka. Bude zázemím pro řemeslné aktivity během školních programů, ale třeba také pro workshopy pro dospělé. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má rozhodnout až za 2 týdny. A ještě krátce ze sportu. Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal 20-letý Putratri Ramadaní z Indonésie. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 34. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak tolik Michaela Spáčilová, aktuální zprávy. Jestli pak jste už letos ochutnali chřest, jeho blahodárné účinky budeme probírat v radioporadně po 11. hodině, kde bude bylinkářka Radka Svatošová. Přidáme i recepty. Ptát se můžete i vy na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Michala Tučného jsme připomněli v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 8.6.2026 a teď už jdeme do novin s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Obyvatelé a instituce v Pardubickém kraji loni vyzbírali takové množství elektroodpadu, které svou vahou odpovídá nákladnímu vlaku s 11 plně naloženými vagóny. Konkrétní přínosy recyklace ukazují, že se podařilo uspořit více než 1,6 milionu kWh elektrické energie, skoro 537 tun primárních surovin a nebo přes 171 tisíc metrů krychlových vody. Přestoto podle žebříčku od společnosti REMA stačí až na 10. příčku v Česku. První místo dlouhodobě drží Středočeský kraj a třeba relativně menší Zlínský kraj skončil na 4. místě a všímá si toho Mladá fronta Dnes.
0: Kdykoliv mluvil šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl o stavbě D35 ze Džbánova do Litomyšle, vždycky do projevu vložil větu o dřívějším otevření, což by byl pro řidiče vítaný vánoční dárek. Termín zprovoznění je stanovený na únor 2027. Já stále doufám a věřím, že ho uvedeme do provozu ještě v roce 2026, abychom se k Litomyšli dostali na konci tohoto roku, řekl třeba na dopravní konferenci loni v září. Z února 2027 chce stlačit dobu výstavby do konce letošního roku. To by pak znamenalo, že se řidiči z dálnice od Ostrova, kde teď souvislá D35 končí, dostali po dálnici až před Litomyšl. Zhotovitel části stavby, společnost Budimex, na stavebním kontrolním dni potvrdil, že na stavbě napínají veškeré úsilí k tomu, aby stavba dálnice byla zprovozněna už do konce letošního roku. Nejsložitější je hlavně výstavba 7 dálničních mostů o celkové délce přes 1100 metrů, napsal Mátl na síti X. Část D35 tedy může být do Vánoc, o tom píše Deník Právo.
1: A Deník N přináší rozhovor s učitelkou matematiky Evou Matějkovou. Ten řeší problém, jak právě matematiku, která žáky v Česku děsí učit. Paní Matějková rámuje věc svou studijní zkušeností. Na francouzském liceu, které vystudovala, nikdy jenom nepočítali. Vždycky museli vysvětlit, proč dělají právě to, co dělají. V Česku se na tohle moc nehraje, děti prostě něco vypočítají, jenomže kvůli tomu, že své kroky nemusí zdůvodnit, nerozvíjejí svou schopnost dané látce skutečně porozumět.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice, minutu po 6:45 v pondělí 8. června. Vzpomínkový podvečer připravili na dnešek v Africkém muzeu doktora Emila Holuba v Holicích. Začátek je v 17 hodin a vstup je zdarma. Potkat se můžete s holickou rodačkou a pamětnicí Libuší Strakovou. Bude to vyprávění a vzpomínky na život právě v tomto městě. Začátek, jak jsme říkali, v 17 hodin v Africkém muzeu doktora Emila Holuba v Holicích. Beseda s Libuší Strakovou.
1: Počasí.
0: Venku bude jasno až polojasno, večer od západu přibude oblačnosti, dnešek bude beze srážek, teploty 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní, rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat, zatím jsou spíš nepříznivé.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6.50, Český rozhlas Pardubice, pondělí 8. června. V Králíkách v Městském muzeu v 17 hodin 15 minut bude Tomáš Fabián. Seznámí vás s Kyrgyzstánem z pohledu cyklistického závodníka. Bude mluvit o závodě Silk Road Mountain Race. Začátek tedy v 17.15 v Městském muzeu v Králíkách. A v Přelouči v kulturním a informačním centru města bude výstava nazvaná Z historie motorismu a motoristického sportu na Přeloučsku ve 20. a 21. století. Tahle výstava potrvá až do 29. srpna a otevírá se právě dnes už v 8 hodin ráno. Tak to byly dva sportovní tipy a další máme z basketbalu. Zajít můžete dnes znovu na Dašickou na 4. finále nejvyšší soutěže mužů. Basketbalisté Pardubic jsou prvním týmem, který v letošním playoff dokázal porazit mistrovský Nymburk. Východočeši ve třetím utkání finále vyhráli 79-78 a snížili stav série na 1-2. Cenné vítězství vybojovali až zlepšeným výkonem ve druhém poločasu. V tom prvním jim vůbec nevycházela střelba, museli vývoj otáčet, prohrávali dokonce i o 13 bodů. Přesto se nakonec radovali z výhry. Všechno sledoval přímo na místě reportér Ota Gutwirth.
1: Pardubičtí si dobře uvědomovali, že kdyby ztratili i třetí zápas, tak by pro ně návrat do série byl už hodně náročný. Nakonec o jeden bod zvítězili a porazili Nymburk po druhé v této sezóně. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
2: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předměn na druhém poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takový žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě někteří ty míče se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já vždycky nevěřím na štěstí. Jak jsme prohráli v Nymburce, jsme se zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale dneska myslím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1.
1: Začátek zápasu se přitom Východočechům nepovedl. Šancí si vytvořili hodně, ale úspěšný zakončení bylo hodně málo. Proč tomu tak bylo, popisuje pardubický basketbalista Michal Svojanovský.
3: Ze začátku jsme byli trochu nervózní, přece jen prohráváte 2-0 ve finále, ale myslím, že jsme se pak z toho dobře oklepali a my víme, že letos s Nymburkem můžeme hrát. Pak nám hodně pomohli fanoušci, skvělá atmosféra a nic jsme nevzdávali, takže jsme bojovali do vítězného konce.
1: Pod košem a do koše to zkrátka nefungovalo. První úspěšnou trojku dali Východočeši až na 14. pokus.
2: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas bylo špatný z naší strany, my jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý. A potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a k tomu jsme vyhráli.
1: Řekl Šotnár. Radost z výhry byla velká, ale hned po skončení zápasu myslel Michal Svojanovský už na ten další.
3: My si musíme dávat pozor hlavně na obranej doskok, jejich útočnej, protože přece jen nám chybí zetky, takže nějaký ty metry nám schází, ale je to i o nás, o hráčích z perimetru, aby jsme ty míče sebrali a prostě odstavili svoje hráče a hráli fyzicky tak, jako to hraje Nymburk. A bej pořád sebevědomý, protože dvakrát jsme letos Nymburk porazili a většinou ty zápasy, když jsme prohráli, byli vyrovnaný, tak myslím si, že se není fakt na co šetřit a můžeme s ním.
1: A na co je potřeba se dál soustředit, ví dobře i hlavní kouč.
2: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu bylo, nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
1: Řekl po třetím finále hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Finálová série pokračuje na pardubické palubovce dnes čtvrtým zápasem od 18 hodin. Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře Lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na preventivní vyšetření rakoviny prsu nebude od 1. července nutná žádanka od lékaře. Začala pětidenní oprava labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem. Basketbalisté Pardubic otočili zápas s Nymburkem a ve třetím finále vyhráli 79-78. Jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je pondělí 8. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Od 1. července se ženy mohou objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví, aby zvýšili zájem o mamografický screening. V Pardubickém kraji se lidé mohou nechat preventivně vyšetřit ve Svitavské nemocnici, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
3: V současné době je oddělení na změnu legislativy platnou od 1. července připravené. Jakým způsobem se změní poptávka po mamografickém screeningu, zatím nedokážeme odhadovat. Nicméně sledujeme v posledních letech trend, kdy počet vyšetření obecně narůstá.
2: Část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je ode dneška na 5 dnů uzavřená. Důvodem jsou opravy asfaltového povrchu, který poškodili kořeny stromů. Práce potrvají do pátku 12. června. Cyklisté mohou místo objet přes městskou část Roudnička nebo po nedaleké silnici 3. třídy. Objízdná trasa není značená, řidiči i cyklisté by proto měli být na silnici opatrní. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky, jenže ho ministerstvo školství na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Dětský ombudsman postup ministerstva zatím nechce hodnotit, ale chtěl by, aby krok ještě zvážilo. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
4: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Expediční základní socioškola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k městskému soudu v Praze. Sport. Basketbalisté Pardubic dokázali otočit vývoj 3. finále proti Nymburku a nakonec ho porazili 79-78. Východočeši tak snížili stav série na 1-2 na zápasy. Domácí měli v začátku utkání problém se prosadit v útoku. První úspěšnou trojku dali až na 14. pokus. Chyb v této fázi zápasu ale viděl hlavní trenér Jan Šotnar více.
5: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas byl špatný z naší strany, my jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý. A potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a díky tomu jsme vyhráli.
2: Finálová série pokračuje 4. zápasem dnes od 18 hodin znovu v Pardubicích. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Provoz začíná sílit na příjezdech do Pardubic, a to od Chrudimi na silnici číslo 37 a od Přelouče na silnici číslo 2, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Vstoupili jsme do nového týdne, je pondělí 8. června roku 2026 na hodinách krátce po 7. Drtivá většina dětí se letos dostala na střední školy v Pardubickém kraji hned v prvním kole přijímacího řízení. O jaké studijní obory zájem roste, u kterých naopak opadá, tak to vám řekneme v souhrnu za malou chvíli. Čeká vás i Michal David, Disko příběh, Vaby Daněk, Rosa na kolejích, nebo Marie Rotrová, Karel Černoch, Pár slov, pár kroků, pár gest. A na začátku této hodiny Večírek za koncem Anna K. Taková je naše hudební nabídka, tak věříme, že budete dál poslouchat Český rozhlas Pardubice. Ať se daří a úspěšný celý týden vám přejeme.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pondělí 8. června, hezké ráno, s Českým rozhlasem Pardubice za 4 minuty bude 7:45. Naprostá většina dětí už má v tuto chvíli jasno, na jaké střední škole po prázdninách začne studovat. V Pardubickém kraji uspělo hned v prvním kole přijímaček 91% uchazečů. Asi 2/3 z nich se dostali na školu, kterou si nejvíc přáli. Podrobnosti teď probereme s naším reportérem Ondřejem Wolfem. Pěkné ráno.
1: Hezký den.
0: Kolik dětí se letos na střední školy v našem kraji hlásilo?
1: Tak i letos mohly děti posílat 3 přihlášky, celkově jich na 4leté a víceleté obory podali v prvním kole asi 19 400, což je o 1200 méně než v loni. Absolutní počet uchazečů byl podle dat kraje 7500 a těch přijatých po prvním kole je přibližně 6500. Pokud jde o víceletá gymnázia, tak tam byla úspěšnost dětí asi 60%, což odpovídá výsledkům z minulých let. No a zajímavostí je, že až 32% všech podaných přihlášek přišlo od zájemců z jiných krajů.
0: Kam se děti letos nejvíc hlásili?
1: Nejvíc na obory stavební, pedagogické a gastronomické. Stabilní zájem podle dat Pardubického kraje dlouhodobě přetrvává u obchodních akademií, zdravotnických oborů a oborů automobilních škol. Naopak zájem žáků klesá nebo klesl o strojírenství, informační technologie a bezpečnostní obory.
0: A které školy nebo obory jsou na špici pomyslného žebříčku obliby?
1: Letos to je vojenské liceum ve vojenské střední škole a vyšší odborné škole ministerstva obrany v Moravské Třebové, dále pak gymnázium Dašická Pardubice, vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl. No a velký zájem uchazečů hlásí i gymnázium Mozartova v Pardubicích, obchodní akademie Chrudim a hodně dětí se letos hlásilo i na obor bezpečnostně právní činnost na střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.
0: Tak to všechno zjistil náš reportér Ondřej Wolf. Týkalo se to středních škol v Pardubickém kraji. Tak děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice, minutu po čtvrt na osm v pondělí 8. června. Jestli máte rádi kaktusy a bylinky, tak byste neměli chybět v České Třebové v ekocentru pod Orlicko. Tam totiž začíná výstava. Konkrétně bude otevřeno ode dneška až do pátku, vždy od 8 do 17 hodin a v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Těšit se můžete na odborný výklad a poradenství k pěstování. Pro žáky je připravená soutěž a součástí akce bude taky prodej kaktusů a bylinek v ekocentru pod Orlicko v České Třebové ode dneška až do soboty. Výstava kaktusů a bylinek.
1: Počasí.
0: Právě dnes v Česku vyvrcholí příliv teplého vzduchu, ale zítra se ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se mírně oteplí, denní teploty se budou pohybovat kolem 20. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes slaví svátek Medard, ale bude slunečno a teplo. Rozhodně tedy 40 dní pršet následně nebude, pokud se tedy vyplní ty lidové pranostiky. Dnešek nabídne jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Teplotní maxima dnes mezi 24 a 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky po ránu nepříznivé, během dne dobré a vítr ten bude slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní, rychlost do 15 km za hodinu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Budek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Neapol s jejími protiklady, dialektem, vášnivostí a prudkými emocemi, ženy, jejich vnitřní svět, složité dospívání, touha vymanit se z rodinných stereotypů a postavit se na vlastní nohy. To jsou témata, ke kterým se autorka proslulé geniální přítelkyně Elena Ferrante neustále vrací. Její nejnovější román Prolhaný život dospělých, který v českém překladu vychází, se odehrává v Neapoli a je vyprávěný z pohledu ženy, přesněji dospívající dívky, která se na cestě k dospělosti musí vyrovnat s rozpadem rodiny a ztrátou iluzí o vlastních rodičích a dospělých vůbec. Máme tady tuto knihu na CDčku, tak jestli máte zájem, zkuste zavolat do studia Českého rozhlasu Pardubice a poznejte osobnost, která dnes slaví narozeniny, známe ji jako televizní hlasatelku, rozhlasovou moderátorku, hosta naší humoriády a dnes tedy slaví kulatiny. Tahle historka předcházela jejímu angažmá na obrazovce.
1: Jela jsem tramvají a pode mnou seděla taková starší paní a podala mi lístek, abych jí ho označila, tak jsem tu jízdenku štípla, podala zpátky a ona tak se na mě zadívala a říkala: slečno, vy byste se mi líbila v televizi. Že jo, mladý pane? A vedle stál pán, který mi byl velmi povědomý a říkala jsem si, já ho od někud znám, kdo to je. A pak jsem si uvědomila, že to byl Milan Friedl, který svého času uváděl hudební pořady v televizi, v československé tenkrát. A tak slovo dalo slovo, začali jsme se bavit. Ta paní, když vystupovala, jak mi udělala ostudu na celou tramvaj, protože slečno, do života, hodně štěstí, a celá tramvaj už zpozorněla. Že?
0: Koho jsme slyšeli? Poznali jste?
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice je 726 46 48 48.
0: A jak jsme říkali, hrajeme o CDčko Elena Ferrante Prolhaný život dospělých v podání Terezy Hofové. Na našem telefonu už je první zájemce, první volající do dnešní bleskovky, tak my jsme zvědaví, kdo pak byl dnes nejrychlejší. Hezké ráno.
3: Dobré ráno. Tady je Jitka z Hradce Králové.
0: Tak, paní Jitko, kdo pak to byl?
3: Já si myslím, že paní Maruška Redková.
0: Je to tak, Maruška Redková je správná odpověď, tak vám gratulujeme k výhře.
3: Děkuju.
0: Mějte se, naslyšenou.
3: Hezké ráno.
0: Díky.
3: Naschledanou.
0: Jinou hlasatelku Marii Tomsovou u nás můžete slyšet každou neděli. Archiv jejich postřehů najdete na webu pardubice.rozhlas.cz, ale narozeniny neslaví Marie Redková, abychom to nezamluvili. Tak jí přejeme pevné zdraví a ať se daří.

0: Braxton a teď Michaela Spáčilová. Další zprávy je pondělí 8. června.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický kraj nechává postavit nový dřevobetonový most v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku. Přemostění vzniká rakouskou metodou. Ta je rychlejší, ekologičtější, ale v Čechách zatím málo rozvinutá. V Pardubickém kraji je most první svého druhu. Archeologický výzkum na trase budoucího jihovýchodního obchvatu Pardubic potvrdil pravěké osídlení Pardubiček. Archeologové na místě odkryli stovky historických objektů. Mezi nejzajímavější artefakty patří bronzové předměty, pravěká studna, ale také stopy sídliště a hrobů z období popelnicových polí. Zastupitelé Deštného v Orlických horách se dnes odpoledne sejdou ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na veřejném zasedání. Jednat budou například o územním plánování, bytovém hospodářství nebo povodňovém plánu. Schvalovat budou ale také uzavření druhého stupně základní školy. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Svědčit bude také Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Na řadě je sport. Čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod v kajak krosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc zvítězila v předchozí individuální časovce. Češi v domácím prostředí získali celkem 5 medailí, nejvíce ze všech týmů. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kolony se tvoří na dálnici D11, a to mezi 11. a 8. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak tolik Brontosauři ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 8. června 6 minut před 7:45. My jsme tady s Michalou Spáčilovou a taky s novinami. Krásné ráno přejeme.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Řada českých měst se snaží omezit reklamy v historických čtvrtích i na periferii. Radní Litomyšle tvrdí, že správnou cestou je pravidelné jednání a přesvědčování majitelů prodejen. Město teď vydalo manuál nazvaný Litomyšl kultivovaná, který tomu má pomoct. V posledních letech vydalo mnoho měst vlastní manuály regulující reklamu. Často jde o výpravnou publikaci, která popíše neutěšený stav a navrhne změny. Tímto ale mnohdy končí. Litomyšl vydala verzi připomínající spíš leták s mapou, obsahuje jeden obrázek, stručný popis pravidel a kontakty na úředníky a městskou architektku. Obsahuje pár kategorických zákazů, jako je třeba umístění výdejní boxu v historickém centru a nebo otevření předzahrádek bez schválení městskou architektkou. Radí používat přírodní materiály a umírněné barvy, přimlouvá se za použití loga nebo jednoduchého názvu bez popisu sortimentu a samozřejmě brojí proti polepům výloh a oken v historické části města. To se snaží potírat všechny radnice. Tento článek najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Rock for People na letišti v Hradci Králové startuje už tuto středu 10. června. Policie upozorňuje, že nápor aut na hradecké silnice může přijít už v úterý, kdy začnou přijíždět první návštěvníci. V okolí letiště se v souvislosti se zvýšenou dopravou upraví provoz, přibudou dočasné značky, někde se sníží rychlost nebo bude platit zákaz zastavení. Hudební festival skončí až v neděli, kdy je na programu koncert kapely Iron Maiden. Festival Rock for People do Hradce Králové přinese nejen světovou hudbu, ale i zvýšenou intenzitu dopravy, také proto se na festival připravuje policie. A podrobnosti najdete v hradeckém deníku.
0: Hospodářské noviny přinášejí rozhovor o působení umělé inteligence v marketingu. Expert Zdeněk Ševčík tvrdí, že bez kreativních lidí se marketing hned tak neobejde, protože ve tvořivosti a vynalezavosti má AI limity. Pokud chceme špičkovou kvalitu, pořád hraje hlavní roli člověk, který dokáže výstupy správně vyhodnotit a posunout dál. Umělá inteligence umí vytvořit text, obrázek, zvládne generovat videa, zpracovávat data, provádět velké rešerše, stahovat informace z internetu a hledat zdroje. Kvalitní nápad a jeho rozpracování ale stejně musí udělat člověk. Ten jediný se zatím dokáže dotknout srdcí lidí.

0: 8:45, pondělí 8. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice. My sledujeme aktuální dění. Izrael zasáhl petrochemický komplex na jihozápadě Iránu. Podle iránských médií byla část zařízení poškozená a teď je evakuace, píše o tom agentura Reuters. Další zprávy nabídneme v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla bezoblačná, polojasná a teploty nejčastěji mezi 11 a 8 stupni Celsia. Jaké bude počasí dnes přes den, tak to už se zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, kde má službu pan Jaroslav Tuček. Předpokládám, že Medardova kápě se asi konat nebude. Hezké ráno přejeme.
2: Dobré ráno, nebude. Dneska určitě ne. Máme tlakovou výši se středem přímo nad naším územím, takže počasí bude jasno až polojasno, s tím, že až večer potom od západu začne přibývat frontální oblačnosti, dneska ještě beze srážek. Maximální teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Vítr, ten bude pouze slabý, proměnlivý, večer potom od východu až jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlé podmínky máme teďko nepříznivé, ale v průběhu dne budou postupně dobré. Bio na stupni číslo 1, mírná zátěž.
0: Ale jinak to počasí v tomto týdnu bude trochu medardovské, ubrečené, je to tak?
2: Je to tak. Zvlněná studená fronta nás zítra bude přecházet, takže v noci budeme mít zataženo až oblačno, s tím, že ojediněle se vyskytne přeháňka nebo déšť. 17 až 14 to budou minima, vítr jenom slabý od jeho východu, ráno potom od jeho západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den zataženo až oblačno, v průběhu dopoledne potom od západu na většině území budou přeháňky nebo déšť. Výjimečně se objeví i bouřka a večer postupně srážky zase od západu budou ubývat. 19 až 22 to budou maxima, na horách 15 až 18 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Při přechodu té fronty bude vítr přechodně zesilovat a budou nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rostlé podmínky zítra dobré až velmi dobré.
0: A jak to vypadá v těch dalších dnech v tomto týdnu, co tam máme čekat?
2: Ve středu opět očekáváme, zase ta fronta se nám trošičku vrátí, takže očekáváme další srážky, na většině území déšť nebo přeháňky. Teploty už budou nižší, ty se budou pohybovat do 19 stupňů Celsia. Vlastně až do pátku očekáváme nějaké docela i výraznější přeháňky. O víkendu těch přeháněk bude míň a teploty pomaličku budou nahoru, v sobotu 22 stupňů, v neděli až 24 stupňů.
0: Meteorolog Jaroslav Tuček a my moc děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přejeme pěkné pondělí, celý týden naslyšenou.
2: Hezký celý týden naslyšenou.
0: A ještě jedna aktualita. Ropa dnes prudce zdražuje po další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Ropa Brent přidává 4,3% a je nad 97 dolary za barel.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
2: Velký bratr tě sleduje.
1: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
2: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
1: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
3: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
1: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
3: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
1: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutil 1-0!
1: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radioteka.cz.
5: Dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Střední školy v Pardubickém kraji přijaly v prvním kole přijímaček 91% uchazečů. Pardubice chtějí sdílet zóny pro řidiče a chodce také v dalších částech města. Basketbalisté Pardubic vyhráli nad Nymburkem a stav v finále snížili na 1-2 na zápasy. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Do prvních ročníků středních škol v Pardubickém kraji se v prvním kole přijímacího řízení dostalo 91% uchazečů. Asi dvě třetiny z nich na školu, kterou si nejvíce přáli. Informuje o tom hejtmanství. Přibližně třetina přihlášek na střední školy letos došla od zájemců z jiných krajů.
3: Děti se letos v prvním kole přijímacích zkoušek nejvíc hlásily na obory stavební, pedagogické a gastronomické. Stabilní zájem podle dat Pardubického kraje dlouhodobě projevují o obchodní akademie, zdravotnické obory a obory automobilních škol. Naopak zájem žáků klesl o strojírenství, informační technologie a bezpečnostní obory. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Pardubice plánují rozšíření sdílených zón i do dalších míst. Od jara funguje pilotní projekt za Východočeským divadlem, kde řidiči i chodci používají celou šířku ulice. Nikdo už nemá svůj vlastní vyhrazený pruh nebo chodník. Auta i kola tam proto jezdí velmi pomalu a chodci mají absolutní přednost. Město už teď hodnotí dosavadní výsledky velmi pozitivně a tak zvažuje zavedení režimu v dalších vybraných ulicích. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes, nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22.6.
4: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby jsme to mohli zapracovat do toho mandátu.
2: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Sport. Pardubičtí basketbalisté vyhráli třetí duel finálové série nad Nymburkem 79-78. Stav z jejich pohledu je 1-2 na zápasy. Východočeši přitom neměli ideální vstup do zápasu a prohrávali v něm i o 13 bodů. Zlepšenou hrou ve druhé půli ale dokázali utkání otočit. Pokračuje pardubický basketbalista Michal Svojanovský.
5: Na začátku jsme byli trochu nervózní, přece jen prohráváte 2-0 ve finále, ale myslím, že jsme se pak z toho dobře oklepali a my víme, že letos s Nymburkem můžeme hrát. Pak nám hodně pomohli fanoušci, skvělá atmosféra a nic jsme nevzdávali, takže jsme bojovali do vítězného konce.
2: Čtvrtý finálový zápas se hraje v Pardubicích dnes od 18 hodin. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kolony se tvoří na dálnici D11, a to mezi 11. a 8. kilometrem ve směru na Prahu. Pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte tam komplikace v Reslově ulici. Bourala tam dvě osobní auta. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je pondělí 8. června, na preventivní vyšetření rakoviny prsu nebude od 1. července potřeba žádanka od lékaře. Zdravotní pojišťovny si o změny slibují, že na mamografický screening dorazí víc žen. Podrobnosti k tomuto tématu už za chvíli. Čekají vás i písničky, které nestárnou, třeba Stůj, to bude Petra Janů, Kdy se snáší déšť, Bára Baziková, Kamil Střihavka, k tomu Phil Collins, Václav Neckář a nebo teď Petr Muk. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den podle vašich představ.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pět minut a bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, v kalendáři je pondělí 8. června roku 2026. Objednat se na preventivní vyšetření rakoviny prsu bude od 1. července jednodušší. Ženy už nebudou nutně potřebovat žádanku od praktického lékaře anebo gynekologa, screeningová centra je objednají i bez ní. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a slibují si od ní vyšší zájem o mamografický screening, který je důležitý pro včasný záchyt onemocnění. Víc nám k tomu řekne reportérka Anna Svobodová. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to bude od 1. července fungovat?
1: Tak dnes to funguje tak, že ženy k preventivnímu mamografickému vyšetření potřebují žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Od 1. července už to ale nebude nutné a na screening se budou moct objednat přímo ve screeningovém centru. V praxi by to mělo pomoct například ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Například pokud žádanku vystavenou praktikem či gynekologem pacientka ztratí nebo chce zareagovat na anotaci z mamografie, že již 2 roky nebyla na preventivním vyšetření a chce se na něj objednat hned, to znamená bez předchozí nutné návštěvy dalšího lékaře.
1: Cílem změny je zjednodušit přístup k mamografickému screeningu a motivovat k němu více žen. Podle VZP to ale neznamená, že by pacientky měly vynechávat pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa nebo praktického lékaře. Právě toho se podle předsedy České gynekologické a porodnické společnosti Vladimíra Dvořáka obávají gynekologové.
3: Často jediným důvodem, proč ta žena přišla na prevenci, bylo, že potřebovala žádanku na mamograf a při té příležitosti jsme mohli realizovat další screeningová vyšetření, jako je screening kolorektálního karcinomu a karcinomu děložního hrdla. Takže nejsem si úplně jist, jestli tohle opatření něčemu pomůže.
0: Jak často by vlastně ženy měly na screening chodit a proč je vyšetření důležité?
1: Mamografický screening hradí zdravotní pojišťovny ženám starším 45 let jednou za 2 roky. Vyšetření dokáže odhalit rakovinu prsu ještě ve chvíli, kdy žena nemá žádné zdravotní potíže. Právě včasný záchyt tedy výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se při odhalení nádoru v raném stádiu vyléčí téměř 100% žen. Přesto se preventivního vyšetření stále neúčastní téměř 1/3 žen, které na něj mají nárok.
0: V Pardubickém kraji se můžou lidé nechat preventivně vyšetřit třeba ve Svitavské nemocnici. Jaké jsou tam čekací doby?
1: V akutních případech pacienty vyšetří ve screeningovém centru ve Svitavské nemocnici do týdne, jinak je čekací doba na vyšetření zhruba 4 týdny, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
4: V současné době je oddělení na změnu legislativy platnou od 1. července připravené. Jakým způsobem se změní poptávka po mamografickém screeningu, zatím nedokážeme odhadovat. Nicméně sledujeme v posledních letech trend, kdy počet vyšetření obecně narůstá.
1: Loni ve Svitavské nemocnici vyšetřili více než 9100 pacientů, z toho 4 byli muži.
0: Tak to byly aktuality, které se týkaly i Pardubického kraje a toho, jaké novinky čekají ženy od 1. července, kdy na preventivní vyšetření rakoviny prsu nebude potřeba žádanka od lékaře. A informace pro nás měla Anna Svobodová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: rozhlas Pardubice, 2 minuty po 8:45, je pondělí 8. června. Za chvíli už tady bude duo Bára Baziková, Kamil Střihavka, Když se snáší déšť. Jestli pak víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa v Česku, odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem za chvíli.
1: Počasí.
0: A pokud jde o déšť, tak ten dnes nečekáme vůbec. V Pardubickém kraji bude jasno až polojasno, večer od západu přibude oblačnosti a teploty budou vysoké 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, ale jinak ten týden vypadá docela deštivě v těch dalších dnech, což úplně nevyhovuje Jitce Slezákové. Pěkné ráno, Jitko.
2: Hezké ráno. No, tentokrát nevyhovuje. Jak tady vždycky chválím, že prší, tak chystáme přímý přenos, jedeme už zítra po obědě, ale tak nevadí, tak bude přímý přenos středeční mezi kapkami deště. Ano. Obcí na Litomyšlsku.
0: Nejste z cukru, takže to zvládnete.
2: Přesně, bude to mít svoje kouzlo.
0: No Jitko, co dnes se napídneš po 9. hodině v dobrém dopolední?
2: Podíváme se například do chrudimského útulku, který hledá dobrovolníky, kteří by si doma na pár týdnů ubytovali kočičku. Je to kvůli omezené kapacitě, protože o všechna zvířata se momentálně v útulku nedokážou postarat. Tak to bude jedno z témat. Další bylinkářka Radka Svatošová, ona teď opravdu hodně cestovala a byla v takových těch přímořských státech. Možná se tam chystáte na dovolenou a tak si budeme povídat o tamních bylinách. Co přinesou, jestli třeba je možné nebo není možné si jednu bylinku z nějaké louky vzít, tak o tom ovšem bude řečeno. A slíbili jsme taky chřest, takže i na chřest se podíváme.
0: Naše dobré dopoledne začíná po 9. hodině a provede vás Jitka Slezáková. Těšíme se.
2: Nápodobně a pohodové pondělí všem.
3: Když se snáší déšť s tmou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: divadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
0: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
0: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
2: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: Michaela Spáčilová před námi další ranní zprávy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Odvolací soud v Pardubicích by měl dnes vyhlásit rozhodnutí v případu žaloby o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem v katastrálním území Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Podali ji příslušníci rodu Lichtenštejnů žijící v Lichtenštejnském knížectví a dědici původního vlastníka. Okresní soud v Ústí nad Orlicí jejich nároky zamítl. Čtvrtý pardubický obvod začal kontrolovat kondici stromu speciální metodou. Jde o akustický tomograf, který už radnice nechala vyzkoušet na lípě u hasičské zbrojnice v Měticích. Přístroj funguje podobně jako lidské EKG, kdy na základě sond na kmeni dokáže přesně odhalit skryté dutiny nebo hnilobu uvnitř dřeva. Keltský skanzen v nás u Nasavrk na Chrudimsku se rozšiřuje o další objekt. Spolek Bojí, který areál v duchu dobových staveb vybudoval, dokončuje dům kameníka. Bude zázemím pro řemeslné aktivity během školních programů, ale třeba také pro workshopy pro dospělé. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Jednotná zkouška se už v tomto kole nekoná. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. A ještě krátce ze sportu. Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal 20-letý Putratri Ramadani z Indonésie. A počasí. Dnes čekejte jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, přes den budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou z Vysokého Mýta, stala se na 35. na úrovni letiště. Silný provoz aktuálně čekejte na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a od Hradce Králové, a to na silnici číslo 37. Tolik doprava, dobře dojeďte.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pardubická doprava bude naším tématem. Za chvíli do studia dorazí muž, který má na radnici v gesci náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
7: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hana Hegerová, Petr Habka, v pondělí 8. června, 5 minut před 8:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Systém parkování v Pardubicích od června hlásí další změny. Podle kritiků měly přijít už před několika měsíci a mají spoustu much. Proč to tak trvalo? Opravdu se doprava v krajském městě dělá koncepčně? Je návštěvnický tarif skutečně tak výhodný, jako prezentuje radnice? A kdy budou funkční všechny parkovací domy? Zeptáme se náměstka primátora Jana Hrabala z hnutí ANO. Hezký den.
1: Přeji vám krásné ráno.
0: Pardubice znovu změnili systém parkování v souvislosti s loňským rozšířením zóny placeného stání B od Štrosovy ulice směrem na východ. Novinky se týkají hlavně oblasti Židova, navazujících ulic Dašická, Luční, Nahrázy a Věry Junkové. Jak to zatím funguje? Jaká je první zkušenost?
1: Nemyslím si, že jsme ten tarif změnili, my jsme naopak ten systém rozšířili právě o tuto takzvanou nasávací nebo přidruženou oblast, s tím, že oni potom volali i obyvatele, my jsme věděli, že to přijde, neboť už dříve podobná oblast fungovala v okolí domova pro dětského domova. S tím, že my jsme si nechali tu oblast najet monitorovacím vozidlem, zjistili jsme, jaká je reálná obsazenost těchto míst po tom, co se rozšířila zóna placeného stání, a tento tarif jsme zavedli, schválila ho rada a věřím, že bude velmi využíván. První zkušenosti hovoří o tom, že už se prodávají desítky těchto karet. Tento prodej zprostředkovává dopravní podnik města Pardubic a samozřejmě nadále tuto lokalitu budeme zvýšeně monitorovat tak, abychom třeba i buď to zarazili prodej těchto karet, aby jsme nějakým způsobem neomezili rezidenty, nebo naopak další karty pustíme do prodeje.
0: Nově tady vznikla takzvaná nasávací zóna nebo přilehlá oblast. Její obyvatelé si můžou pořídit parkovací oprávnění do zóny B, byť uvnitřní nebydlí, za stejných podmínek jako rezidenti uvnitř zóny. V našem vysílání jste v říjnu loňského roku mluvil o takzvané nasávací zóně. Ten princip je vlastně totožný, o čem tady teď mluvíme. Proč to trvalo 8 měsíců, když jste vy sám tehdy mluvil o velmi problematické situaci?
1: Protože jsme potřebovali tu oblast zmonitorovat a ono ji nejde zmonitorovat během jednoho týdne, to znamená i ten náběh monitorovacího vozidla vykazoval jistá zpoždění, to znamená tím se dostalo k posunu v čase. My jsme toto projednávali i v rámci vedení města, kde jsme potřebovali mandát k tomu, jakým způsobem ten tarif má vypadat. Předpokládám, že se k němu dostaneme a zkrátka a jistě on i ten legislativní proces, kdy potřebujete různá vyjádření k tomu, když měníte nařízení, chvíli trvá. Každopádně jsem rád, že se podařilo tuto zónu rozšířit právě o tu přidruženou a pro obyvatele z těch zmíněných ulic to znamená zajímavou alternativu, protože kromě toho, že si mohou zaparkovat v sousední ulici, například v ulici Na Drážce, tak pro ně ten benefit spočívá i v tom, že díky tomu, že zóna B je tak rozšířená, tak oni mohou zaparkovat až vlastně u Chrudimky, což při dojíždění do práce pro ně může znamenat zajímavou alternativu.
0: Město zároveň zavedlo systém dlouhodobého návštěvnického parkování pro část lidí dojíždějících do zóny za prací. Jde o čas 6 až 17.30, takže se nepočítá s těmi, kteří pracují v jiných časech. Proč třeba někdo dodělal do 10 večer, už nemá možnost tam takto stát?
1: Ten, kdo dělá do 10 večer, tak si může vybrat jinou formu parkování. Máme ve městě třeba parkovací dům Arena Parking. Nicméně tento návštěvnický tarif je zejména určen pro ty, kteří dojíždějí přes den a využívají kapacity, které nevyužívají rezidenti. A neb tam dochází takovému přelévání. Podobný tarif my jsme se inspirovali Brnem, s tím, že v Brně ten tarif funguje od 6 pouze do 17 hodin. A zatímco u nás ta cena je až 10 000 korun na 365 dní, tak v Brně je 16 000 korun na jeden kalendářní rok. Čili inspirace Brnem, nicméně věřím, že ty podmínky u nás jsou pro návštěvníky příznivější. Ale zpátky k vaší otázce, my opravdu chceme prvotně chránit rezidenty. A my jsme si nechali tu oblast najet monitorovacím autem po rozšíření zóny placeného stání a víme, že tam je jistý prostor, abychom umožnili dojíždějícím zaparkovat v této lokalitě, v lokalitě B2. Opět, ten počet karet je limitován a prodává je dopravní podnik města Pardubic. My průběžně najíždíme, respektive městská policie, tuto oblast monitorovacím autem a určitě ten počet karet nebude neomezený.
0: Když má občan nemovitosti ve dvou parkovacích zónách, ale jenom jedno auto, tak si může zakoupit dvě parkovací karty, ale za tu druhou zaplatí dvojnásobnou cenu. Má to logiku?
1: Má to logiku, protože parkovací oprávnění je hlavně regulační prvek.
0: Proč si nejde parkovací oprávnění koupit na kratší dobu než 3 měsíce? V reálu využije člověk asi 62 pracovních dní a ne 90, jenom ještě taková poznámka pod čarou.
1: Ano, ale zase na druhou stranu my musíme na to se dívat svým způsobem, s odstupem a koncepčně. To znamená, kdyby to bylo tak, že si půjdu jako pro rohlíky prosu do supermarketu, tak by to úplně nefungovalo. Nicméně myslím si, že právě ty 3 měsíce jsou minimální doba, kdy člověk si může tu kartu vyzkoušet, může si vyzkoušet její benefity a pak se rozhodnout, jestli si třeba pořídí tu roční.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z hnutí ANO. Zajímá nás i další rozšiřování zón po městě. Jak to teď aktuálně vypadá? Co máte v plánu?
1: Aktuálně jsou 2 oblasti, kde musíme zóny rozšířit. Tou oblastí číslo 1 jsou Pardubičky, aneb k tomu nás i zavazuje smluvní ujednání s Pardubickým krajem, který teď, a jsem za to velmi rád, mohutně investuje do parkovacích kapacit v okolí Pardubické nemocnice. Určitě jste v Českém rozhlase Pardubice informovali o tom, co vzniká v severní části ulice Kyjevská. Dále v projekčních přípravách je parkovací dům na jižní části nemocnice pro s kapacitou 255 míst. A my v té smlouvě s Pardubickým krajem máme i ujednání, že rok poté, co oni nás vyzvou k tomu, abychom tuto zónu zavedli, tak ji zavedeme. Stav v Pardubičkách je aktuálně takový, že máme hotovou revizi dopravního značení. Tím neříkám, že hned zítra zavádíme zónu placeného stání. Tuto revizi jsme i projednali se zastupitelstvem městského obvodu Pardubice 4. Máme to projednáno s IZS, s hasiči, se záchrankou. Máme to projednáno i se službami města Pardubic kvůli průjezdnosti. A tam teď ve finále čekáme, kdy nás Pardubický kraj k tomuto kroku vyzve. Na minulém jednání rady města a kraje, které bylo společné, jsme se dohodli, že v okamžiku, kdy Pardubický kraj otevře, respektive nemocnice Pardubického kraje otevře parkovací dům, tak my obratem zavádíme zónu placeného stání v Pardubičkách tak, abychom ochránili rezidenty v Pardubičkách, protože když se tam teď pojedete podívat, tak ta situace pro rezidenty je opravdu velmi špatná a my jim chceme pomoci. Druhou lokalitou je oblast Dukly, v její severní části dopravní podnik města Pardubic staví parkovací dům Vápenka s kapacitou přes 400 míst a je nabíledni, že aby tento parkovací dům byl využíván dojíždějícími, tak je potřeba ochránit rezidenty. Chodí mi podněty od občanů zejména třeba z Volkrovy ulice, což je ta severní část Dukly, kde díky tomu, že Správa železnic postavila lávku přes nádraží, tak je to pro některé třeba z oblasti Přelouče, Chrudimi nebo Heřmanova Městce zajímavá alternativa, kdy zde nechají auto právě před domy rezidentů, přeběhnou si lávkou a jdou na vlak a pokračují směrem třeba do Hradce Králové nebo do Prahy. Takže to jsou 2 oblasti, kde zavedení zóny placeného stání je nevyhnutelné.
0: V našem studiu je dnes náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal z hnutí ANO. Za chvíli v rozhovoru pokračujeme.

0: 8 hodin 50 minut, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice. Naším hostem je Jan Hrabal, náměstek primátora Pardubic z hnutí ANO, se kterým si tady dnes povídáme. A teď se dotkneme dalšího tématu, dopravní komise. Rada města vytvořila tuto dopravní komisi složenou z odborníků, která se má vyjadřovat k zásadním problémům dopravy ve městě. Podle opozičního zastupitele Petra Klimpla z ODS se loni sešla třikrát, letos jednou, a Klimpl taky opakovaně prohlašuje, že jí nejsou předkládány k vyjádření podstatné návrhy týkající se dopravy, třeba právě ty úpravy k 1. červnu, o kterých jsme tady mluvili. Co na to říkáte?
1: Tak pan zastupitel Klimpl není členem této dopravní komise. Dopravní komise se v tomto kalendářním roce sešla tuším už dvakrát a další jednání máme svoláno na příští týden, neboť bude řešit parkovací dům u Kauflandu. A zatímco některé jiné komise, vystřeba pozemková nebo bytová, které pode mě gestčně také spadají, tak ty mají přesně daný itinerář, to znamená, že se schází, neboť vlastně jejich doporučení se pak většinou přenáší do rozhodnutí rady, tak u té dopravní komise tam je to ad hoc podle toho, jakým způsobem se vlastně postupuje v naplňování parduplánu, ke kterému se jistě dostaneme. Jinak, co se týče toho vyjádření ohledně 1. června, na dopravní komisi to bylo diskutováno tuším na podzim loňského kalendářního roku. Je pravdou, že bez usnesení, ale členové dopravní komise o tomto, že vznikne, byli informováni.
0: V některých ulicích jste zavedli zóny 30, taky se reviduje dopravní značení. Jak k tomuto se můžete postavit jako vedení města? Z čeho to vůbec vychází?
1: Toto vychází ze schváleného parduplánu, který prošel zastupitelstvem města v červnu v roce 2022. Tento materiál předložil a byl schválen díky předkladateli Petru Kvašovi, mému předchůdci, což já v tomto navazuji na jeho práci. Tento dokument je velmi obsáhlý, spolupodíleli se na něm i odborníci z dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Já jsem si dovolil vám část toho parduplánu sem vytisknout, abyste i měl představu o tom, co všechno se chystá. Když se podíváme na jeden z výkresů, tak ten obsahuje přesně oblasti, kde by měla být právě na popud odborníků zavedena zóna 30, kde naopak by měla být limitována rychlost na 40 km/h, kde naopak by měly vzniknout obytné zóny a samozřejmě, které komunikace by měly zůstat zachovány v tom stávajícím režimu 50 km/h. Dovolím si upozornit, že ta zóna 30 je trendem, který ve světě se už běžně používá zejména na západ od nás a uvědomíme si jednu věc. V okamžiku, kdy auto jede rychlostí 50 km/h, tak včetně reakční doby, tak doba zastavení, když tam třeba vběhne malé dítě, je 26 až 28 metrů. U třicítky to číslo je 13 až 14 metrů v součtu právě s reakční dobou. To znamená, já jsem třeba byl docela kritizován za to, když jsme zavedli zónu 30 v Nerudově ulici. Bylo to, myslím, že téma, které jsme spolu řešili někdy před rokem a půl dvěma, protože to byl vlastně první takový ten viditelný výstup parduplánu. A teď se tam běžte podívat. V těch parkovacích pásech je plno, neboť si jej našli rezidenti, tou oblastí se projíždí v klidu, v pohodě. A musím přiznat, že jeden člověk, respektive můj bývalý spolužák ze školy, mi týden poté, co jsme to zavedli, napsal, že jsme se zbláznili. A dva týdny poté mi napsal: Honzo, udělali jste dobře, konečně se nebojím pustit své dítě domů, protože chodí na hřiště přes ulici.
0: Naším hostem je Jan Hrabal, náměstek primátora Pardubic z hnutí ANO. Ještě se můžeme dotknout takzvané sdílené zóny v ulici U divadla, to znamená oblast se smíšeným provozem, kde chodci, cyklisté i řidiči užívají jeden společný prostor bez oddělených pruhů anebo chodníků. Město plánuje rozšíření sdílených zón i do dalších míst. Dosavadní výsledky hodnotí velmi pozitivně. Jste si jistí, že veřejnost ví, jak má fungovat sdílená zóna? Není na místě větší osvěta?
1: Podcast, YouTube pořad, informace v radničním zpravodaji, informace na sociálních sítích. Teď si dovolím trošku otočit role, jak byste si tu větší informovanost tedy představoval.
0: No tak jestli máte tohle všechno, tak je to v pořádku, ale otázka, jestli všichni se dostanou k těm informacím, jestli třeba i na místě u té sdílené zóny by neměly být nějaké další informace, aby člověk věděl, když to je taková nová věc, neúplně známá, aby se v tom orientoval.
1: Je to věc, která vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Sdílená zóna je něco podobného, ale velmi v uvozovkách to říkám jako zóna obytná. Nicméně zóna obytná se zavádí v čistě obytných částech města. Spoustu obytných zón máme třeba v Polabinách nebo na Dukle. A co se týče sdílených zón, tak ty se právě hodí sem do toho širšího středu města a ten provoz v ní je velmi podobný zóně obytné, jsou tam drobné odlišnosti z hlediska výjezdu ze sdílené zóny, kde neplatí plošná přednost, tak jako platí třeba výjezdu obytné zóny. Nicméně tento projekt vychází z mezinárodního projektu CityWalk 2.0, tím, že jsme součástí evropského programu Interreg Danube Region, tak se zavádí i v jiných městech. Vím, že to je trošku revoluční, nicméně Věřím, že pro lidi to znamená zvýšení komfortu. Vědome si, že zrovna v té lokalitě, kde máme pěší zónu na Karlovině, přimknutou Jindřišskou ulici, dále hodně lidí chodí do pasáže, tak spousta lidí tam využívá ten právě sdílený prostor a tím jsme to opatření cílí na to, aby se ti lidé tam cítili bezpečně. Neboť vlastně od ulice Karla IV. Tam vlastně je ta nábližka komunikace směrem k pasáži a i díky tomu, že tam je mnoho zaparkovaných aut, tak se nabízí, aby ten provoz tam byl velmi zpomalený. A to právě sdílená zóna nabízí.
0: A ještě se podíváme na parkovací domy. Kdy budou funkční všechny parkovací domy? Jak vypadá ten cílový stav? Víme, že se buduje, plánuje.
1: Tak v současnosti můžeme hovořit o tom, že město prostřednictvím městské firmy, hovořím o rozvojovém fondu, operuje s parkovacím domem Arena Parking, ten nabízí 442 parkovacích míst jenom pro osobní automobily, další kapacity pro motorky nebo jízdní kola. V současnosti dopravní podnik města Pardubic, věřím, že hotovo bude v roce 2027, staví parkovací dům Vápenka, o něm jsme hovořili před chvílí, ten nabídne kapacitu 407 parkovacích míst a téměř 100 míst pro jízdní kola. Dále pokračujeme v projektu parkovacího domu v Polabinách u jednoho z marketů, asi nemůžu jmenovat úplně jméno, každopádně je to mezi Polabinami a Krétou, takže všichni ví, kde se nacházíme. Tam nás čeká ve druhé polovině června důležité jednání přímo s vedením společnosti, za jakých podmínek nám umožní právo stavby na tomto místě. Dále městský obvod projektuje, městský obvod Pardubice 2 projektuje parkovací dům u 18-patrového paneláku. Tam počítáme s tím, že pak město převezme tuto dokumentaci a nechá ten parkovací dům postavit. Podobná situace, byť ne tak daleko, je parkovací dům na Dubině v oblasti Dubina centrum a nesmíme zapomenout na plánovací smlouvu se společností MHAP, která definuje i parkovací domy jak u nové multifunkční hokejové areny, tak nový parkovací dům na Hurkách.
0: Tak to říká náměstek primátora města Pardubic Jan Hrabal z hnutí ANO, který byl naším dnešním hostem. Moc vám děkujeme za všechny informace, přejeme krásný den a naslyšenou.
1: Mějte se hezky a všem přeji hezký den.
0: A od mikrofonu se loučí Jakub Malý.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj bude zvažovat stavbu dalšího dřevobetonového mostu. Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok více lidí, rozhodl o tom nejvyšší soud. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk a snížili stav finálové série na 1-2. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj nechává postavit nový dřevobetonový most v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku. Přemostění vzniká rakouskou metodou, která je rychlejší, ekologičtější, ale v Čechách zatím málo rozvinutá. V Pardubickém kraji je most první svého druhu. To by se ale mohlo do budoucna změnit, říká náměstek hejtmana Ladislav Walter z ODS.
3: V případě, že se tato nová technologie skutečně osvědčí i v reálném provozu, mohli bychom podobný projekt využít i na dalších místech Pardubického kraje. Jednou z příhodných lokalit se jeví třeba obec Chornice na Svitavsku.
2: Archeologický výzkum na trase budoucího jihovýchodního obchvatu Pardubic potvrdil pravěké osídlení Pardubiček. Archeologové na místě odkryli stovky historických objektů. Mezi nejzajímavější artefakty patří bronzové předměty, pravěká studna, ale také stopy sídliště a hrobů z období popelnicových polí. Objevy pocházejí z doby kamenné, bronzové i železné. Výsledky výzkumu zveřejnila katedra archeologie Univerzity Hradec Králové na sociálních sítích. Více lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Dosud měli na peníze nárok jen lidé, kteří si kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Teploty v Česku během dneška vystoupají až ke 28 stupňům. Odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat nejméně do konce týdne. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka mohou místy tvořit i bouřky. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů, teplej bude ve Slezsku, teploměry tam mohou ukázat až 25 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně ochladí. Sport. Pardubičtí basketbalisté poprvé uspěli ve finále Národní ligy proti Nymburku. Ve třetím zápasu ho na své palubovce porazili 79-78 a snížili stav série na 1-2. Více k utkání dodává hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar.
4: Byl to zase ten klasický zápas s Nymburkem. My jsme bojovali o 106, zahráli jsme nad naše možnosti, předměr na druhém poločase. První poločase nás výborně podržel Michal Svojanovský, byl takový žolík a vydrželi jsme v obraně. Prostě některý ty míče se přiklonili víc k nám, ale já říkám, já nevěřím na štěstí, jak jsme prohráli v Nymburce, jak jsme se zasloužili ty prohry, ačkoliv byly těsný, ale nesmím, že jsme se zasloužili vyhrát a je to zaslouženě 2-1.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta bourala v Chocni na Orlicko-Ústecku na silnici číslo 312. Nehoda se stala v místní části Hemže. A u dopravní nehody zasahují záchranáře a policie u Opatovic nad Labem na silnici číslo 324. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Medardova káp je 40 dní kape. My od meteorologů víme, že dnes nám déšť nehrozí, za to v těch dalších dnech si ho asi užijeme. Podíváme se na více pranostik, které jsou spojené s dnešním svátečníkem Medardem. Přejeme všechno dobré, při pondělku je 8. června, no a my vysíláme dobré dopoledne, právě startujeme, tak pohodový den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: My se rozjedeme jenom pár kilometrů vlastně od Přelouče, nebo i od Pardubic by se dalo říci. Tam najdeme místo, kde se dá strávit celý den. Zámek v Cholticích láká návštěvníky nejen na prohlídky historických interiérů a zámeckého areálu, ale také na rozsáhlý park, discgolfové hřiště nebo speciální okruh určený dětem. Zkrátka výletní cíl, kde si na své přijdou milovníci historie i aktivního odpočinku. Do Choltic se proto právě dnes vydal i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Pěkný den, Mileno.
2: Dobré dopoledne. Já musím říct, že tady je klasické zámecké pondělí, tudíž zámek je zavřený, stejně jako na většině ostatních zámků nebo v muzeích, takže já jsem momentálně v parku, ten je totiž volně přístupný kdykoliv. Něco z historie byl založený na místě hradeb starého zámku. Je to anglický park, který přechází v 70-hektarovou oboru s kaskádou rybníků, s prastarými duby, platany a habry, a celá ta obora je stará více než 400 let a dnes je přírodní rezervací. Jinak pokud přijdete v kterýkoliv jiný den než v pondělí, tak samozřejmě je možné absolvovat klasickou prohlídku zdejšího zámku. Ta trvá zhruba 45 minut, anebo je to druhý prohlídkový okruh, ten je určený hlavně pro děti, a v rámci něho se návštěvníci dostanou do muzea vodníků. Jeho patronem je Josef Dvořák a dozvědí se tam děti, nebo vlastně všichni návštěvníci, jaké druhy vodníků lze na našem území potkat, který je vzácný, proč je třeba vodník vltavský příbuzný s tím labským a spoustu dalších a dalších zajímavostí. A tahle prohlídka trvá zhruba půl hodiny.
1: No já slyším to ptactvo nad tebou, je to nádhera poslouchat, úplně to vidím, ten zámecký park. No a je tam taky discgolfové hřiště, což je poměrně netradiční disciplína discgolf. V čem spočívá?
2: Disc golf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem. Jeho pravidla vycházejí z klasického golfu, ale hraje se se speciálními těmi létajícími talíři, takzvanými disky. No a cílem hry je stejně jako v klasickém golfu hodit ten létající disk do koše s co nejmenším počtem hodů. Tento sport vznikl v 70. letech ve Spojených státech amerických a údajně získává stále více příznivců po celém světě. Jinak tady v Cholticích je to hřiště v parku za zámkem a je přístupné zdarma a v podstatě nepřetržitě, pokud máte vlastní disky. Pokud ne, tak se musíte řídit tou otevírací dobou zámku, protože tady sice je půjčovna, ale kopíruje právě otevírací dobu zámku.
1: Já jenom doplním, že v Cholticích se dokonce koná mistrovství České republiky v disc golfu pro kategorii Masters a turnaj bude v zámeckém lesoparku o víkendu 4. až 6. července. Ani za necelý měsíc to bude. No a my se určitě uslyšíme, Mileno, ještě za hodinu. Kam nás pozveš tentokrát?
2: To se budeme věnovat akci, která se tady v Cholticích uskuteční už v pátek a v sobotu. Bude tady velké setkání.

0: Posloucháte pondělní dobré dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. No a vyrážíme do Chrudimi. Útulek v Chrudimi se snaží najít dočasný podnájem pro kočky. Zvířat v nouzi je totiž hodně, volných koců naopak málo. Výzva míří na dobrovolníky, kterým by nevadilo si na pár dnů nastěhovat kočku k sobě domů. V příspěvku redaktora Josefa Kopeckého uslyšíme podrobnosti.
1: Jasmínka je příbarevka, ano. Laurinka je ta želvička. Táďa je zrzavobílý kocourek a Zuzanka je černobílá. To je roztomilost sama.
2: To je roztomilost největší. Koťata jsou na mlíku. My jsme teď s vedoucí chrudimského útulku Terezou Němcovou spočítali ta koťátka.
3: Jsou tam 4 koťátka, 3 holčičky a 1 kluk. Takže se sem dostala kočičí maminka, kterou jsme vlastně v půlce května přijali, a kočička nám den na to porodila 4 koťátka.
2: A to se stává.
3: A to se stává. My jsme věděli samozřejmě, že je březí, jenom jsme to nečekali úplně tak rychle.
2: Jak to vlastně vypadá s kapacitou, co se týče koček tady u vás? Kolik míst tady je?
3: Momentálně máme 6 kočičích míst. Jsme

0: Žádali o navýšení na kapacitu 10, protože opravdu to jaro je v plném proudu a koťátka budou určitě přibývat a my bychom byli rádi, aby jsme se mohli pokusit postarat o co nejvíce kočiček. Každopádně teď momentálně díky těm koťátkům tady právě tu kapacitu máme naplněnou.
1: Tím se vlastně obloukem dostáváme k té výzvě, kterou jste jako útulek zveřejnili. Koho byste potřebovali?
0: Tak, my jsme vlastně zveřejnili výzvu ohledně dobrovolníků na dočasnou péči pro kočičky. Měli by to být lidi, kteří v lepším případě nemají svoje vlastní kočičky, aby jsme je právě mohli využít k tomu, že se nám budou starat i třeba o ty nemocné kočičky, které musí být v karanténě. A bude to spočívat v tom, že nám čistě jenom poskytnou domov dočasný těm kočičkám, veterinu, krmení, všechno budeme platit my, budeme vozit kočičku na veterinu, budeme zařizovat všechno. Jenom potřebujeme, aby byla možnost ty kočičky ubytovat jinde než v útulku.
1: Jste tu základní podmínku zmínila, neměla by tam být další kočka. Jsou tam ještě nějaké požadavky, třeba co se týče toho prostoru?
0: Určitě potřebujeme, aby ta ubikace pro kočičku byla vevnitř v bytě, aby se nestalo, že kočička uteče a samozřejmě pak by byl obrovský problém. Takže určitě vevnitř musí být kočička.
1: O jakém časovém období se vlastně bavíme?
0: Tak minimálně o 14 dnech, protože to je povinná karanténa, než můžeme kočičku dát do nového domova, ale jinak to samozřejmě bude závislé na tom, než kočičce najdeme zájemce vážného, který si ji vezme do adopce.
1: Kontakty najdou případní dobrovolníci na webu útulku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: A proč je stále tolik toulavých kočiček, o tom bude řeč za hodinu v našem vysílání.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak už tady stále říkáme, svátek má dnes Medard a většina pranostik tohoto dne se týká možného deště v tento den, který by přinesl deštivé počasí v následujícím měsíci, případně přížních. Některé pranostiky říkají, že déšť na svatého Medarda přinese i záplavy, nedostatek hub a zhoubu pro obilí. Naopak, když je tento den jasný, tak to udělá radost zemědělcům. Takové méně známé pranostiky, které tady můžu vybrat, třeba kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá, nebo jaký je počasí o svatém Medardu, takové je o žních, nebo jaký den Medard zasvětí, také budou se noseči. To znamená, že ten dnešní den by se zemědělcům mohl líbit, pokud věří na pranostiky. Čerpáme ze serveru českézvyky.cz, abychom také správně uvedli zdroj. No a teď už tady máme jazykovědkyni Dagmar Maginsovou, která nám dnes řekne něco o slovu virvál. Poslechněte si, jak vzniklo.
1: Zdvojením kořené a obměnou kořenové samohlásky vzniklo v němčině ze slova fvirn slovo virvar, které jsme do češtiny převzali tak, jak bylo, a později upravili na virvál. Ono se to přece jenom s nás vyslovuje. A jedno R stačí, abychom dost expresivně popsali rámus, hluk, někdy i zmatek, nepořádek, chaos či výtržnost. Tak, jak to odpovídá i onomu obměněnému výchozímu německému fvirn, neboli zamotat, poplést, zmást. A to se zase dává do souvislosti s latinským verere, které znamenalo jednak smíkat, vláčet, tahat, jednak mést, zametat nebo vytírat a ještě básnicky pak brázdit, čeřit.
0: Zítra se zaměříme na slovo gazda. Je 9 hodin 33 minut, pondělí.

0: nůžku oranžády z červánku, to by byla jistě dobrota, ale my teď budeme mluvit o kávě, o tom, čím si ji můžeme vylepšit. Já si vylepšu každý den tady ve studiu imunitou do kávy a je to přídavek houby rejši. Je to namletý prášek, jenom takovou špetku si tam dám, je to lehce hořké a prý to funguje. Dostala jsem to od kamarádky, takový recept, tak zkouším, na chuti kávy to nepoznáte, je to jenom lehce hořké a prý podporuje imunitu. Houby rejši, však jsme tady měli tohle téma taky několikrát, ale dnes tady bude bylinkářka po 11. hodině Radka Svatošová, takže pokud máte nějaký ten bylinkový dotaz nebo experimentujete sami, tak budeme rádi s Radkou, když se po 11. hodině vyjádříte a zavoláte. Ale teď tedy k té kávě, může ji vylepšit i pomerančová kůra a nebo špetka soli. Tady jsou tipy v Babských radách.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Nevím jak vy, ale hráškové mléko, to jsem tedy ještě nikdy nepila. My si za chvíli řekneme, jak vzniká svět v měřítku 1:87. V našem seriálu se budeme věnovat železničnímu modelaření. Za chvíli.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Ujel me vlak.

0: Tentokrát si v našem dopoledním seriálu přijdou na své železniční modeláři. Miniaturní krajina, dokonale propracované stanice, mosty i vlaky, které vypadají jako skutečné. Železniční modelářství je koníček, který spojuje technickou zručnost, trpělivost i pořádnou dávku fantazie. V novém seriálu se podíváme pod ruce modelářům a zkusíme nastínit, jak kolejiště a jejich okolí vznikají. V prvním díle začneme úplně od začátku. Ještě než se položí první kolejnice, musí vzniknout plán. S Alešem Rotreklem z Chrudimského klubu železničních modelářů si povídala redaktorka Milena Vápeníková.
1: Tohle, co tady vidíme, to už je výsledek. Když se vrátíme na ten začátek, kdy ještě nic neexistuje, jak to vzniká? Co je nejdřív? Nějaký plánek?
2: Ano, je to tak. Nejdřív se musí vyprojektovat ten modul jednotlivý, aby se vědělo, kudy povedou koleje, jak bude vypadat krajina a aby to zapadalo stylově už do těch hotových dílů. Tady třeba na tom kolejišti jsou nejstarší díly z roku 2001, takže mají letos čtvrtstoletí.
1: Z čeho je to vyrobené? Co používáte?
2: Rámy jsou ze dřeva, kolej jako takovou koupíme a koleje se zasypávají modelovým štěrkem, to je taková směs drobných kamínků a krajina se potom modeluje vlastně pomocí papíru napouštěného nebo montážní pěny, skály se dělají většinou ze sádry, stromečky si motáme ze sisálového provazu, hodně věcí se snažíme dělat své pomoci.
1: Má to znázorňovat nějakou konkrétní krajinu, že tady jsme v Chrudimi, tak je to okolí Chrudimska tady, nebo je to úplně vymyšlená krajina?
2: Na kolejišti H0, které je ve výstavní síni, můžou návštěvníci vidět vlastně konkrétní místa na Chrudimsku, třeba je tam zákoutí bývalé tratě do Heřmanova Městce kolem kostela svatého Marka v Markovicích. Máme tam úplně vlastně podle skutečnosti vymodelovanou stanici Chrudim město. Je tam bývalá zastávka Chrudim vlastně transporta, dneska Chrudim zastávka a na nádraží Zitkovany můžou návštěvníci vidět budovu v Chrudimi, nádražní budovu Chrudim, která vypadala takto na začátku minulého století.
1: Říkal jste, že některé díly mají čtvrt století. Jak dlouho ale trvá vyrobit? A teď nevím, k čemu to vztáhnout. Dá se to nějak vůbec specifikovat?
2: Dá a je to záležitost samozřejmě, jak nás tlačí čas. Třeba tady před výstavou byly některé díly udělané v řádu několika měsíců, ale chybí na ním třeba ještě úplně dozelenit krajina, stromečky, nějaké detaily.
1: Takže je to práce taková, že zkrátka nikdy není hotová. Pořád je co vylepšovat, chápu to dobře?
2: Ano, ano, modelářství je o tom, že pořád člověk není spokojený a pořád je co dodělávat a vylepšovat.
0: Zítra se podíváme detailněji na zmíněný model Chrudimského nádraží.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na preventivní vyšetření rakoviny prsu nebude od 1. července nutná žádanka od lékaře. Stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu dlouhodobě špatně řídí investice do dopravy. Basketbalisté Pardubic otočili zápas s Nymburkem a ve třetím finále vyhráli. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Od 1. července se ženy mohou objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví, aby zvýšili zájem o mamografický screening. V Pardubickém kraji se lidé mohou nechat preventivně vyšetřit například ve Svitavské nemocnici, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
4: V současné době je oddělení na změnu legislativy platnou od 1. července připravené. Jakým způsobem se změní poptávka po mamografickém screeningu, zatím nedokážeme odhadovat. Nicméně sledujeme v posledních letech trend, kdy počet vyšetření obecně narůstá.
2: Soud dostal 7. stížnost na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky LPP Holding. 4 stížnosti zamítl, u 2 dosud výsledek nezveřejnil. ČTK o tom informovala mluvčí krajského soudu Hradci Králové Kateřina Jarkovská. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. V souvislosti s případem policie dosud zadržela 11 lidí. 4. pardubický obvod začal kontrolovat kondici stromů speciální metodou. Jde o akustický tomograf, který už radnice nechala vyzkoušet na lípě u hasičské zbrojnice v Měticích. Přístroj funguje podobně jako lidské EKG, kdy na základě sond a na kmeni dokáže přesně odhalit skryté dutiny nebo hnilobu uvnitř dřeva. Naměřená data z programu teď ještě musí posoudit certifikovaný arboristický odborník. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy. Plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za 1 kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ také upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvu dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let.
3: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic dokázali otočit vývoj třetího finále proti Nymburku a nakonec ho porazili 79-78. Východočeši tak snížili stav série na 1-2 na zápasy. Domácí měli v začátku utkání problém se prosadit v útoku. První úspěšnou trojku dali až na 14. pokus. Chyb v této fázi zápasu ale viděl hlavní trenér Jan Šotnar více.
5: To není ani o ty trojky, ale třeba koše spod koše. První poločas byl špatný z naší strany, my jsme byli nervózní, ale já jsem zase cítil takový ten zápas, že nám to nejde, ale bojujeme, hrajeme a to je vždycky jako důležitý. A potom druhý poločas se to otevřelo, začali jsme ty naši stěžení hráči, začali dávat ty body, které prostě normálně potřebujeme a díky tomu jsme vyhráli.
2: Finálová série pokračuje 4. zápasem dnes od 18 hodin znovu v Pardubicích.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta bourala v Chocni na Orlicko-Ústecku na silnici číslo 312. Nehoda se stala v místní části Hemže, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsou 4 minuty po 10. hodině a my pokračujeme v našem dobrém dopoledni a pokračujeme také v jízdě do Choltic. Tam je takových věcí, že by to stálo na hodinový pořad. Ani ten by nestačil. My tam máme našeho regionálního stopaře a jeden z našich posluchačů, pan Bohuslav, nám napsal, že je tam nádherný svatební platan v zámeckém parku, tak to připomínáme. A my se podíváme na nádvoří, budeme si povídat s panem Kastelánem. No a taky pro vás máme soutěž Věřte, nevěřte, zajímavá kniha. Opět, jmenuje se Z přírody na talíř. Věřím, že se bude hodit vám, kdo máte rádi bylinky. Tak pohodový poslech.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Dnešní teploty by měly vystoupat až k 28, a tak tady pro vás máme vážnější téma. Tonoucí dítě v bazénu, to je noční můra pro záchranáře. Co je pro ně zásadní při komunikaci s rodiči bezprostředně po události, to si můžeme teď poslechnout přímo od mluvčího zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefa Strašíka, kterého jsme hostili minulý týden v radioporadně.
1: My potřebujeme znát tu adresu přesně, aby pomoc mohla přijet. Chápu, že pro lidi, kterých se ptáme opakovaně na tu adresu a furt jim nerozumíme, to může být frustrující. Volající začínají být agresivní a svým způsobem my je chápeme, ale my jim nerozumíme. A záchranka nemůže vyjet, dokud neznáme adresu. Ve chvíli, kdy známe adresu, můžeme začít poskytovat tu první pomoc. Ve chvíli, kdy jsme začali poskytovat nejdřív první pomoc, tak už se adresy nikdy nedobereme a záchranka nevyjede.
0: Nebezpečné nejen pro děti jsou také plachty, kterými se voda zakrývá, aby tam nepadalo listí. Vypadají jako bublinkové folie. Do toho, když někdo spadne, tak se nedostane ven, je to velmi nebezpečné. Řešení může být podle Strašíka třeba ohrádka kolem bazénu. A pokud je dítě za ohrádkou, pak jedině pod stálým dohledem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Tak ještě jednou vzhůru do Choltic. Zámek Choltice nabízí nejen poznání historie ve svém interiéru, ale také nádhernou přírodu v přilehlém parku nebo sportovní výžití na disk golfovém hřišti. To všechno jsme už představili před hodinou a teď míříme do Choltic znovu, tentokrát s další netradiční nabídkou. Do Choltic se totiž v pátek sjedou dráteníci z celého Česka i Slovenska. Drátenické Choltice jsou jednou z největších akcí svého druhu v republice a přivedou do areálu desítky řemeslníků. V Choticích je už teď opět náš regionální stopař Milena Vápeníková, která má podrobnější informace třeba o tom, jestli už se na zámku na tohle setkání připravují. Mileno, máš slovo.
2: Dobré dopoledne ještě jednou. Tak to setkání se uskuteční teď o víkendu a je asi celkem logické, že ty přípravy nejsou jenom o tom jednom týdnu předtím, ale sahají v podstatě až do třeba začátku roku, do ledna, do února. Ostatně o těch přípravách už tady se mnou je a bude mluvit daleko povolanější člověk, což je kastelán Choltic Lukáš Rychtecký. Dobrý den.
3: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
2: Tak jak je to s těmi přípravami, jak dlouho trvají?
3: Je to běh na dlouhou trať. Vždycky začínáme tak v lednu, v únoru. Musíme vymyslet datum, které si většinou zapikáváme koncem předešlého roku. Rozsah, jak veliké to bude, kolik jsme schopni udělat kapacitu, kolik dráteníků, jestli nějaké další řemesla u toho budou a že letos budou. A hlavně dát vidět těm dráteníkům do všech možných skupin a oni se pak od ledna, od února hlásí. Připravujeme program. Jsou to takové věci, které musíme mít připravené hodně dopředu, aby jsme věděli, kolik nás bude, v jakém rozsahu a tak dále.
2: Takže pro letošek ale už tohle máte za sebou. Tak co čeká na dráteníky a na návštěvníky, kteří sem o víkendu zavítají?
3: Tak na dráteníky, jelikož to není první ročník, tak oni už vědí, co je čeká. Čeká je skvělá akce, při které se setkají buď s lidmi, které vídají tady na té akci, anebo ti dráteníci, jelikož jsou v různých skupinách a jsou to skupinky, které se znají, podporují, tak ale potkají tady i nové kolegy a kolegyně, kteří třeba vyrábějí něco podobného jako šperky nebo obrazy, sochy a tak dále. Předávají si zkušenosti a pro ty návštěvníky, no tak pro ty tady je připraveno spoustu zajímavého, jak jsem říkal, od různých ukázek toho drátování stylu, že se dají vyrábět nejenom šperky, ale opravdu sochy, obrazy, že to drátování není jenom o spravování hrnců, ale že to jsou umělecká díla, někdy je to i spojování různých materiálů s dráty a tak dále.
2: A nebudou to jenom drátenici, ale tady máme před sebou plakát, takže já vidím

0: například košíkáře.
1: Košíkář, kovářka, písář, tady si budou moct děti natisknout pamětní listy s různou grafikou, rolničkář, můžou si tady vyrazit minci, kovářka tady bude letos poprvé, takže se těšíme na ukázky kování, jsou to tvořivé dílny pro návštěvníky, tedy nejenom drátu, ale i těchto řemesel a samozřejmě i prodej, ukázky, výstava, máme tady i rekord, největší drátovaný obraz v České republice, který se tady před lety v rámci této akce vytvářel. Přijďte se podívat, bude to hrozně zajímavé.
0: Díky za pozvánku. Já jenom ještě upřesním ten čas, kdy se to koná, což je teď v pátek 12. června od 15 do 18 hodin a potom v sobotu a to je od 10 do 18 hodin. Takže pozvánka do Choltic.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Pardubice. Rád.

0: Před hodinou jsme slyšeli vedoucí útulku pro psy a kočky v Chrudimi Terezu Němcovou, jak prosí o pomoc ohledně ubytování kočiček, kterých je více, než o kolik se mohou v útulku postarat. A nedávno jsme tady spolu mluvili právě o nutnosti kastrací toulavých koček. Na to má Tereza Němcová opravdu jednoznačný názor. Zeptala jsem se jí i na to, jakými cestami se k ním ta opuštěná koťátka dostávají nejčastěji.
1: A spíše častější, že někdo ty koťátka najde, nahlásí nám je a my je poté převezmeme.
0: A kde se tak nacházejí?
1: Ale to je to různý, je to u silnice, jsou to v lese, nebo najdou lidi třeba opuštěný koťátka i na zahradě. Třeba kočičku srazí auto, koťátka tam po ní zůstanou. Je to různý.
0: Pak se dostanou k vám, co následuje?
1: Tak, pak se dostanou k nám, no a tam samozřejmě následuje, začne okamžitá péče, kontrola veterinární lékařkou, která zhodnotí, v jakém stavu se nacházejí, no a začne dokrmování, které probíhá po 3 hodinách, masírování bříška, zahřívání koťátek. Koťátka musí být v neustálém teplu, neexistuje, že by prochladly. Takže tím pádem vlastně opravdu 24/7 ve dne v noci nabíhá péče.
0: Proto všichni opakujete, všichni milovníci zvířat, kteří pracujete v těchto organizacích, opakujete, jak moc je důležitá ta kastrace, aby potom nedocházelo k přemnožování a k těmto situacím nezvladatelným kolikrát. Vy jste na to v Chrudimi docela vyzráli, že?
1: Tak, my máme v Chrudimi už 2 roky kastrační program, kde se opravdu snažíme v rámci katastru města Chrudim prokastrovávat vždycky od podzimu do jara kočičky, aby právě se to nedělo pořád dokola, aby ty vrhy nepřibývaly, aby to nebyl začarovaný kruh.
0: Daří se teda z toho kruhu už postupně vystupovat?
1: Daří se, teď za ty 2 roky už vlastně máme prokastrováno zhruba 75 kočiček a kocourů, takže si myslím, že to je docela úspěšný na to, že Chrudim není úplně tak veliká,
0: to
1: pěkné číslo.
0: Vy jste měli na to ohlasy jak kladné, tak i záporné. Stále jsou ještě lidé, kteří jsou proti kastracím, protože je to proti přírodě. A jakým způsobem lidem objasňujete, že se snažíte těm zvířatům pomoct?
1: Tak, je to pravda, setkáváme se i s těma negativníma názorama. Ta vlastně kastrace má zamezit právě tomu neuvěřitelnému šíření těch kočiček a aby jsme se přestali setkávat s těmi bezprizorními, který najdeme nemocný, zraněný u silnice. A ta kastrace tomu může hrozně moc pomoct. Ona nebude mít efekt hned, ona bude mít efekt následně, třeba v následujících letech, až to jako bude znát. A ty lidi často se ohrazují, že ano, je to proti přírodě, že to máme nechat na přírodě. Jenomže oni ty koťátka, která se narodí, tak úplně nemůžou za to, že se narodili do nevhodných míst, do nevhodných podmínek a potom třeba se může stát, že umírají neúplně příjemnou smrtí a tomu my chceme zamezit. Takže kočičky by se měly kastrovat. Ten, kdo chce koťátka účelně a ví, že se o ně dokáže postarat, tak ano, proč ne? Ale pokud ta kočička běhá po ulici a ve finále třeba ani nemá toho majitele, tak určitě není dobře, pokud se rozmnožuje dál.
0: Pokud byste se chtěli zapojit jakkoliv pomoci chrudimskému útulku, není problém si je najít třeba na Facebooku, skontaktovat Terezu Němcovou. Děkujeme za ně.

0: Nám teď nezbyde, než začít mluvit pěkně nahlas, žádné šepotání, protože se blíží naše soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme ji tady při pondělku pro vás a v tomto týdnu naše ceny do soutěží jsou velmi pestré a protože po 11. hodině přijde do studia Českého rozhlasu Pardubice bylinkářka Radka Svatušová, tak vám teď můžeme věnovat knížku, která se jmenuje Z přírody na talíř. Je z nakladatelství Kazda, podtitul Rozpoznejte snadno 100 druhů divokých rostlin. Je tady třeba slanorožec rozprostřený, pampelišky, smetánky, kozí brada, luční, krásné obrázky, nejsou tam fotky, ale obrázky a to se mi vždycky moc líbí. Ta knížka může být vaše a já se vrátím k tomu dnešnímu dni a k Medardovi. Svatý Medard, to je právě dnešní oslavenec a ten dnešní den je velmi důležitý v pranostikách. Hospodáři byli vždycky ve velké nejistotě, jak bude na svatého Medarda, protože tenhle den prý rozhodoval o všech nadějích, které rolníci vkládali na svá pole. Na Moravě byli přesvědčeni, že když na Medarda prší, ječmen se nevysype z kožíšku a pohanka v zemi hartá, to znamená odpočívá, neroste. Ale my půjdeme k té nejznámější pranostice. Medardova kápě 40 dní kape. Svatý Medard, mimochodem patron meteorologů, zemědělců a vinařů, je v křesťanské ikonografii tradičně vyobrazován jako mnich v liturgickém oděvu s mitrou, berlou a mnišskou kapucí. A právě ta kapuca je obrazně řečeno zdrojem deště, Medardova kápě. Mám pravdu? 726, 46, 48, 48. Dnes to není nějak složité, tak doufám, že se chytnete. Hned první volající, dobrý den.
2: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Krásný den, Jaromíre. Chcete zopakovat, nebo takhle ne, stačilo? Medardova kápě, 40 dní kape.
2: Takže mě jsem poslouchal.
0: Ano. A?
2: A nevěřím.
0: Ještě rozveďte, protože to je takhle, to já vás jen tak jednoduše nepustím.
2: Nevím, nikdy jsem neslyšel, že by to mělo společného s tou jeho kápí, kterou má na hlavě vlastně. Aha. A to něco jiného. Někdy jsem možná zaslechl něco jiného, ale vůbec fakt si nedovedu vybavit.
0: Takže vy si myslíte, že ta kápě, jde právě o tu kápi, Medardova kápě, vyobrazován je právě s tou kapucí a ta je obrazně řečeno zdrojem deště, vy si myslíte, že ne?
2: Já si myslím, že ne, že třeba to bude jak krakono, že tou hůlkou bude dělat ten dešť.
0: Hůlkou, dobře, já vám děkuju za rozbor a moc zdravím do Sázavy, užijte si dnešní den.
2: Děkuji moc krát, mějte se krásně.
0: Naschledanou. Další z posluchačů v tuto chvíli na lince, pěkný den.
3: Pěkný den vám přeje Míla z Brna.
0: Moc zdravíme na chatu, paní Mílo.
3: Teď jsem si vzala z lesa, hrabala jsem tam cestu, aby to tam bylo hezky, tak jsem taková udejchaná, protože jsem spěchala, co bude za kulištárnu dneska.
0: Ano, no ale tak to je úžasná činnost, to je paráda. A nějaké houby už rostou na bradle?
3: No, našla jsem včera jednoho kováře.
0: No tak aspoň tako něco.
3: Dětka
0: no. Psanýho plesnivýho. Ale tak snad pod těch deštích něco málo bude. No, bude taková radost zase. To. Uvidíme. Mm-hmm. No a co uděláme teda s tím Medardem? Mám pravdu, když říkám, že
3: myslím, že nemáte pravdu, ne. Protože si myslím, že to je o toho kapání nebo v deště nebo tak nějak, ale tou kápí to nehraju.
0: Medardova kápě, 40 dní kape.
3: Aha.
0: Dobře. Tak ještě jednou, díky za zavolání i za tu činnost, co provozujete na bradle. Hezký den.
3: Děkuju, taky přeju hezké vysílání.
0: Děkujeme. Tak to byla paní Míla. A teď ještě do třetice někdo na telefonu. A tam to bude hlasité. Dobrý den, už jste ve vysílání.
4: Aha,
0: tak to bychom, abychom se nedozvěděli něco, co nechceme, tak radši bereme dalšího posluchače. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Alna z Pardubic.
0: Ano.
5: Tak já vám dneska taky nebudu věřit.
0: Taky ne, taky jste se nechala zvyklat těmi předchozími.
5: No, Medardová kápě, 40 dní krápe, řekla bych to jako takhle, krápe, ne kápě.
0: Ne, Medardová kápě, 40 dní kape.
5: Krapé, no, ale myslím si, že to nebylo.
0: A vy byste si tam dala krapé. Aby to nebylo
5: no,
0: tak jednoduché.
5: No.
0: Dobře, dobře.
5: Takhle.
0: No tak já mám takovou radost, že se nám to tady tak hezky komplikuje. Uvidíme, co další posluchači. Paní Aleno, taky díky za zavolání.
5: Děkuji,
0: pohodový den. Mějte se fajn. Ještě jednou, já tady říkám tu úplně nejznámější pranostiku. Medardova kápě, 40 dní kape. Kdo byl svatý Medard? Byl to mnich v liturgickém oděvu s mitrou, berlou a mnichskou kapucí. A právě tahle kapuca je obrazně řečeno zdrojem toho deště. Možná, že jste se nad tím nikdy nezamysleli, tak to děláme právě teď. Můžete se ještě účastnit naší soutěže Věřit či nevěřit. studio.pardubice@rozhlas.cz

0: mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

necháme až úplně do konce dohrát tuto píseň a teď už můžeme mluvit a můžeme si říct, jak je to s tou pranostikou a s tou kápí. Medardova kápě 40 dní kape. Tak jste na tom hodně přemýšleli, hodně jste na tom pracovali. Děkujeme za všechny maily. Teď tady od paní Věry přišel poslední. Dnes výjimečně mám možnost s vámi soutěžit. Odpovědi si sice nejsem jistá, ale myslím, že to až tak pravda nebude. No uvidíme, jestli dnes něco kápne, paní Věra. Ale jinak, většina z vás, kdo jste posílali maily, tak jste věřili tomuhle rčení. Až třeba tady na paní posluchačku Majku s Chrudimi, která zase balí kufry a vzdálí se na ostrov Kréta, tak si to tam nádherně užijte a nevěří, myslí si, že kápě neoznačuje kapuci, ale zastaralé kápě znamená plášť. A já jsem právě chtěla, abyste se nad tím zamysleli, zkusili si třeba i najít někde toho světce, jak ten svatý Medard vypadal, jak je vyobrazován. Čtu tady, že je patronem sedláků, vinařů, sládků a vězňů, je vzýván proti dešti a za dobrou úrodu, jako pomocník při bolestech zubů, proti horečce a choromyslnosti. A byl to biskup a je vyobrazován s tou holí takovou a mitru má na hlavě. Žádnou kapucu teda nevidím, protože ta kápě není žádná část oděvu, ale je to opravdu kapka, krápě. Při vyprávění o medardovské pranostice například spisovatel Pavel Toufar vysvětluje jeden přetrvávající a podstatný omyl. Ctihodnému svatému Medardovi nekape z jakési kápě, nejde o kuklu nebo mnišskou kapuci, ale jde o starší vyjádření drobného deště. Paní Alena to říkala správně, krápě, když neprší hustě, spíš jenom tak krápe. Protože ve zcela původní verzi tahle pranostika zněla Medardova krápě 40 dní kape. A právě v takové podobě byla poprvé otištěna v Čelakovského mudrosloví v roce 1852. Kdo tedy nevěřil, dobře udělal. A když to počítám, máme to dneska opět půl na půl. Trošku se podařilo mě vás zmást, ale polovinu ne. A dnes vyhrává posluchačka Milena. Gratuluji. Knížka z přírody na talíř je vaše. No a teď už je tady jízda. Alice Springs a jestli si chcete o bylinkách poslechnout více i o těch středomořských, tak jste na správné adrese, protože bylinkářka Radka Svatošová bude naším hostem hned po zprávách po 11. hodině.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Střední školy v Pardubickém kraji přijali v prvním kole přijímaček 91% uchazečů. Bez práce bylo v Česku minulý měsíc téměř 356 tisíc lidí, nezaměstnanost mírně klesla. Basketbalisté Pardubice vyhráli nad Nymburkem a stav v finále snížili na 1-2 na zápasy. Dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Do prvních ročníků středních škol v Pardubickém kraji se v prvním kole přijímacího řízení dostalo 91% uchazečů. Asi dvě třetiny z nich na školu, kterou si nejvíce přáli, informuje o tom hejtmanství. Přibližně třetina přihlášek na střední školy letos došla od zájemců z jiných krajů.
2: Děti se letos v prvním kole přijímacích zkoušek nejvíc hlásily na obory stavební, pedagogické a gastronomické. Stabilní zájem podle dat Pardubického kraje dlouhodobě projevují o obchodní akademie, zdravotnické obory a obory automobilních škol. Naopak zájem žáků klesl o strojírenství, informační technologie a bezpečnostní obory. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují rozšíření sdílených zón i do dalších míst. Od jara funguje pilotní projekt za Východočeským divadlem, kde řidiči i chodci používají celou šířku ulice. Nikdo už nemá svůj vlastní vyhrazený pruh nebo chodník. Auta i kola tam proto jezdí velmi pomalu a chodci mají absolutní přednost. Město už teď hodnotí dosavadní výsledky velmi pozitivně a tak zvažuje zavedení režimu v dalších vybraných ulicích. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a také oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a v Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla. Sport. Pardubičtí basketbalisté vyhráli třetí duel finálové série nad Nymburkem 79-78. Stav z jejich pohledu je 1-2 na zápasy. Východočeši přitom neměli ideální vstup do zápasu a prohrávali v něm i o 13 bodů. Zlepšenou hrou ve druhé půli ale dokázali utkání otočit. Pokračuje pardubický basketbalista Michal Svojanovský.
3: Ze začátku jsme byli trochu nervózní. Přece jen prohráváte 2-0 ve finále, ale myslím, že jsme se pak z toho dobře oklepali a my víme, že letos s Nymburkem můžeme hrát. Pak nám hodně pomohli fanoušci, skvělá atmosféra a nic jsme nevzdávali, takže jsme bojovali do vítězního konce.
0: Čtvrtý finálový zápas se hraje v Pardubicích dnes od 18 hodin. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 650. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pondělní radioporadna je před námi, no a Radka Svatošová, bylinkářka, opět po měsíci tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Má takové bylinkové šaty, taková rozkvetlá letní louka, to je červnová. No už se na to moc těším, na to naše povídání. Radka teď hodně cestovala, byla ve Středomoří, tak nebudou chybět ani ty bylinky středomořské. Užijte si to spolu s námi, pěkný den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radioporadna.
2: Bylinková radioporadna je před námi s Radkou Svatošovou. Usmíváme se na sebe. Hezký den, Radko.
3: Krásné dopoledne.
2: Moc ráda tě vidím, no a vidím taky, že jsi lehce opálená, dobře naladěná, takže dá se říct po dovolené, nebo po pracovní dovolené.
3: No, ani nevím, jak to pojmenovat, ale my jsme poslední léta začali s našimi účastníky bylinkových kurzů vyrážet i na cesty do ciziny, kdy teda si vezmeme samozřejmě cestovku a taky je to taková vlastně dovolená, protože jsme s lidmi, které máme rádi a s kterými jsme rádi a zároveň poznáváme trošku tu exotiku, poznáváme středomořské bylinky, ochutnáváme je, povídáme si o nich, takže já teďka žiju opravdu tím Středomořím, protože jsme se vrátili z Istrie nedávno.
2: Tak my jsme měli původní námět chřest, tak tomu dostojíme. Popovídáme o chřestu, ale potom už se vrhneme na ty středomořské bylinky, na to se taky moc těším. Pojďme ale na chřest, to je taky v podstatě zahraniční bylinka, i když dříve tady u nás se hojně pěstovala, dnes už tolik ne. Z Německa pochází, nebo v Německu se hojně pěstuje?
3: No, já bych s tím chřestem vlastně měla pocit, že se ani neodchylujeme od tématu, protože on je i středozemní bylinka. Mm-hmm. On roste v zemích kolem Středozemního moře, dokonce jsem zaslechla, že v Itálii ho běžně sbírají v lese, je takový trošku tenčí než ten pěstovaný. A pokud tedy vím, tak je to naše původní jihoevropská, ale i středoevropská bylina. Nejsem si úplně teda jistá, jestli u nás je původní, ale v každém případě i u nás se dá najít v přírodě. Viděla jsem ho na mnoha místech, ale většinou má rád spíš takové ty slunné, suší kopce, teplejší lokality, ano. Takže jako třeba v Orlických horách ho nejspíš nepotkáme.
2: Ale na té Jižní Moravě.
3: Jižní Morava, ale viděla jsem ho třeba i kousek od Oblíku ve středočeském kraji. I v Praze jsem ho viděla růst na Vyšehradě a byl tam rozhodně divoce, protože tam rostl na skále. A on i tenhle ten divoce rostoucí chřest se samozřejmě dá sbírat a konzumovat, ale pozor, neměl by se sbírat v chráněných oblastech, takže samozřejmě lepší je si ho pěstovat. Ale tady bych ráda uvedla na pravou míru to, že lidé si často nedají dohromady, že chřest a asparagus je jedna ta samá rostlina. My jsme byli třeba u mého strejdy na zahradě a jemu tam rostl nádherný chřest a on vůbec nevěděl, že ho tam vlastně má. On to bral, že to je takový ten asparagus, co se dává ke
2: karafiátům,
3: jako dekorace.
2: A je to hezké.
3: Je to hezké a přitom je to i jedlá užitečná rostlina. Takže ano, tady se pěstoval se tady hodně do toho roku 1948, pak se to pěstování zavrhlo, protože ho vnímali jako snobskou rostlinu a po revoluci se k té tradici zase Česká republika začala vracet, takže jsme viděli krásný polev u Ivančic na Moravě, jsou na Mělnicku, ale do třetice, co bych ráda zdůraznila, je to, že to pěstování jeho vůbec není složité a může si ho každý pěstovat sám. Pokud mu nejde o nějaký velký množství a velkou sklizeň, tak stačí si dát pár rostlinek někde po různu na zahradě a sklízet takové ty první prýty, takové ty výhonky, které třeba v těch prvních letech mohou být hubenější, ale to vůbec nevadí. A je to mnohaletá trvalka.
2: Aha,
3: to
2: znamená, takže na nějaké slunečné místo v suší vybrat?
3: Tak spíš tak jako na půl slunce, může být i trošku stínu, ani neúplně vyprahlý, ani neúplně vlhký, prostě takové ty průměrnější podmínky v zahradě, to sluníčko by tam zasvítit mělo. A pokud chceme, aby jsme měli ty pazoušky chřestu tlustý,

0: je to prostě typický zelený chřest a ten bílej chřest, který se prodává v obchodech, tak ten se bělí, takže se na něj dávají takové keramické poklopy, takové zvony nebo nějakým jiným způsobem se zakrývá a pak se vybělí, ale nevidím v tom vlastně vůbec žádný benefit, protože že by byl křehčí, to se mně nezdá, naopak se musí loupat, protože je tam ta vláknitá slupka.
1: Chutná jinak trochu. Měla jsem možnost teď právě porovnat nedávno z Německa chřest zelený a bílý a musím říct, že ten zelený mě snad chutnal víc.
0: Jako řekla bych, že na tom se shodne většina lidí, co ten chřest ochutnává, takže za mě zbytečné ho bělit a nejlepší ho jíst tak, jak je. Receptu je spousta a uchovaly se některé už z pradávné minulosti, protože ten chřest se pěstoval a šlechtil už ve starověku. Třeba ve starém Římě si prý římští císaři nechali ten chřest vozit lodí a konzumovali ho ve velkém. Věděli proč? Stihneme ještě říct účinky, Jitku, v tomhle vstupu?
1: Řekneme si je za chvíli, protože to stojí za to. A budu moc ráda, když se nám, milí posluchači, ozvete, jestli chřest pěstujete, tak jak vám jde, třeba i nějakou fotku můžete poslat a nějaký i ten recept, bereme, Radko, že?
0: Ano, tak to se těším teda.

0: S Radkou Svatošovou jsme stále ještě u chřestu. Já to tušila, protože to je tak zajímavé téma. A ten rozdíl mezi bílým a zeleným chřestem, to už si tady Radko říkala, v podstatě je minimálně, je to jedna a ta samá rostlina.
1: Ano.
0: Jenom k té bílé se nedostane světlo.
1: Ano.
0: A k té zelené, ano.
1: Ano. Prostě se bělí podobně, jako se bělí třeba pampeliška nebo čekanka, aby byla křehčí a jemnější. I když, jak jsme se tady teďka shodli v přestávce, tak nám vlastně víc chutná ten zelený. A hlavně proč se připravovat o ten cenný chlorofil, který obsahuje právě ten zelený

0: křest. Takže já bych ráda posluchači...
1: Ty účinky.
0: Ano, ano, já bych to ráda jenom shrnula, že opravdu se nikdo nemusí bát ten křest pěstovat, nemusí se ho bát jíst syrový a čerstvý, protože to má nejvíc vitamínů. Ten vitamin C hlavně, který obsahuje, tak velmi rychle klesá při skladování a proto by se ten křest neměl dlouho skladovat a lepší je zobnout si ze zahrady. Stojí to za to, protože on je velmi takový tonizující, posilující, až afrodiziakální, proto ho možná chtěli ty císaři, aby měli hodně energie a potomku.
1: To je jasné.
0: Ale kromě toho má pozitivní vliv i na náš urogenitální systém, takže je dobré si podle mě každé jaro dát takovou chřestovou kůru a ten chřest jíst a zpracovávat a vařit na všechny možné způsoby. A říká se, že ten chřest se sbírá do prvních třešní, to znamená, že teďka máme, nebo sklízí. Teď máme tak jako konec té sezóny, v obchodech ještě je, ale na zahrádce třeba se ještě nějaký ten pazoušek dá sklidit.
1: To je takový krásný název pazoušek, říkáš, to jsem nikdy neslyšela.
0: Ono se to, já vlastně nevím, jestli se to říká u chřestu, ale říká se to u nepravého chřestu, což jsou chmelíčky, chmelové pazoušky. A to je vlastně náhrada, když nemáme možnost získat ten pravý chřest, tak můžeme jít někam, kde roste, chmel z jara a sbírají se takové ty první načervenalé výhonky toho chmele a ty jsou taky velmi jemné a chutné, taky se dají jíst i syrové. A tam se teda říká chmelové pazoušky, ale mám pocit, že i u chřestu se říká pazouchy.
1: No a co se týká té chuti, ona je taková specifická, ne každý má chřest rád a máš nějaký svůj vyloženě osvědčený recept, co bys mohla nabídnout, kromě toho, že si ráda dáš i syrový?
0: No, tak je jich spousta. Já ten chřest dávám do krémové polívky, dělám ji taky velmi jednoduše, v podstatě jenom ten chřest kratičce pokrájený povařím s bujonem, doplním to trošku smetany, nějak dochutím a rozmixuju. Přidává se tam někdy i víno, ale řekla bych, že je skoro zbytečné. Trošku jíšky se tam může dát, aby to bylo husté.
1: Tak jako všechny zeleninové, porková a podobně.
0: Nebo třeba výborný a jednoduchý chřest v listovém těstě, to znamená, to listové těsto vyválíme, rozkrájíme na kousky, na takové jako trojúhelníčky, dáme tam plátek síra, plátek šunky a zabalíme očištěný prýt toho chřestu a necháme v troubě potřené vajíčkem zapíct. Můžeme ho přidávat i do různých sírových koláčů, kyšů, nebo dělám zapečené těstoviny s chřestem. No, mohla bych povídat dlouho, protože těch způsobů je hodně a jsou velmi jednoduché. A u toho zeleného chřestu si myslím, že je naprosto zbytečné i takové to blanšírování, co se doporučuje, protože on je velmi rychle tepelně upravený a jako skoro to vnímám jako zbytečné. Ale dělávalo se to. Doporučovalo se to už
1: třeba ty dvě minuty tam bylo, že povařit ten zelený a ten bílý, myslím o něco déle. No. Ale nesmí se to zase přehnat, jinak se ztratí ta křupavost.
0: Ano, je pak takový blátivý.
1: No tak jo, tak máme chřest hotový.
0: No tak snad jo, já bych o něm ještě hodinu tady klidně vyprávěla, ale stihneme ty další středomořské bylinky,
1: ano,
0: takže můžeme
1: tak
0: jít na to.
1: Na kterou se zaměříme, která je taková jednička, středomořská bylina?
0: Jej.
1: No,
0: tak jedničku
1: těžké
0: nemám,
1: otázky
0: jedničku
1: dává.
0: Nemám, Jitko. Já
1: tak
0: jsem vyjmenovala, že to bude
1: pár.
0: Seriál na pokračování.
1: Ano.
0: Ale dobře, začnu tím, co se dá třeba sbírat i u nás, nebo ne sbírat, ale najít u nás a roste to třeba v horách nebo na jižní Moravě. A taková typická bylinka, která u nás roste velmi vzácně, nebo aspoň na hodně lokalitách, je zeměžluč. U té zeměžluči máme pár druhů, není jen jedna, ale v podstatě jsou skoro stejné, vypadají podobně. A v některých zemích pozor, je ten sběr omezený, je chráněná. U nás chráněna není, ale protože je to velmi krátkověká rostlinka, ona roste tak rok, dva, tak stejně ten sběr doporučuje jenom tam, kde jí jsou lány.
1: Jak vypadá?
0: Je to nádherná, něžná kytička s růžovými kvítky. Doporučuji, ať si to posluchači, posluchačky najdou, když je to bude zajímat. Vzít ji sebou nemůžu, protože ji prostě nemám, ale kdekoliv jsme někde na cestách, tak ji tam nacházím na jihu Evropy hojněji než u nás. Sbírala jsem jednou i na takové loučce kousek od hotelu na Istrii a ty její kvítky jsou sice jemné a něžné, ale když se ochutnají, tak jsou obrovsky hořké a to je právě ta její síla v té hořkosti. Ano,
1: tady
0: ta žluč země.
1: Zastavíme to, nádherná kytička, měla si pravdu. Země žluč okolíkatá se tady na mě směje z obrázku.
2: S úsměvem jde všechno líp a a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: S bylinkářkou Radkou Svatošovou se pohybujeme ve Středomoří, kde je nádherně. Když se řekne středomořské bylinky, tak si představíte asi rozmarín, tymián, oregano, ale my mluvíme o země žluči momentálně a taky jsme si zjistili, aby bylo úplně jasno, když Radka to samozřejmě ví, že pokud jste v rámci Evropské unie, tak lze pro vaši osobní potřebu si vzít nějakou tuhletu bylinku, která není chráněná samozřejmě. Jo, tak jenom, aby bylo úplně jasno.
1: Ale ona, ta bylinka, může pomoci, i když jsme třeba na cestách a přejíme se něčeho, je nám trošku těžko od žaludku. A já bych té země žluči ještě uvedla, že ona to není typicky středomořská bylina. Já jsem se jenom setkala s tím, že ve Středomoří je její hojnost, aspoň jsem teda měla to štěstí, a často ji potkávám taky na Slovensku. To znamená, můžeme se třeba jenom potěšit její krásou, mít radost toho, že ji najdeme, a případně si teda sezbírat tu hrstičku, naložit si ji do nějaké rakie nebo do nějaké pálenky, kterou si koupíme, vyrobit si
0: úplně klepu.
1: Tinkturu nebo
0: liké. A ještě rakie.
1: No, ono totiž to nakládání do alkoholu je praktické právě v tom, že nám stačí troška té bylinky, a když to osladíme medem, tak máme vlastně už něco tak na pomezí tinktury a likéru, a je to i lahodné. Ta hořkost se dobře snoubí se sladkostí a musím říct, že v téhle podobě třeba mě ta země žluč velmi chutná. No a teďka už tedy na co je? Naši předkové ji znali velmi dobře, ona je to stará, pradávna léčivka, a používali ji, tak jak už ten název napovídá, na nemoci jater, žlučníku, na nechutenství, nevolnosti, nadýmání, pocit plnosti. Jo. A takže je to taková vlastně třeba i první volba, když člověku takhle není úplně dobře, vzít si žličku té země žlučové tinktury nebo
0: něco
1: si dát
0: jako peliněk,
1: štěpičku.
0: Dá ano, se to ano. Porovnat.
1: Jako peliněk, ale myslím si, že je bezpečnější než peliněk, protože ten peliněk by se neměl nadužívat, obsahuje v sobě tujon. A ta země žluč, tam se mě teda nepovedlo dohledat, že by tam měly být nějaké jako látky, které by nebyly úplně příznivé pro nás. Mm-hmm. Samozřejmě všeho s mírou, to říkám pořád, takže i u té země žluči užívat jenom při potížích.
0: Pardon, jenom ta kvítka se dávají
1: do toho alkoholu,
0: jenom, a kvetoucí náč.
1: Kvetoucí náč, ale jak říkám, brát jenom tam, kde je opravdu hodně, anebo si ji třeba zkusit vypěstovat na své zahrádce, i to je možné.
0: Dobře, tak to bychom měli země žluč. No a pak si nastínila ještě jednu květinu.
1: Ožanku kalamandru.
0: Ožanka.
1: Ožanka kalamandra.
0: Ožanka
1: je lépe
0: kalamandra.
1: Si ji najít v přírodě, než ji schánět v obchodech, protože tam mají často už různé kultivary nebo jiné druhy. A ta ožanka je rostlina, kterou zase hojně potkáváme na cestách. Roste třeba i na těch vápencových kopcích kolem Prahy, jo? Roste hojně na Jižní Moravě, kam jsme taky jezdívali a jezdíváme za bylinkami. Nacházela jsem ji dokonce v rumunském Banátu, v Rakousku a samozřejmě i v Chorvatsku. Právě ve Středomoří tím, že je hojná, tak ti středomořští léčitelé, jako byl třeba Vasa Pelagič, tak s ní uměli velmi dobře pracovat a znali to její využití.
0: Já jenom tady zase našla jsem si obrázek a vypadá to nádherně. I třeba do skalky by se mi to líbilo, jako okrasná rostlina a má takovou starorůžovou barvu květů. Mm-hmm.
1: Je to taková droboučká hluchavkovitá rostlina a zase sbíráme náč nebo kvetoucí náč a zase je velmi hořká. Je to podobně jako země žluč, silná hořčina. A proto zase je praktické si jí dát do toho alkoholu, ať už teda ve formě tinktury, anebo si ji přidat do likéru třeba s dalšími bylinkami, protože v tom čaji opravdu málo kdo to dá. Já třeba přidávám, když už tak jenom tak jako do konvice čaje větvičku té ožanky a přidám k tomu nějaké další jemnější bylinky, jako je třeba řepík nebo růže, ale samotná se moc pít nedá.
0: A zase stejné účinky jako
1: podobně žluč. Ano, je to zase ta hořčina, takže na trávení. Používá se zase tam, kde třeba ani nevíme, proč nás to břicho bolí nebo co máme za potíže, tak můžeme vyzkoušet, jestli nám ta ožanka uleví a pomáhá zase i na játra, na žlučník. No a když si uděláme tu tinkturu, tak má i účinky antibiotické, takže třeba i při nějakých těch střevních infekcích může pomoci. Takže bylinka skvělá, dá se pěstovat na zahrádce a to je úplně nejlepší, protože ji máme pořád po ruce.

0: Radka Svatošová, stále velmi akční žena, pořád někde na cestách teď v poslední době. A nejen, že tam jezdí sama s rodinou, ale ona tam bere lidi, kteří jsou stejně v uvozovkách krásně postižení, milují bylinky a rádi se přiučí něco nového. A teď jste naposledy byli tedy přesně kde? V Chorvatsku? Nebo kde jste to byli?
1: No, my jsme měli zastávku ve Slovensku, respektive několik zastávek, takže jsme zažili tu horskou nádhernou přírodu a potom jsme byli na Istrii. A tu jsme procestovali hodně. Asi nejsilnější zážitek byl návštěva lanýžové farmy a to jsme už s manželem zažili v loni, když jsme dělali takový předvýzkum, tak jsme to tam všechno projeli. A ono i ten lanýž je samozřejmě léčivý a zdravý, prospěšný, takže to byl velký zážitek. No a pak jsme se ještě zastavovali v Rakousku v jedné bylinkové zahradě.
0: No tak to jste měli takhle pestré.
1: Pestré.
0: A předem jste si to projeli s manželem, abyste věděli, kam potom vzít vaše klienty.
1: Tak, ano.
0: A k těm lanýžům mě to teda nedá, to se omlouvám, že odbočuji, ale je to hlavně pro turisty jako lákadlo, nebo skutečně to stálo za to se tam podívat na tu, je to farma lanýžová, nebo jak to
1: jako
0: nazvat?
1: Mě lanýže fascinují už mnoho let, s Tereskou Tejklovou, s Mikološkou se o nich často povídáme, ona říkala, že teda rostou i v Praze a tak dál, i u nás se dají najít, ale jsou chráněné. A tady ta farma je v místech, kde ty lanýže rostou hojně, takže oni tam mají pejsky, chodí na lanýže do lesa. To jsme si s manželem loni teda vyzkoušeli, to hledání lanýžů.
0: Byli i s nimi
1: byli
0: přímo
1: jsme,
0: v lese.
1: Ano, byli jsme, to jsem se na to těšila nejvíc. A potom jsme je i ochutnávali. Oni jsou schopní z těch lanýžů vyrobit cokoliv, třeba i likér nebo čokoládovou nutelu a takovýhle věci. Takže tohle všechno jsme měli možnost ochutnat. No a mě houby fascinují, baví, studuju si je taky, ale nechci samozřejmě líst do zelí Teresce Tejklové, která je velká odbornice, ale každopádně ty lanýže ochutnávám kdykoliv to jde a na té Istrii se celkem snadno i dají koupit za relativně
0: příznivější
1: ceny. Pořád je to drahej artikl samozřejmě, protože jsou vzácný, ale dají se ochutnat prostě.
0: Tak to jsme odbočili k lanýžům. A teď ještě zpátky k těm bylinkám, které se dají najít, jak ty říkáš, klidně na Slovensku nebo i na Jižní Moravě, ale spíše tam ještě, kde je teplej. Patří mezi ty bylinky i fenikl?
1: Tak ten je taky snadno k nalezení v Jižní Evropě, fenikl obecný. U nás se spíš pěstuje, nevím, že by někde splaňoval, třeba ano. A to je už známější léčivka, abychom nemluvili teda jenom o těch velmi málo známých. Takže i fenikl se dá sbírat, nejvíce používá jeho semena a maminky ho znají z čajů, které podporují laktaci a snižují nadýmání, kdy se často kombinuje s anýzem a s kmínem a to je velmi chutný čaj. On ostatně je ten fenikl, na rozdíl od těch hořčin, o kterých jsme si povídali, tak má i příjemnou chuť, takovou tu do větrova, do anýzu, nebo jak to popsat. Takže fenikl určitě v přírodě najdeme, ale samozřejmě je potřeba ho dobře poznat. A co ještě možná můžou posluchači najít, když se vydají do bulharských hor, je hojník horský. To je takzvaný řecký horský čaj, ale on neroste jenom v Řecku, ale právě v tom Bulharsku, v Albánii a v dalších zemích. Ale pozor, lidé ho téměř vyzbírali, jak je užitečný, takže je chráněný, aspoň tady pokud vím. Ale dá se koupit za pár korun sušený a můžou si ho přivést domů jako suvenýr, jako velmi zajímavý a cenný suvenýr, protože ten hojník horský, to je rostlina fakt pozoruhodná. Roste v nadmořské výšce nad 1500 metrů, takže vlastně vždycky je čistý v biokvalitě. A je to zase taková hluchavkovitá rostlina se žlutými kvítky, která se třeba i v tom Bulharsku i pěstuje už teďka docela dost, aby měli na to sušení. A má takovou zvláštní lahodnou chuť a stačí vlastně jeden stonek s kvítkem dát do čaje. Ten čaj se nám krásně zbarví do žlutozlata, krásně voní, chutná. A oni ho tam mají prý, to jsme se teda zase dozvěděli od jednoho pána z Albánie, jako milípu, takže ho vaří prostě při nachlazení, na lepší spaní, na sklidnění, s citronem, s medem, ale kromě toho on je obrovsky širokospektrální, takže jmenuje se hojník, protože je opravdu hojivý, hojil vojáky po bitvách, posilovali před bitvama.
0: Tak proč by nemohl zahojit i nás,
1: ano.
0: Že? Tak touto bylinkou končíme. Bylo to dnes takové pestré. Moc za to děkuji Radce Svatošové a můžeme za měsíc zase třeba pokračovat v těch dovolenkových bylinkách. Co říkáš?
1: Moc ráda. A ještě teda zvu posluchače, kdyby teda měli nějaké ty tipy a recepty na ten chřest, tak si moc ráda přečtu nebo poslechnu.
0: studio.pardubice@rozhlas.cz Chřestové recepty bereme.

0: Dnešní počasí, dalo by se říct, velmi teplé na koupání a není se co divit, je tady 8. červen, pondělí a Medardova kápě 40 dní kape a to si vinaři, sedláci a další zemědělci nemohou dovolit, aby dneska pršelo. Dříve to takhle naši předkové měli, však jsme to mohutně rozebírali v minulé hodině. Ale my si teď něco o těch kapkách povíme s dětmi a s Terezou Brázdovou.
1: Co to znamená, když se řekne, že mží?
2: Tak to nevím.
1: Něco padá z nebe.
3: Třeba prší.
1: A kde se ten déšť vlastně bere?
3: Já vím, že voda se potom ozývá, když je sluníčko, udělají z toho mráčky, potom začne pršet a potom znovu udělají z toho mráčky.
4: Slivák.
3: Kouska.
1: Máte rádi déšť nebo ne?
5: Ne. Jo, protože to... Protože aby neměli tětičky vodu, tak tam by nebyl kyslík venku.
3: Aby potom jsme mohli rozbíjet ty kytičky.
1: Zažili jste někdy obrovský slejvák?
5: Jo.
6: Já jsem u sebe doma, ještě že jsme byli doma, protože ono to začalo, když jsme byli už dávno doma.
3: U nás byla bouřka, byly tam pěkný blesky.
1: A proč se říká, když někdo promokne až na kost? Co to znamená?
3: Já vím, promokne mu to až tady.
6: Proto...

0: rasistách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: I cestovat takhle po večerech s námi můžete a je to velmi dobrodružné s panem Voldánem. A teď je tady Mirek Hruban se mnou. Krásný den.
3: Hezké, ještě stále dopoledne.
2: Ano, jak je venku?
3: Teplo, děvenko. No ale prý má být zítra, ne, úplně hezky a my zrovna vyrážíme chystat náš přímý přenos.
2: Tak... No, jo, no tak to budeme zase běhat mezi kapkami deště, bude to romantické.
3: Skvělý.
2: Musíme si to tímhle způsobem. Když jsme byli naposledy ve Slatiňanech, tak jsme měli velké štěstí.
3: Ale to nebyla taková hrůza, no.
2: Nebylo to tak hrozné a já věřím, že i tady se to povede a že se nám podaří zprostředkovat vám, milí posluchači, ten náš přenos tak, abyste tam byli skoro s námi.
3: Jo, a my budeme moknout za vás, tak když to přijde.
2: Na Litomyšlsku. A pojďme k tomu dnešnímu odpoledni. Co tak, nás čeká?
3: Začneme to jako vždycky písničkami od srdce, které tady budou už za pár okamžiků, tak doufám, že bude opět spousta vzkazů, které už teď můžete posílat sem k nám všemi možnými způsoby. Pak se vydáme do centra Pardubic, kde skončila demolice schátralé prodejny potravin Kubík. My připomeneme, co tam bude nového, jak to bude velké a tak dále. No a zlaté žloutnutí, to je nemoc, která přidělává vrásky na čele vinařům, tak i o ní budeme mluvit v dnešním dobrém odpoledni.
2: Aj, tak vidíte, bude to velmi pestré. Dobrý poslech přejeme.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický soud dostal 7. stížnost na vazbu kvůli útoku na LPP Holding. Spor o to, jestli má prezident zastupovat Česko na summitu NATO, nekončí ani po osobní návštěvě Pavla na vládě. Basketbalisté Pardubice a Nymburka se utkají ve 4. finálovém zápasu. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty až 27 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné sluné pondělní poledne z Pardubic. Soud bude řešit další stížnost proti vazbě v případu březnového útoku na halu pardubické zbrojovky LPP Holding. Jde už o 7. stížnost. 4 z nich soud zamítl a o 2 teď nerozhodl. Policie v souvislosti s případem zadržela 11 lidí. 8 z nich skončilo ve vazbě kvůli podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Požár výrobní haly z 20. března způsobil škody za stovky milionů korun. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v květnu snížil. Celkem bylo bez práce asi 13,5 tisíce lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,8%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v kraji druhý nejnižší, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
6: Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných osob snížil ve všech okresech. Do zaměstnání v průběhu května nastoupilo 1534 osob, z nich 48% byly ženy. Ty nejčastěji našly uplatnění v sektoru služeb a ve veřejné sféře. Konkrétně se jednalo o oblast zdravotní a sociální péče, vzdělávání nebo ubytování a stravování.
0: Veřejná sbírka na obnovu hodin na věži kostela v Lázních Bohdaneč je ukončená. Město díky dárcům vybralo cílovou částku 280 tisíc korun dřív, než plánovalo. Dosavadní ciferníky a ručičky mají nově nahradit repliky. Na kostelní věž je umístí do konce července. Město dárcům vyjádří poděkování, říká starosta Josef Štěpanovský z ODS.
7: Není to samozřejmě o penězích, ale o nějaké symbolice s tím, že ty lidé, co přispějí, budou zapsáni v kamnice města, bude jim vyjádřeno poděkování v Boranickém zpravodaji.
0: Na valné shromáždění OSN do New Yorku v září poletí prezident Petr Pavel. Vláda ho dnes schválila jako šéfa delegace. O účasti hlavy státu na červencovém summitu NATO v Ankaře ale pořád nerozhodla. Prezident dnes opakoval, že řešením by bylo, aby na summit jel on i členové vlády.
8: Prezident se nesnaží městnat někam, kam nepatří. Výkonná moc je sdílená mezi prezidentem a vládou.
0: Na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má taky 2 úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane taky právě Jesse Eisenberg a ten je známý hlavně díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července.
5: Sport.
0: Basketbalisty Pardubice a Nymburka čeká a dnes od 18. čtvrtý finálový souboj. Zatím je stav série hrané na 4 vítězství 2-1 pro Nymburk, který v nedělním utkání v Pardubicích prohrál o 1 bod. Hrát se bude znovu na východě Čech. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar k dalšímu utkání říká.
9: Nesmíme se uspokojit. My jsme v té sérii ty dělníci, my jsme ty v té sérii ty, kteří musí bojovat, hrát na hranici svých možností. A pokud si budeme myslet, že ne, tak Nymburk nás spoukne. V některých částech zápasu nás jasně přehrával. My musíme prostě hrát na doraz v obraně a samozřejmě se podíváme na video. Určitě uděláme nějaký změny jako v každém zápase. Nymburk je taky udělá a uvidíme, kdo se připraví líp.
5: Počasí.
0: Na Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno až polojasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti, denní teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně klesne, PIO 1, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Z
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4,5 minuty po 12. přesně míříme společně na silnice Pardubického kraje. V tuto chvíli práce na silnici, a to konkrétně Svitavsko 35 u Tršku a u tamních rybníků, tam je to tedy nebezpečné, tak opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách s Petrou Beránkovou už přejeme pohodové pondělní poledne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice a písniček Od srdce, které jsou před námi. Já už koukám, kdo nám zahraje a zaspívá. Vidím tady třeba skupiny Aha nebo Jelen, také Jarka Nohavicu, Karel Gott s Marcelou Holanovou, Elton John, Marie Rotrová, Krištof, František Nedvěd a startujeme se skupinou Miraj. Tak pohodový poslech, dobrou chuť k obědu a pokud chcete využít prostor v našem vysílání a v písničkách Od srdce někoho pozdravit, právě teď přišla vaše chvíle. Pište SMS. Neskujte, volejte, kam přesně, to připomenu za malou chvíli. Hezké poledne.
5: Písničky Od srdce s Miroslavem H.

0: nemůžeš, tak přidej. To byla jedna motivační píseň od skupiny Miraj ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a právě tahle písnička odstartovala polední hodinu vašich vzkazů a pozdravů. Tak a mnozí pravidelní posluchači už vědí, jak na to, protože přeci jenom pár vzkazů už tady mám a věřím, že další ještě dorazí v příštích minutách. I dnes nám můžete posílat vzkazy na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Také nám SMSkujte na číslo 90 011 04. Nezapomeňte, že na začátek textovky je potřeba napsat slovo Pardubice, udělat mezeru a pak píšete vzkaz, který máme vyřídit. A ještě telefon, pokud byste chtěli mluvit živě do vysílání 726 46 46 48 48. Dneska máme pondělí, opět jsme na začátku pracovního týdne, což není úplně oblíbený den, ale náladu si zkazit nenecháme. Počasí je krásné, no a teď navíc ta muzika, která je připravená a možná i pozdrav pro vás, anebo pro někoho od vás, to už nechám čistě na vás. Medard, už to tady bylo řešeno několikrát během vysílání, tak jenom připomenu, že má svátek a nejenom on, také Pěva. Tak všechno nejlepší.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: To byly Beach Boys ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a během toho jsem si povídal s paní Vlastou, která zatelefonovala do písniček Od srdce. Přemlouval jsem a přemluvil, takže ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Pane Mirku, přeju vám a všem posluchačům hezký den teda.
0: Děkujeme.
1: A prosila bych zahrát nějakou veselou písničku pro moji optimistickou velkou kamarádku k její 81. narozeninám.
0: Ano.
1: A to Maruše Vaškové do Moravské Třebové. No a Maruško, přeju ti hlavně buď zdravá teda a taky šťastná. To ti přeje Vlasta. Něco moc hezky. A děkuji za zahrání.
0: Není za co, rádo se stane už za malou chvilku. My také přejeme všechno nejlepší. Paní Maruška má narozeniny právě dneska?
1: Včera.
0: Takže dodatečně ke včerejším narozkám i od nás všechno nej. Vybrali jsme Františka Nedvěda, tak snad udělá radost a moc díky za zavolání. Ať se daří, naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.

Milé rádio, zahrajte prosím nějakou zahraniční pecku pro dobrou náladu, radost a pro pohodu. Všem hrajete super, díky, píše paní Zdena ze Svitavska.

12.19. Český rozhlas Pardubice stále s vámi, stejně jako pondělní polední písničky od srdce. Pro strejdu Michala bych prosila nějakou českou veselou, to by bylo úplně skvělé. Míšo, přeju hodně štěstí a moc držím palce, určitě to zvládneš. Pak tady jsou asi 4 srdíčka, společně to oslavíme. Díky, Monča.

Osíku telefonovala paní Jarka, tímto moc zdravím, no a prý už se těší na náš středeční přímý přenos. Budeme totiž nedaleko, že jo. Jednou z těch obcí, které navštívíme, je Dolní Újezd, který tuším je hned vedle Osíku, no a pak to budou Morašice, ještě Příluka, to se všechno dozvíte. Nezapomeňte poslouchat mezi 9. a 12. náš dopolední přímý přenos. No a ještě jednou tedy zdravím do Osíku, přeju krásný den a Elton John byl v nabídce, což je jeden z oblíbenců paní Jarky, takže je jasné, kdo nám teď zaspívá.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Svátek lásky. Věna Bartošová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 12.32 ukazují hodiny. No a mě telefonovala paní posluchačka. Prý jsme jí udělali velikou radost, kdy jsme přáli nejenom medardům, ale vzpomněli jsme také pěvy a pěvušky, které dnes slaví svátek. A představte si, že ona je jedna z nich. Tak jsem schválně lovil na internetu, zjišťoval podrobnosti a zjistil, že v našem kraji máme 4 pěvušky, a to jednu v Přelouči, jednu v Chrudimi, jednu z Ústí nad Orlicí. No a nám sem do vysílání volala ta z Vysokého Mýta. Jinak celkem jich v naší republice je jenom 40. Tak všechno nejlepší ještě přejeme jednou do Vysokého Mýta. Moc díky za zavolání, velmi mě to potěšilo a já k tomu ještě navrch přihodím jednu písničku jako takový malý hudební dárek pro paní pěvušku od nás.

Je dneska poslední den hezky, tak ať si všichni ještě užijí sluníčka, ať nám to v práci jde, vám taky a s kamarádkou Martou nebo Marťou vás prosíme o nějakou českou. Díky, píše Jiřina. No tak já myslím, že s tím počasím to nebude tak hrozné. Ano, má v příštích dnech trochu sprchnout, ale uvidíme, snad to nebude taková hrůza a v podstatě je potřeba občas zalít. Každopádně, ať to v práci utíká, ať to jde hezky od ruky, no a jednu pěknou českou posíláme.

Teď hned si dáme v písničkách od srdce další vzkaz a další muziku pro potěchu, jak to píše posluchačka Gita, která přeje krásný slunečný den. Ať ještě víc příjemný písnička od vás, kterou posílám sobě pro potěšení a vám. Díky za milou společnost posluchačka Gita.

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Rozhlas Pardubice, Rádio V.

Tvořivý Čečetkův statek, to je opravdu kouzelné místo. Myslím, že dvakrát jsme tam tu už nabídli přímý přenos. Jeden byl takový krásný, předvánoční, stálo to opravdu za to. No a právě v tomhle kouzelném místě se neustále něco děje. A já tady mám tip na akci, která se jmenuje Volání divočiny se Zuzanou Beranovou, plus k tomu hudební etnovýlet s Mírou Eisenwortem, který bude hrát na didgeridu, a k tomu bude zpívat zpěvačka Irena Padlásková. Jinak samozřejmě ta beseda bude s vášnivou a odvážnou cestovatelkou Zuzanou Beranovou, což je bývalá diplomatka, novinářka, dnes spisovatelka a objevovatelka autentické Afriky i stop Joy Adamsonové. No a kdy to celé bude? Tak tento týden ve středu 10. na Čečetkově statku. Začátek je od 18 hodin, jinak Čečetkův statek najdete ve Lhůtě, nedaleko Vysokého Mýta. Pokud se necháte zlákat, užijte si to a myslím si, že to 100% bude stát za to. A my jdeme dál. Další vzkaz tady máme v písničkách od srdce od paní Majky, které teda hodně závidím, protože vyráží na dovolenou. Prosím, zahrajte mi písničku nejenom pro mě, ale pro všechny, co právě poslouchají. Balím opět kufry a na 14 dní se vzdálím na ostrov Kréta do našeho oblíbeného městečka Plakias. Moc děkuji, Majka s Chrudimi. Majko, užijte si to tam, pozdravujte na Krétě.

Marcela Holanová, Karel Gott, Čau lásko, a my se pomalinku loučíme i s dnešními poledními písničkami od srdce, žádné vzkazy k vyřízení už tady nemám, tak rovnou pozvu k poslechu dalšího našeho programu, protože je pondělí, tak to bude náš nový pořad Osobnosti Česka, který moderuje Oskar Hess, no a dneska k mikrofonu dorazí herečka Naďa Konvalinková.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Žirardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Chrudim dnes chystá veřejnou debatu o proměně Michalského parku. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu nebude od 1. července nutná žádanka od lékaře. Prezident Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. Schválila to vláda. Složení delegace na summit NATO pořád není jasné. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne. Chrudimská radnice dnes představí plánovanou proměnu Michalského parku. Na jeho obnovu má slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Veřejná debata začíná v 16 hodin v sále městského úřadu.
6: Architekti na ní představí studii úprav celého území. Obnova by měla zahrnovat nové cesty, další výsadbu i opravu fontány. A park by tak měl získat atraktivnější podobu pro návštěvníky. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Od 1. července se ženy můžou objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví, aby zvýšili zájem o mamografický screening. V Pardubickém kraji se lidé můžou nechat preventivně vyšetřit například ve Svitavské nemocnici, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
7: V současné době je oddělení na změnu legislativy platnou od 1. července připravené. Jakým způsobem se změní poptávka po mamografickém screeningu, zatím nedokážeme odhadovat. Nicméně sledujeme v posledních letech trend, kdy počet vyšetření obecně narůstá.
5: Luže zaplatí přes 8 milionů korun za přestavbu sportovního hřiště. Úpravy areálu budou zahrnovat víceúčelovou plochu, běžecké ovály i sektor pro atletiku. Podle podmínek smlouvy by měly být práce hotové do konce srpna. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání kabinetu se kvůli složení delegace účastnili prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. To bude v září v New Yorku. David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady, kromě Duška.
8: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc, a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné. Zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
5: Autoři dopisu určeného jenom zakladatelce knihovny Dagmar Havlové se k situaci odmítají vyjadřovat.
4: Počasí.
5: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno až polojasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Odpolední maxima 24 až 27 stupňů. Na horách naměříte 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně klesne, bio 1, to znamená mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Čerstvá nehoda v tuto chvíli hlášená z Orlicko-Ústecká, konkrétně v České Třebové, a to v ulici Benátky se srazila dvě osobní auta. Je to tam nebezpečné a policie už míří k nehodě.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich foriantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naiveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to byl bylo Jakub a jeho pán. Hmm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Hmm. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. Mm. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme a no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to za tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu zeptat.
2: Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou a prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, a který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: sedělo
2: se
1: jako,
2: všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: se máte stojí, pravdu,
2: nebo
1: ano.
2: Naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou

0: pod dohledem psychiatru a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. Mm. A on potom prošel v představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Hmm. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla, paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo, jo.
0: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. A... Hmm. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
0: Víte, co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
0: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
0: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
0: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelné. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
0: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
0: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
0: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet. Jasně. Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty
1: porty,
0: když se to vždycky uspívalo, umluvilo. Hmm. Nechápu to.
1: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
0: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
0: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
0: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvel je taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďkon v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli další 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takové, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No, a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint-Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Moc krát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor.
1: Moc
2: jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj bude zvažovat stavbu dalšího dřevobetonového mostu. Soud bude řešit další stížnost proti vazbě v případu březnového útoku na halu pardubické zbrojovky LPP Holding. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. A nás zítra čeká ochlazení, zataženo až oblačno, během dopoledne na většině území déšť, přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Pardubický kraj nechává postavit nový dřevobetonový most v Dolní Černé na Orlicko-Ústecku. Přemostění vzniká rakouskou metodou, která je rychlejší, ekologičtější, ale v Čechách zatím málo rozvinutá. V Pardubickém kraji je most první svého druhu. To by se ale mohlo do budoucna změnit, říká náměstek hejtmana Ladislav Walter z ODS.
2: V případě, že se tato nová technologie skutečně osvědčí i v reálném provozu, mohli bychom podobný projekt využít i na dalších místech Pardubického kraje. Jednou z příhodných lokalit se jeví třeba obec Chornice na Svitavsku.
0: Soud bude řešit další stížnost proti vazbě v případu březnového útoku na halu pardubické zbrojovky LPP Holding. Jde už o 7. stížnost. 4 z nich soud zamítl a o 2 doteď nerozhodl. Policie v souvislosti s případem zadržela 11 lidí. 8 z nich skončilo ve vazbě kvůli podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Požár výrobní haly z 20. března způsobil škody za stovky milionů korun. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví na dnešním zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce nebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Nadia Chatová.
3: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
0: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32, informují o tom tamní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami. Ta zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie.
1: Sport.
0: Finálové série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje dnes 4. zápasem. Od 18 hodin se bude hrát znovu na východě Čech. Pardubičtí dokázali v prvním domácím duelu uspět, když včera vyhráli o jeden bod. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar věří, že jeho tým může přidat i další výhry.
4: My nechceme být jako sparring Nymburka ve finálové sérii a slavit jako jedno vítězství. My prostě chceme zabojovat o ten titul. Víme, že Nymburk je letos výborný, ale myslím, že v těch třech zápasech jsme ukázali, že s nima můžeme hrát a to opakujeme znovu.
1: Počasí.
0: Jaká bude noc? Čeká nás velká oblačnost. Zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť. Noční teploty klesnou k 17 až 14 stupňům. Na horách budou nejnižší teploty mezi 16 až 13 stupni. Vítr slabý. Předpokládané množství srážek v noci do 1 mm a rozptylové podmínky dobré. Zítra, tedy úterý, deštivé. Zatažené až oblačné, během dopoledne bude od západu na většině území, tedy déšť a přehánky. Objeví se i bouřky, a to ojediněle večer budou srážky ubývat. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní, 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, přechodně nárazový do 55 km za hodinu. Množství srážek do 9 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a byl zítra jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jeden pohled na cyklostezku, konkrétně část labské cyklostezky mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem je ode dneška na 5 dnů úplně zavřená. Důvodem jsou opravy asfaltového povrchu, který poškodili kořeny stromů. Práce potrvají až do pátku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin, 4 minuty k tomu, posloucháte Český rozhlas Pardubice a my vám po zprávách i dál přejeme pohodové pondělní odpoledne, to dnešní má datum 8. června a rovnou doplním, že svátek dnes se slaví Medardové a také Pijevy, tak ještě jednou posíláme gratulaci. Přání pohodového poslechu, to samozřejmě platí nejenom pro oslavence, ale pro každého z vás, kdo se rozhodl, že s námi stráví společný čas. A nejenom s námi, i s muzikou, písničky, které nestárnou, už jsou připravené, před námi třeba Meky Žbírka, Abba, dáme si Michala Tučného nebo Lucii Vondráčkovou. Okolo 1500 bytů se má postavit v následujících několika letech v širším centru Pardubic. Jak si s tím poradí město, ve kterém je dlouhodobě problém s parkováním a kolonami a vyřeší to problém s nedostatkovým bydlením, i tohle se od nás dozvíte už za malou chvíli a za chvilku si také zasoutěžíme. O co? To se dozvíte, až přijde ten správný čas. Každopádně držíme palce a ještě jednou pohodový poslech.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: co jsem žil.
1: Abych tu žil, to byl Michal Tučný pro zpříjemnění pondělního odpoledne, které stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. A určitě dobře, co by věrní fanoušci, víte, že tento čtvrtek natáčíme v Gočárově galerii v automatických mlýnech v Pardubicích od 17 hodin speciální zálety Aleny Zárybnické, kdy hostem bude zpěvák Milan Drobný. A my jsme vyšetřili 4 místa pro posluchače dobrého odpoledne. Poslední 4 místa, jinak je opravdu beznadějně plno vyprodáno, takže nabízí dvakrát 2 vstupenky. Myslím si, že první 2 vstupenky dáme těm, kteří se jako první ozvou, že chtějí na naši e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. No a ty další 2 bychom mohli předat telefonicky, co říkáte. Takže pokud chcete být u natáčení těch speciálních záletů s Alenou Zárybnickou a Milanem Drobným tento čtvrtek v 17.30, volejte 726 46 48 48. Kdo se první dozvolí, ten má 2 vstupenky v kapse. Tak. A rovnou si vezmu takhle telefon do vysílání. Hezký den, kdo pak je tam?
2: Hezký den, Prokopcová Jana.
1: No tak je to vaše. To byl fofr, co?
2: To byl.
1: Ještě mi řekněte, jak se těšíte, jestli už jste někdy byla na natáčení záletu.
2: Ne, nebyla jsem nikdy na natáčení záletu.
1: Takže poprvé. No tak si to užijte. Ať se vám to líbí, doufám, že budete nadšená. Všechno vám řeknu. Všechno vám řeknu, vydržte mi na telefonu a domluvíme se, jo?
2: Dobře, děkuji.
1: Tak jo, nemáte za co. Hezký den. No ještě e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Tam nabízíme další 2 vstupenky.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Švédská čtveřice ABBA ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve 14.20 a dál vám přejeme pohodové pondělní odpoledne. V širším centru Pardubic, jakož zaznělo v našem vysílání, mají vyrůst bytové domy s dohromady bezmála tisícovkou bytů. Výstavba začala například na místě bývalé prodejny potravin ve Štrosově ulici. Plánují se také nové činžovní domy v ulici 17. listopadu, v bývalém areálu kávovin i na dalších místech. Pomůže to řešit nedostatek bytů ve městě a jak to bude s dopravním zatížením v této lokalitě. Tématu se podrobněji věnuje redaktorka Šárka Rusnáková. Šárko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde by tedy byty mohly vzniknout úplně nejdříve?
1: Nejblíž je zřejmě výstavba rezidence Kostelíček na rohu Štrosovy a Bulharské ulice. Investor už zboural prodejnu potravin a položil základní kámen. V domě vznikne 78 bytů a podzemní parkoviště. Přes 640 bytů má vyrůst v bývalém areálu kávovin a na ulici Na Spravedlnosti. V Laváčově ulici chce investor po demolici bývalého hotelu a ubytovny postavit 70 bytů. Řeší se výstavba bytů u Pernerky na nábřeží Závody Míru v areálu bývalého pivovaru a například dalších zhruba 50 vznikne v areálu bývalé Prokopky.
0: Pomůže to tedy řešit problém s nedostatkem bytů v Pardubicích?
1: Nedostatek bytů v Pardubicích se řeší řadu let a zájem o nové bydlení je obrovský. Byty lidé často kupují ještě před zahájením stavby. Například rezidence Prokopka je už vyprodaná a přitom se ještě vůbec oficiálně nevyhlásilo, kdy se tam začne stavět. Otázkou ale také zůstává, kdo si takové bydlení může dovolit. Ceny jsou často příliš vysoké, hlavně pro mladé rodiny, které byt skutečně asi nejvíc potřebují. Podle realitních makléřů, ale i vedení města, navíc řadu bytů kupují firmy nebo investoři k dalšímu pronájmu, tedy takzvaně na investici. Pomoci by mohla až rozsáhlejší výstavba, která zvýší nabídku a může pak také zmírnit tlak na ceny, nebo cenově dostupné družstevní bydlení, se kterým město počítá například na Hůrkách.
0: Je to každopádně velké množství bytů. Jak bude řešeno parkování a co doprava ve městě?
1: To je téma, o kterém se v Pardubicích taky diskutuje dlouhodobě. Většina investorů s parkováním počítá a plánuje stání v podzemních garážích i kolem domů. Ne vždy, ale jejich počet odpovídá počtu bytů. Například rezidence Kostelíček nabídne 78 bytů, ale jen 37 parkovacích míst. Jde navíc o lokalitu poblíž nemocnice, kde už dnes řidiči mají problém zaparkovat. Situaci by tam ale do budoucna mohly zlepšit plánované parkovací domy. Ani projekt s jedním stáním na byt ale nemusí stačit, protože řada domácností, jak víme, vlastní více aut. Investoři zároveň musí zachovat zeleň a veřejný prostor, takže nemůžou celé pozemky využít pro parkování, což je samozřejmě dobře. Další otázkou je ta doprava. Největší obavy panují v okolí ulic

0: Jana Palacha a SK Neumana, kde se už dnes tvoří dlouhé kolony. Po dokončení plánovaných projektů tam může přibýt až 1000 aut denně. Mohl by pomoci jihovýchodní obchvat, který teď silničáři staví. Jeho přínos ale ukáže až čas.
1: O chystané bytové výstavbě v Pardubicích mluvila redaktorka Šárka Rusnáková. Děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Minuta po půl třetí, pondělí 8. června, stále ladíte Český rozhlas Pardubice a vyrážíme na chvilku také za kulturou. V galerii Maas House na Penštínském náměstí v Pardubicích vystavuje svou tvorbu z posledních let malířka Edita Slabá. Ta žije v Horních Ředicích, vyučuje v Holicích na základní umělecké škole a maluje obrazy inspirované lidmi, přírodou, krásou kamenů, zabývá se také barvami a jejich působením na lidskou psychiku. A redaktorku Miladu Velehradskou zajímalo, jak se u výtvarnice zrodila touha po této umělecké cestě.
1: Já jsem vlastně vůbec po gymnáziu nevěděla, co budu dělat, takže jsem se zkusila přihlásit na pedagogickou fakultu a přijali mě na výtvarnou kulturu. Tam jsem se dostala dál, strašně mě to bavilo, ta malba, pak jsem si udělala ještě nějaké kurzy meditativní malby a arteterapie a šla jsem touhle cestou, i jsem chviličku měla nějaký kurzy pro dospělí. Jak působí vlastně barvy na lidskou psychiku a jak nás barvy ovlivňují v každodenním životě. A to mě tak jako nasměrovalo potom k téhleté malbě, takové snové. Mě ovlivnilo mateřství, protože mám dvě malé děti. Jsem hodně se zabývala i tím tématem matka-dítě, třeba i energii těhotných žen. A poslední roky mě nejvíc baví, já jsem si to nazvala sluneční batika, kdy sbírám vyloženě v přírodě, co tam najdu, kapradiny, lístečky, květiny.
2: Sušíte?
1: Suším a potom je vlastně takovou zvláštní technikou, musí svítit slunce, musí být bezvětří a přenáším je takovým jako otiskem na plátno. Takže na těch obrazech jsou vlastně skutečné ty lístečky a kytičky, co se nachází u nás za domem a u rybníka a tak, takže příroda je velkou učitelkou pro mě.
2: A já mám pocit, že i zvířata.
1: Zvířata mám ráda a jak zvířata, která mě obklopují, tak i zvířata. Třeba slon, vlk, sova. Vlk je odvaha a sova je taková jako moudrost a klid.
2: To duchovna uklidní.
1: A nabíjí a vlastně celá ta tvorba je taková moje obrovská relaxace. Bych řekla, že mi ta duchovní tématika pomáhá i psychicky. A co mě hrozně moc baví, to je, když si u mě někdo objedná obraz, buď má nějaký vyloženě záměr, že chce třeba anděla nebo strom života, anebo to nechá úplně na mě. A potom večer mám takový rituál, kdy se na toho člověka naladím a opravdu v noci se mi pak zdají sny a já je potom namaluju a je to pro toho člověka jako konkrétní osobní obraz.
0: Říká malířka Edita Slabá, se kterou si povídala Milada Velehradská. Teď nás čekají písničky, které nestárnou, Petra Janu, Jiří Bareš, také Rangers a pak už zase něco zajímavého, co v učebnicích nebylo. Hezké odpoledne.

0: životě nesmí.
1: Dohromady se dali v roce 1964 a v nějaké té formě vlastně vystupují až do současnosti. To byly Rangers s Robertem Křesťanem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A teď už otázka na vás, posluchači, jestli pak víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás. Odpověď nabídnou už za malou chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Vandraže, ona se smála, je 14.48 a já tady mám jednu zajímavou informaci pro všechny, kteří chtějí být svědky něčeho trochu netradičního. Do pardubických Tyršových sadů se totiž vrátí celkem zajímavá podívaná a bude to už tento týden v pátek 12. června, kdy se v podzámeckém biotopu už po čtvrté objeví koňská sekačka. To znamená, že v pátek od 9. hodiny ráno budou hřebci plemene Český Norik pod vedením kočího Josefa Hradce sekat louky pomocí lištové sekačky v tom podzámeckém biotopu, který je součástí pardubických Tyršových sadů. Navštěvníci tak uvidí práci, která byla běžná za času našich babiček a prababiček a nejde přitom o nějakou atrakci pro kolemjdoucí. Tímto způsobem se pomáhá k zachování druhové pestrosti těchto květnatých luk, kdy kopyta koní půd rozrývají, no a díky tomu pak semena mnohem lépe klíčí. No a z posekané trávy pak bude zase voňavé seno, které si také můžete hezky užít. Já ještě jednou doplním a připomenu, že tedy tohleto zvláštní netradiční sečení dnes už netradiční bude v pátek 12. června od 9 ráno.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Můžou lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
4: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
4: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
5: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Pardubice chtějí sdílené zóny pro řidiče a chodce taky v dalších částech města. Chrudimský útulek hledá dobrovolníky, kteří by poskytli dočasný azyl kočkám. Přebytek zahraničního obchodu v Česku v dubnu meziročně klesl a zítra se ochladí, bude zataženo až oblačno, déšť a teploty do 22 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, krásné odpoledne z Pardubic. Pardubice plánují rozšíření sdílených zón i do dalších míst. Od jara funguje pilotní projekt za Východočeským divadlem, kde řidiči i chodci používají celou šířku ulice. Nikdo už nemá svůj vlastní vyhrazený pruh nebo chodník. Auta i kola tam proto jezdí velmi pomalu a chodci mají absolutní přednost. Město už teď hodnotí dosavadní výsledky velmi pozitivně a tak zvažuje zavedení režimu v dalších vybraných ulicích. Odvolací soud v Pardubicích dnes pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem, a to u Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Potvrdil tak rozhodnutí okresního soudu. Žalobci, dědici původního vlastníka, žijí v Lichtensteinském knížectví a domáhali se několika pozemků pod vodním tokem Března a protipovodňovými opatřeními. Zástupci rodu ani žalovaných stran, kterým bylo Povodí Moravy, Lesy České republiky a Státní pozemkový úřad, se dnešního vyhlášení rozhodnutí nezúčastnili. Soud ani neuvedl, proč se rozhodl žalobu zamítnout. Útulek v Chrudimi hledá dobrovolníky, kteří by poskytli přechodný domov kočkám. Kapacita zařízení je omezená a už několikrát muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších zvířat. Snaží se proto spustit systém dočasné péče. Podmínky popsala vedoucí chrudimského útulku Tereza Němcová.
7: Bude to spočívat v tom, že nám čistě jenom poskytnou domov dočasný těm kočičkám, veterinu, krmení, všechno budeme platit my, budeme vozit kočičku na veterinu, budeme zařizovat všechno. Jenom potřebujeme, aby byla možnost ty kočičky ubytovat jinde než v útulku.
6: Český zahraniční obchod byl v dubnu v přebytku necelých 7 miliard korun, meziročně se tak snížilo o 11,5 miliardy, informoval o tom Český statistický úřad. Podle něj se do výsledků pozitivně promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Naopak negativní dopad měl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
8: Jelikož v dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se snížil. Meziročně jsme zaznamenali nejvyšší nárůsty hodnoty dovozu u koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,9 miliard korun a počítačů elektronických a optických přístrojů o 5,1 miliardy korun.
2: Sport.
6: Po čtvrté se mezi sebou ve finále nejvyšší basketbalové ligy mužů utkají Pardubice a Nymburk. Východočeši v nedělním utkání obot vyhráli a snížili stav série na 1-2 na zápasy. Dnes se bude hrát od 6 odpoledne znovu na jejich hřišti. Pardubický basketbalista Michal Svojanovský popisuje, na co se jeho tým musí v dalším pokračování finále soustředit.
9: My si musíme dávat pozor hlavně na obranný doskok, jejich útočný, protože přece jen nám chybí zetky, takže nějaký ty metry nám schází, ale je to i o nás, o hráčích z perimetru, aby jsme ty míče sebrali a prostě odstavili svoje hráče a hráli fyzicky tak, jako to hraje Nymburk. A bej pořád sebevědomí, protože dvakrát jsme letos Nymburk porazili a většinou ty zápasy, když jsme prohráli, byly vyrovnaný, tak myslím si, že se není fakt na co šetřit a můžeme s nima hrát.
2: Počasí.
6: Noc bude zatažená až oblačná, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť, noční teploty 17 až 14 stupňů, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Předpokládané množství srážek do 1 mm. Zítra deštivo, zataženo až oblačno, během dopoledne bude od západu na většině území déšť a přehánky, k večeru budou srážky ubývat. Denní maxima zítra nižší než ta dnešní, 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a bio zítra jednička, to bude znamenat mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: O nehodách nevíme, ve Skutči na Chrudimsku platí dopravní omezení kvůli dostavbě cyklostezky, dělníci pracují na úseku přes část Lažany, provoz tam řídí semafory a to vše potrvá až do konce měsíce.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Po zprávách s Petrou Beránkovou pokračuje pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, 8. červnový den. Připomínám Medard a Pěva, to jsou jména, která dnes najdete v kalendáři. No a co nabídneme v dalším naše společně stráveném čase? Drtivá většina dětí se letos dostala na střední školy v Pardubickém kraji hned v prvním kole přijímacího řízení. O jaké studijní obory zájem roste a u kterých naopak padá, tak o tom budeme mluvit už za malou chvíli. Také se spojíme s meteorologem, abychom zjistili, jaké počasí nás bude provázet tím nadcházejícím týdnem, no a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Tak za všechny můžu jmenovat třeba Smoky, Karla Gota, který nám zaspívá, anebo Redy Kirken s Michalem Hrůzou.
2: Dobré odpoledne s Miroslavem

0: Běž za svou láskou, vyzývá Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 15 hodin 12 minut, za chvilku si dáme Smoky, ale teď jdeme kouknout na to, co nás čeká dnes a také v následujících dnech na obloze.
1: Počasí.
0: Už jsme opět ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak dobré je. Tady u nás v Pardubicích svítí sluníčko, krásný první den v tomto týdnu. Co nás čeká ve zbytku pondělka?
2: No, já myslím, že stále ten krásný den, on je v podstatě skoro celá republika takhle svítí, takže celá republika si to užívá. Teploty poměrně vysoké, zatím teda nejvyšší jsme měli zatím 26,1 a to v Hrušové Pardubice na letiště dávali 25,7 maximálně, ale ještě o maličku by to mohlo vystoupat, takže teoreticky k té 27 by se to na některých místech mohlo dostat. Nicméně večer, spíš později večer, od západu začne přibývat oblačnost, bude o frontální oblačnost, dneska ještě z ní pršet nebude. No a vítr nám fouká slabý proměnlivý, večer potom začne foukat od východu až jeho východu do 4 metrů za sekundu.
0: Tak v noci na zítřek a zítra tam už to bude malinko horší.
2: Tam už to bude malinko horší, v noci se nám postupně zatáhne a výjimečně se může objevit i přeháňka nebo déšť. 17 až 14 to budou minima, takže poměrně vysoká. Vítr stále jenom slabý a to od jeho východu, ráno potom bude foukat od jeho západu a rychlost bude mít 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den zataženo až oblačno a v průběhu odpoledne pak bude od západu na většině území déšť nebo přeháňky, bude nás přecházet ta zvlněná studená fronta, může se tam objevit ojediněle i bouřka. Večer pak ty srážky budou ubývat, tak jak ta fronta bude odcházet dál na Moravu. Maximální teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia a vítr ten bude foukat mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Při přechodu té fronty, tak tam můžou být i nárazy větru kolem 15 metrů za sekundu.
0: Tak a další dny, středa, čtvrtek, pátek, víkend?
2: Další dny nebudou o mnoho lepší. Ve středu očekáváme zataženo až oblačnost tím, že v průběhu dne potom od jeho východu ta fronta se bude zase vracet zpátky, tak na většině území očekáváme déšť nebo přeháňky. Minimální teploty 14 až 10 stupňů Celsia, maximální 14 až 18. Ve čtvrtek oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s deštěm, výjimečně se zase může objevit i bouřka. Večer pak ty srážky budou ubývat a bude částečně ubývat i oblačnost. Minima 11,7, maxima 15 až 19 stupňů Celsia. V pátek oblačno až polojasnost z kraje toho dne, potom ráno od západu začne přibývat oblačnost a místy se objeví déšť nebo přeháňky. Večer ty srážky zase budou ubývat, minima 10 až 6, maxima 15 až 19. Sobota ta už bude trošičku lepší, v sobotu očekáváme oblačno až polojasno s tím, že ojediněle se objeví nějaké přeháňky, minimální teploty se budou pohybovat od 10 do 6 stupňů Celsia, maximální se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů. Neděle by měla být ještě lepší, tam očekáváme většinou polojasno, jenom výjimečně nějaká přeháňka. Ranní teploty se budou pohybovat od 11 do 7 stupňů, maximální teploty od 20 do 24 stupňů Celsia.
0: Tak, to bylo absolutně vyčerpávající a my děkujeme za informace o počasí. To byl meteorolog Jaroslav Tuček a do Hradce Králové přejeme pěkný den. Naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
3: Rich girl, she buys her dreams.

0: 19.22, hladíte Český rozhlas Pardubice, pondělí 8. června, hezké odpoledne přejeme. Naprostá většina dětí už má v tuto chvíli jasno, na jaké střední škole po prázdninách začne studovat. V Pardubickém kraji uspělo hned v prvním kole přijímaček 91% uchazečů. Asi 2/3 z nich se dostali na školu, kterou si přáli nejvíc. Podrobnosti teď probereme s reportérem Ondřejem Wolfem. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kolik dětí se letos na střední školy v našem kraji hlásilo?
1: No tak i letos mohly děti posílat 3 přihlášky, celkově jich na 4leté a víceleté obory podali v prvním kole asi 19 400, což je o 1200 méně než v loni. Absolutní počet uchazečů byl podle dat kraje 7,5 tisíce a těch přijatých po prvním kole 6,5 tisíc. Pokud jde o víceletá gymnázia, tak tam byla úspěšnost dětí asi 60%, což odpovídá výsledkům z minulých let. No a zajímavostí je, že až 32% všech podaných přihlášek přišlo od zájemců z jiných krajů.
0: Kam se děti letos nejvíc hlásili?

0: Nejvíc to bylo na obory stavební, pedagogické a gastronomické. Stabilní zájem podle dat Pardubického kraje dlouhodobě přetrvává o obchodní akademie, zdravotnické obory a obory automobilních škol. Naopak zájem žáků klesá nebo klesl o strojírenství, informační technologie a bezpečnostní obory.
1: A které školy anebo obory jsou na špici pomyslného žebříčku obliby?
0: Tak letos to je vojenské liceum ve vojenské střední škole a vyšší odborné škole ministerstva obrany v Moravské Třebové, dále potom gymnázium Dašická Pardubice, vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl. Velký zájem uchazečů hlásí i gymnázium Mozartova v Pardubicích, obchodní akademie Chrudim a hodně dětí se hlásilo i na obor bezpečnostně právní činnost na střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.
1: Jak uspěli žáci u přijímaček na střední školy, přiblížil Ondřej Wolf. Díky, hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
2: Velký bratr tě sleduje.
1: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
2: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
1: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
3: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
1: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
3: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
1: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
1: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jenom se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je o křísku révovém, tedy přenašeči nemoci vinné révy zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Slovinsku. Nechybělo mnoho a v letošní sezóně se mohla nákaza rozšířit i u nás. Šimon Franz o chorobě zjišťoval více informací.
1: No, je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. V dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: Obě dvě byly od ruda Chardonnay. A v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, kdy zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
3: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října, a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
2: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družice.
4: Protože barevné změny by při větším ohnisku měly být viditelné, proto UKSUS tuto metodu bude na podzim ověřovat.
2: Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Bodek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut bude 16 hodin, čekají nás další čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou a pak Humoriáda, kterou vás dnes provedou Josef Dvořák a Pavel Kučera. No a teď je tu před námi spotřebitelský servis, tentokrát se vrátíme k nakupování přes internet. Hodně e-shopů už vám v balíčku automaticky zasílá formulář pro vrácení zboží, často i se štítkem a adresou, který pak jenom nalepíte na zpáteční balík. Josefa Černého se ptáte, jak vracet, když jste nic takového nedostali?
1: Paní Daniela bude poprvé vracet zboží koupené přes internet a ráda by věděla, jestli stačí vložit dopis do balíčku, nebo je nutno poslat ho zvlášť. Paní posluchačko, nejpozději 14. den je nutno odeslat prodejci odstoupení od smlouvy ideálně doporučeným dopisem s dodejkou. Abyste měla nějaký důkaz a zboží můžete potom poslat i později. Samozřejmě stačí vložit dopis do balíčku, ale přimlouvám se za odeslání samostatné a do balíčku vložit kopii.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim dnes chystá veřejnou debatu o proměně Michalského parku. Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v květnu klesla. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Pennymarket milionovou pokutu za prodej alkoholu nezletilým a zítra se ochladí. Bude zataženo až oblačno, během dne déšť a teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné slunné pondělí z Pardubic. Chrudimská radnice dnes představí plánovanou proměnu Michalského parku. Na jeho obnovu má slíbených skoro 19 milionů korun z evropských fondů. Veřejná debata začíná za hodinu v sále městského úřadu.
2: Architekti na ní představí studii úprav celého území. Obnova by měla zahrnovat nové cesty, další výsadbu i opravu fontány. A park by tak měl získat atraktivnější podobu pro návštěvníky. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v květnu snížil, celkem bylo bez práce skoro 13,5 tisíce lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,8%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v Pardubickém kraji druhý nejnižší, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
3: Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných osob snížil ve všech okresech. Do zaměstnání v průběhu května nastoupilo 1534 osob, z nich 48% byly ženy. Ty nejčastěji našly uplatnění v sektoru služeb a ve veřejné sféře. Konkrétně se jednalo o oblast zdravotní a sociální péče, vzdělávání nebo ubytování a stravování.
0: Čtvrtý pardubický obvod začal kontrolovat kondici stromů speciální metodou. Jde o akustický tomograf, který už radnice nechala vyzkoušet na lípě u hasičské zbrojnice v Měticích na Pardubicku. Přístroj funguje podobně jako lidské EKG, kdy na základě sond na kmeni dokáže přesně odhalit skryté dutiny nebo hnilobu uvnitř dřeva. Naměřená data z programu teď ještě musí posoudit certifikovaný arboristický odborník. Řetězec Pennymarket musí zaplatit milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol anebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
4: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání, spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Marketa Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Pennymarket za nepřijatelný a udělá kroky, které povedou k posílení kontroly věku.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká velká oblačnost, zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť, noční teploty 17 až 14 stupňů, na horách 16 až 13. Zítra deštivo, zataženo až oblačno, během dopoledne od západu na většině území s deštěm a přehánkami. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, předpokládané množství srážek do 9 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá nehoda v České Třebové v ulici Podbranská. Jedou tam všechny složky tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
5: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
1: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávou.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletně.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemístěvadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka, nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydná hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůrazněte, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říká teplá večeře, to je pohřívaná večeře, taková teplá večeře. Dojeste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
3: Dobrý, jo,
2: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra. Klid. Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já si mohu prášet, já nejsem se vrach!
5: To je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda. Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml, pacient, potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď, co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnul?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám,
0: takhle,
1: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.

0: svatýček Dvořák.
1: Je, já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
0: Tak Marie jo. Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
1: Musím Maruše poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
1: Díky.
0: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte díky se hezky, jo, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
1: Díky.
3: Jste nějaký smutnej, že to je ten váš vlastně.
1: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
3: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
1: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
3: Já nevím, já bych řekl Ačko.
2: Ačko, no super. Už víme, co
3: jo,
2: jsme potřebovali.
3: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju, jo.
2: Nápodobně, děkujeme pěkně.
3: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
1: Díky.
4: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
1: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
5: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
1: Jo.
5: A Pepiček vybral dobře, tak bych chtěl pana
2: Sováka. Máme to tam a děkujeme.
5: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
1: No to je dobrý.
6: Oni, některý dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne a vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. Ale já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti. Tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliké. Co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel, on jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně, já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak slumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu. Takže já se ptám, Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně,
0: no,
2: správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Kolednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. No, výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Určitě jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to tak bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten
2: ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně, ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo. Uh-huh.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák odepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním je nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Jo. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapi. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěže svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukozaváčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvod, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No, až 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Vládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Uh-huh. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená. Hlejte,
3: tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala.
1: Aha.
3: No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem, ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže. No. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slavu. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce poprst, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Jsem počkala, ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maděričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku. Ne. Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně, ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Sbírka na obnovu kostelních hodin v Lázních Bohdaneč skončila. Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasný. Basketbalisté Pardubice a Nymburka se utkají ve čtvrtém finálovém zápasu. A nás zítra čeká ochlazení, deštivo, zataženo až oblačno, teploty do 22 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Veřejná sbírka na obnovu hodin na věži kostela v Lázních Bohdaneč je ukončená. Město díky dárcům vybralo cílovou částku 280 tisíc korun dřív, než plánovalo. Dosavadní ciferníky a ručičky mají nově nahradit repliky. Na kostelní věž je umístí do konce července. Město dárcům vyjádří poděkování, říká starosta Josef Štěpanovský z ODS.
4: Není to samozřejmě o penězích, ale o nějaké symbolice s tím, že ty lidé, co přispějí, budou zapsáni v krnice města, bude jim vyjádřeno poděkování.
3: Lužena Chrudimsko zaplatí přes 8 milionů korun za přestavbu sportovního hřiště. Úpravy areálu budou zahrnovat víceúčelovou plochu, běžecké ovály i sektor pro atletiku. Podle podmínek smlouvy by měly být práce hotové do konce prázdnin. Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovou účast na zářijovém valném shromáždění OSN New Yorku. Sport. Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje dnes čtvrtým zápasem. Od 18 hodin se bude hrát znovu na východě Čech. Pardubičtí dokázali v prvním domácím duelu uspět, když vyhráli o jediný bod. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar věří, že jeho tým může přidat i výhry další.
5: My nechceme být jako sparring Nymburka ve finálové sérii a slavit jako jedno vítězství. My prostě chceme zabojovat o ten titul. Víme, že Nymburk je letos výborný, ale myslím, že těch třech zápasech jsme ukázali, že s nima můžeme hrát a to opojeme znovu. Počasí.
3: V noci nás čeká velká oblačnost, zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť, noční teploty 17 až 14 stupňů, na horách 16 až 13, vítr slabý, předpokládané množství srážek do 1 mm a rozptylové podmínky většinou dobré. Zítra se ochladí a bude deštivo, zataženo až oblačno, během dopoledne bude od západu na většině území, tedy zmiňovaný déšť a přehánky a ojediněle se objeví i bouřky, večer budou srážky ubývat. Zítřejší denní teploty nižší než ty dnešní, 19 až 22 stupňů, na horách 15. až 18. Vítr mírný, může zesilovat a být nárazový s nárazy až 55 km za hodinu. Předpokládané množství srážek zítra do 9 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude a biojednička. To bude znamenat mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Odpolední špička v centru Pardubic a ještě nehoda v Pardubicích. V ulici Pichlová se srazila 2 osobní auta, na místě už je snad i policie, tak prosím opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Krásné pondělí z Pardubic přejeme, tak můžete vyrazit na preventivní vyšetření rakoviny prsu, nebude od 1. července potřeba žádanka od lékaře, povíme podrobnosti, také vám řekneme, jak se můžete stát dobrovolným opatrovníkem koček v Chrudimském útulku a navštívíme i Choltický zámek a nabídneme písničky, které nestárnou, a to od Jiřího Schillingera, také od No Guitars, Valdemara Matušky, Kim Appleby a nebo třeba i od Františka Nedvěda. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Jan Vamberský.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Optimistka Olga Lounová rozpívala 7 hodin 6,5 minuty. Víme, co se dnes v pondělí 8.6. dělo, tedy konkrétně vše sledovala Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Odvolací soud v Pardubicích dnes pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtenštejnů o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem u Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Potvrdil tak rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Žalobci, dědici původního vlastníka, žijí v Lichtenštejnském knížectví a domáhali se několika pozemků pod vodním tokem Března a protipovodňovými opatřeními. Od 1. července se ženy můžou nově objednat na preventivní vyšetření rakoviny prsu bez žádanky. Na změně se dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví, aby zvýšili zájem o mamografický screening. Více dozvíte od naší reportérky Anny Svobodové kolem 17:15. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v květnu snížil. Celkem bylo bez práce skoro 13,5 tisíce lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 3,8%. V celorepublikovém srovnání je podíl nezaměstnaných v Pardubickém kraji druhý nejnižší, potvrdil zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
3: Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných osob snížil ve všech okresech. Do zaměstnání v průběhu května nastoupilo 1534 osob, z nich 48% byly ženy. I nejčastěji našli uplatnění v sektoru služeb a ve veřejné sféře.
2: Útulek v Chrudimi hledá dobrovolníky, kteří by poskytli přechodný domov kočkám. Kapacita zařízení je omezená a už několikrát muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších zvířat. Snaží se proto spustit systém dočasné péče. Podrobnosti v našem vysílání krátce po 17:30. Archeologický výzkum na trase budoucího jihovýchodního obchvatu Pardubic potvrdil pravěké osídlení Pardubiček. Archeologové na místě odkryli stovky historických objektů. Mezi nejzajímavější artefakty patří bronzové předměty, pravěká studna, ale i stopy sídliště a hrobů z období popelnicových polí. Objevy pocházejí z doby kamenné, bronzové i železné. Výsledky výzkumu zveřejnila katedra archeologie Univerzity Hradec Králové, a to na sociálních sítích.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Klasika Jiřího Schillingera, Jsem prý blázen jen. Objednat se na preventivní vyšetření rakoviny prsu bude od 1. července mnohem jednodušší. Ženy už totiž nebudou nutně potřebovat žádanku od praktického lékaře anebo od gynekologa a screeningová centra je objednají i bez ní. Na změně se totiž dohodly zdravotní pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a slibují si od ní vyšší zájem o mamografický screening, který je důležitý pro včasný záchyt onemocnění. Víc nám řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak prozraď rovnou, jak to tedy bude od 1. července fungovat.
1: Tak dnes to funguje tak, že ženy k preventivnímu mamografickému vyšetření potřebují žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Od 1. července už to ale nebude nutné a na screening se budou moct objednat přímo ve screeningovém centru. V praxi by to mělo pomoct například ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji, říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Například pokud žádanku vystavenou praktikem či gynekologem pacientka ztratí, nebo chce zareagovat na anotaci z mamografie, že již 2 roky nebyla na preventivním vyšetření a chce se na něj objednat hned, to znamená bez předchozí nutné návštěvy dalšího lékaře.
1: Cílem změny je zjednodušit přístup k mamografickému screeningu a motivovat k němu více žen. Podle VZP to ale neznamená, že by pacientky měly vynechávat pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa nebo praktického lékaře. Právě toho se podle předsedy České gynekologické a porodnické společnosti Vladimíra Dvořáka obávají gynekologové.
3: Často jediným důvodem, proč ta žena přišla na prevenci, bylo, že potřebovala žádanku na mamograf a při té příležitosti jsme mohli realizovat další screeningová vyšetření, jako je screening kolorektálního karcinomu a karcinomu děložního hrdla. Takže nejsem si úplně jist, jestli tohle opatření něčemu pomůže.
0: Aničko, 2 otázky v jedné teď. Jak často by ženy měly na screening chodit a proč je vyšetření důležité?
1: Mamografický screening hradí zdravotní pojišťovny ženám starším 45 let jednou za dva roky, to je tedy ten doporučený interval mezi vyšetřeními. Vyšetření dokáže odhalit rakovinu prsu ještě ve chvíli, kdy žena nemá žádné zdravotní potíže. Tím pádem tedy včasný záchyt výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se při odhalení nádoru v raném stádiu vyléčí téměř 100% žen. Přesto se preventivního vyšetření stále neúčastní téměř 1/3 žen, které na něj mají nárok.
0: V našem kraji se tedy můžou lidé nechat preventivně vyšetřit ve Svitavské nemocnici. Jaké jsou čekací doby?
1: Ano, hnedka ti odpovím na tvoji otázku, jenom zmíním, že ve Svitavské nemocnici to je, co se týká krajských nemocnic, jinak se ženy samozřejmě můžou vyšetřit ještě v dalších screeningových centrech v kraji. V akutních případech, co se to týká tedy Svitavské nemocnice, tak pacienty vyšetří do týdne, jinak je čekací doba na vyšetření zhruba 4 týdny, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
4: V současné době je oddělení na změnu legislativy platnou od 1. července. Připravené. Jakým způsobem se změní poptávka po mamografickém screeningu, zatím nedokážeme odhadovat. Nicméně sledujeme v posledních letech trend, kdy počet vyšetření obecně narůstá.
1: Loni ve screeningovém centru ve Svitavské nemocnici vyšetřili více než 9100 pacientů, z toho 4 byli muži.
0: Tak jste to slyšeli, pánové, nejenom žen, ale i nás, mužů, se tohle téma týká. Aně Svobodové děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dívám se tady do kroniky a vidím, že nejteplejší 8. červen je datován k roku 2014, což není zas tak dávno. No tehdy už bylo pěkné vedro 33,4 stupně Celsia a v roce 1837 to zase byla pěkná zima, jenom 5,5 stupně nad nulou. Dnes je také svátek všech patronů sedláků, vinařů a sládků, protože jich je Medard svatý dnes patronem. No ono se také říká Medardova kápě 40 dní kape, vidíte?
1: Počasí.
0: No tak je pravda, že dneska ani nekáplo, tak nás u Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové zajímá, jestli bude takhle pěkně i dál.
2: Tam už to bude malinko horší, v noci se nám postupně zatáhne a výjimečně se může objevit i přeháňka nebo déšť. 17 až 14 to budou minima, takže poměrně vysoká. Vítr stále jenom slabý a to od jeho východu, ráno potom bude foukat od jeho západu a rychlost bude mít 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den zataženo až oblačno a v průběhu odpoledne pak bude od západu na většině území déšť nebo přeháňky, bude nás přecházet ta zvlněná studená fronta, může se tam objevit ojediněle i bouřka. Večer pak ty srážky budou ubývat, tak jak ta fronta bude odcházet dál na Moravu. Maximální teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia a vítr ten bude foukat mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Při přechodu té fronty, tak tam můžou být i nárazy větru kolem 15 metrů za sekundu.
0: Tak jak jste slyšeli, zítra víc než reálně pravděpodobné, že Medard kápne. A jak to, pane Tučku, vypadá s Medardovou kápí dál?
2: Další dny nebudou o mnoho lepší. Ve středu očekáváme zataženo až oblačno s tím, že v průběhu dne potom od jeho východu ta fronta se bude zase vracet zpátky, tak na většině území očekáváme déšť nebo přeháňky. Minimální teploty 14 až 10 stupňů Celsia, maximální 14 až 18. Ve čtvrtek oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s deštěm, výjimečně se zase může objevit i bouřka. Večer pak ty srážky budou ubývat a bude částečně ubývat i oblačnost. Minima 11,7, maxima 15 až 19 stupňů Celsia, v pátek oblačno až polojasnost z kraje toho dne, potom ráno od západu začne přibývat oblačnost a místy se objeví déšť nebo přeháňky, večer ty srážky zase budou ubývat, minima 10 až 6, maxima 15 až 19. Sobota ta už bude trošičku lepší, v sobotu očekáváme oblačno až polojasno s tím, že ojediněle se objeví nějaké přeháňky, minimální teploty se budou pohybovat od 10 do 6 stupňů Celsia, maximální se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů. Neděle by měla být ještě lepší, tam očekáváme většinou polojasno, jenom výjimečně nějaká přeháňka. Ranní teploty se budou pohybovat od 11 do 7 stupňů, maximální teploty od 20 do 24 stupňů Celsia.
0: Děkujeme, naprosto vyčerpávající, jak se slyšeli, tak Medarci minimálně. Tento týden něco málo ukápne a je to potřeba, aby sprchlo. Stejně jako jsou potřeba písničky, které nestárnou od Valdemara Matuška nebo Kim Appleby.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Milí posluchači Českého rozhlasu Pardubice, jestli chcete udělat dobrý skutek a chcete mít doma zvířátko třeba jenom na nějaký čas, tak ta možnost tu je, protože útulek v Chrudimi se snaží najít dočasný podnájem pro kočky. Zvířat v nouzi je totiž hodně a volných koců naopak málo. Výzva míří na dobrovolníky, kterým by nevadilo si na pár dnů nastěhovat kočku k sobě domů. V příspěvku od redaktora Josefa Kopeckého teď uslyšíte podrobnosti.
1: Jasmínka je příbarevka, ano. Laurinka je ta želvička. Táďa je zrzavobílej kocourek a Zuzanka je černobílá. To je roztomilost sama.
2: To je roztomilost největší. Koťata jsou na mlíku. My jsme teď s vedoucí chrudimského útulku Terezou Němcovou spočítali ta koťátka.
3: Jsou tam 4 koťátka, 3 holčičky a 1 kluk. Dneska jsem dostala kočičí maminka, kterou jsme vlastně v půlce května přijali, a kočička nám den na to porodila 4 koťátka.
2: A to se stává.
3: A to se stává. My jsme věděli samozřejmě, že je březí, jenom jsme to nečekali úplně tak rychle.
2: Jak to vlastně vypadá s kapacitou, co se týče koček tady u vás? Kolik míst tady je?
3: Momentálně máme 6 kočičích míst a jsme žádali o navýšení na kapacitu 10, protože opravdu to jaro je v plném proudu a koťátka budou určitě přibývat a my bychom byli rádi, aby jsme se mohli pokusit postarat o co nejvíce kočiček. Každopádně teď momentálně díky těm koťátkům tady právě tu kapacitu máme naplněnou.
2: Tím se vlastně obloukem dostáváme k té výzvě, kterou jste jako útulek zveřejnili. Koho byste potřebovali?
3: Tak, my jsme vlastně zveřejnili výzvu ohledně dobrovolníků na dočasnou péči pro kočičky. Měli by to být lidi, kteří v lepším případě nemají svoje vlastní kočičky, aby jsme je právě mohli využít k tomu, že se nám budou starat i třeba o ty nemocné kočičky, které musí být v karanténě. A bude to spočívat v tom, že nám čistě jenom poskytnou domov dočasný těm kočičkám, veterinu, krmení, všechno budeme platit my, budeme vozit kočičku na veterinu, budeme zařizovat všechno. Jenom potřebujeme, aby byla možnost ty kočičky ubytovat jinde než v útulku.
2: Jste tu základní podmínku zmínila, neměla by tam být další kočka. Jsou tam ještě nějaké požadavky, třeba co se týče toho prostoru?
3: Určitě potřebujeme, aby ta ubikace pro kočičku byla vevnitř v bytě, aby se nestalo, že kočička uteče a samozřejmě pak by byl obrovský problém. Takže určitě vevnitř musí být kočička.
2: O jakém časovém období se vlastně bavíme?
3: Tak minimálně o 14 dnech, protože to je povinná karanténa, než můžeme kočičku dát do nového domova, ale jinak to samozřejmě bude závislé na tom, než kočičce najdeme zájemce vážného, který si ji vezme do adopce.
4: Kontakty najdou případní dobrovolníci na webu útulku s Chrudimi. Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Zámek Choltice nabízí nejenom poznání historie ve svém interiéru, ale i nádhernou přírodu v přilehlém parku anebo sportovní vyžití na disc golfovém hřišti. Na víkend ale přichází s netradiční nabídkou. Do Choltice totiž v pátek sjedou drátenici z celého Česka i Slovenska. Drátenické Choltice jsou jednou z největších akcí svého druhu v naší republice a přivedou do areálu desítky řemeslníků. V Choticích byl dnes i náš regionální stopař, byla to Milena Potůčková a přinesla informace nejenom o přípravách.
2: To setkání se uskuteční teď o víkendu a je asi celkem logické, že ty přípravy nejsou jenom o tom jednom týdnu předtím, ale sahají v podstatě až do třeba začátku roku, do ledna, do února. Ostatně o těch přípravách už tady se mnou je a bude mluvit daleko povolanější člověk, což je kastelán Choltic Lukáš Rychtecký. Dobrý den.
3: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
2: Tak jak je to s těmi přípravami, jak dlouho trvají?
3: Je to běh na dlouhou trať. Vždycky začínáme tak v lednu, v únoru. Musíme vymyslet datum, které si většinou zapikáváme koncem předešlého roku. Rozsah, jak veliké to bude, kolik jsme schopni udělat kapacitu, kolik dráteníků, jestli nějaké další řemesla u toho budou a že letos budou. A hlavně dát vidět těm dráteníkům do všech možných skupin a oni se pak od ledna, od února hlásí. Připravujeme program. Jsou to takové věci, které musíme mít připravené hodně dopředu, aby jsme věděli, kolik nás bude, v jakém rozsahu a tak dále.
2: Takže pro letošek, ale už tohle máte za sebou. Tak co čeká na dráteníky a na návštěvníky, kteří sem o víkendu zavítají?
3: Tak na dráteníky, jelikož to není první ročník, tak oni už vědí, co je čeká. Čeká je skvělá akce, při které se setkají buď s lidmi, které vídají tady na té akci, anebo ti dráteníci, jelikož jsou v různých skupinách a jsou to skupinky, které se znají, podporují, tak ale potkají tady i nové kolegy a kolegyně, kteří třeba vyrábějí něco podobného jako šperky nebo obrazy, sochy a tak dále, předávají si zkušenosti. A pro ty návštěvníky, no tak pro ty tady je připraveno spoustu zajímavého, jak jsem říkal, od různých ukázek toho drátování stylu, že se dají vyrábět nejenom šperky, ale opravdu sochy, obrazy, že to drátování není jenom o spravování hrnců, ale že to jsou umělecká díla, někdy je to i spojování různých materiálů s dráty a tak dále.
2: A nebudou to jenom drátenici, ale tady máme před sebou plakát, takže já vidím například košíkáře.
3: Košíkář, kovářka, písář, tady si budou moct děti natisknout pamětní listy s různou grafikou, rolničkář, můžou si tady vyrazit minci, kovářka tady bude letos poprvé, takže se těšíme na ukázky kování, jsou to tvořivé dílny pro návštěvníky, tedy nejenom drátu, ale i těchto řemesel a samozřejmě i prodej, ukázky, výstava, máme tady i rekord, největší drátovaný obraz v České republice, který se tady před lety v rámci této akce vytvářel. Přijďte se podívat, bude to hrozně zajímavé.
2: Díky za pozvánku. Já jenom ještě upřesním ten čas, kdy se to koná, což je teď v pátek 12. června od 15 do 18 hodin a potom v sobotu a to je od 10 do 18 hodin. Takže pozvánka do Choltic.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
2: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
1: Ano, a co ještě?
2: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
1: Taky. A to hlavní?
2: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
1: To je ono.
2: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
1: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
2: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
1: Už ve středu 10. června
2: od 9. do 12.
1: se na vás těší Jitka
2: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a v širším centru Pardubic mají vyrůst bytové domy z dohromady bezmála 1500 byty. Výstavba začala třeba už na místě bývalé prodejny potravin ve Štrosově ulici. Plánují se ale také nové činžovní domy v ulici 17. listopadu, v bývalém areálu kávovin a také na dalších místech. Pomůže to řešit nedostatek bytů ve městě a jak to bude s dopravním zatížením v této lokalitě? Šárky Rusnákové se nejdříve moderátor Miroslav Hruban zeptal, kde by byty mohly vzniknout nejdřív.
1: Nejblíž je zřejmě výstavba rezidence Kostelíček na rohu Štrosovy a Bulharské ulice. Investor už zboural prodejnu potravin a položil základní kámen. V domě vznikne 78 bytů a podzemní parkoviště. Přes 640 bytů má vyrůst v bývalém areálu kávovin a na ulici Na Spravedlnosti. V Laváčově ulici chce investor po demolici bývalého hotelu a ubytovny postavit 70 bytů. Řeší se výstavba bytů u Pernerky, na nábřeží Závody Míru, v areálu bývalého pivovaru a například dalších zhruba 50 vznikne v areálu bývalé Prokopky.
2: Pomůže to tedy řešit problém s nedostatkem bytů v Pardubicích?
1: Nedostatek bytů v Pardubicích se řeší řadu let a zájem o nové bydlení je obrovský. Byty lidé často kupují ještě před zahájením stavby. Například rezidence Prokopka je už vyprodaná a přitom se ještě vůbec oficiálně nevyhlásilo, kdy se tam začne stavět. Otázkou ale také zůstává, kdo si takové bydlení může dovolit. Ceny jsou často příliš vysoké, hlavně pro mladé rodiny, které byt skutečně asi nejvíc potřebují. Podle realitních makléřů, ale i vedení města, navíc řadu bytů kupují firmy nebo investoři k dalšímu pronájmu, tedy takzvaně na investici. Pomoci by mohla až rozsáhlejší výstavba, která zvýší nabídku a může pak také zmírnit tlak na ceny, nebo cenově dostupné družstevní bydlení, se kterým město počítá například na Hůrkách.
2: Je to každopádně velké množství bytů. Jak bude řešeno parkování a co doprava ve městě?
1: To je téma, o kterém se v Pardubicích taky diskutuje dlouhodobě. Většina investorů s parkováním počítá a plánuje stání v podzemních garážích i kolem domů. Ne vždy, ale jejich počet odpovídá počtu bytů. Například rezidence Kostelíček nabídne 78 bytů, ale jen 37 parkovacích míst. Jde navíc o lokalitu poblíž nemocnice, kde už dnes řidiči mají problém zaparkovat. Situaci by tam ale do budoucna mohly zlepšit plánované parkovací domy. Ani projekt s jedním stáním na byt ale nemusí stačit, protože řada domácností, jak víme, vlastní více aut. Investoři zároveň musí zachovat zeleň a veřejný prostor, takže nemůžou celé pozemky využít pro parkování, což je samozřejmě dobře. Další otázkou je ta doprava. Největší obavy panují v okolí ulici Jana Palacha a SK Neumanna, kde se už dnes tvoří dlouhé kolony. Po dokončení plánovaných projektů tam může přibýt až 1000 aut denně. Mohl by pomoci jihovýchodní obchvat, který teď silničáři staví. Jeho přínos ale ukáže až čas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
4: Každý

0: Za 4 minuty 18 hodin, tak den v kraji je u konce a nabídneme ještě na závěr jako tradičně, co uslyšíte zítra, na co se můžete těšit. Třeba na připomínku Mezinárodního dne archivu, protože archivy na východě Čech připravili na celý týden řadu akcí pro veřejnost, tak řekneme podrobnosti. Východočeské divadlo takto zase hostí 23. ročník Mezinárodního festivalu Jazz Dance Open. Uslyšíte o něm ráno v 8.40 a to od organizátorky festivalu Heleny Machové. Také jsme pro vás na dopolední čas po 10. hodině připravili dvouhodinovou velkou radioporadnu, která bude zaměřená na nová pravidla pro podporu energeticky úsporných opatření. No a s příchodem letních měsíců každoročně narůstá taky počet případů, kdy se občané obracejí na hasiče se žádostí o pomoc při likvidaci obtížného hmyzu. Kdy to je a kdy to není vhodné hasiče volat, uslyšíte v zítřejším vysílání. A Jan Vamberský se bude těšit zase zítra v 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Sbírka na obnovu kostelních hodin v Lázních Bohdaneč skončila. Městské muzeum Moravské Třebové se po 2 letech znovu otevřelo veřejnosti. Aleš Svoboda z Česka by mohl do vesmíru letět příští léto. A zítra se ochladí, bude zataženo až oblačno, přehánky a teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Veřejná sbírka na obnovu hodin na věži kostela v Lázních Bohdaneč je ukončená. Město díky dárcům vybralo cílovou částku 280 tisíc korun dřív, než plánovalo. Dosavadní ciferníky a ručičky mají nově nahradit repliky. Na kostelní věž je umístí do konce července. Město dárcům vyjádří poděkování, říká starosta Josef Štěpanovský z ODS.
4: Není to samozřejmě o penězích, ale o nějaké symbolice s tím, že ty lidé, co přispějí, budou zapsáni v kremnice města, bude jim vyjádřeno poděkování.
3: Po 2 letech oprav můžou lidé znovu navštívit Městské muzeum v Moravské Třebové. Budova má kompletně opravený interiér. Muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř uložil artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Lidé teď najdou v úplně nové expozici. Autorem je egyptolog a afrikanista Pavel Onderka.
5: Expozice je rozdělená do 5 sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeistrem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie.
3: 2 aktuální zprávy ČTK. Zaměstnanci České televize chystají kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií výstražnou stávku. Uskuteční se 22. Napsal to deník N. Do stávky se může zapojit kdokoliv z televize. Vedení České televize nebude protestu bránit, napsal zaměstnancům podle serveru zástupce ředitele Milan Fridrich. Vyjádření odborářů a zaměstnanců České televize ČTK schání. A policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod koncern Agrofert, a 2 lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toustový chléb. Serveru irozhlas.cz to potvrdil podání obžaloby státní zástupce Adam Bašný z úřadu Evropského veřejného žalobce, který celou kauzu dozoruje. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS, takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
2: Počasí.
3: V noci nás čeká velká oblačnost, zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky nebo déšť, teploty 17 až 14 stupňů, na horách 16 až 13. Zítra deštivo, zataženo až oblačno, během dopoledne bude od západu na většině území déšť a přehánky, ojedinělé se objeví bouřky, večer budou ustávat. Teploty zítra 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, přechodně nárazový, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biojednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Autobus hoří na Pardubicku na 35. před Bíští, je to před čerpací stanicí a parkovištěm. Tam je to tedy nebezpečné. Na místo míří všechny složky integrovaného záchranného systému. A ještě jedna nehoda, tentokrát hlášená ze sousední Chrudimi, Palackého třída před kruhovým objezdem. Tam havarovala 2 osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: Je pondělí po 18. hodině a vy jste si naladili na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách. Jsem za to rád a jsem i rád, že pozvání tentokrát přijal čerstvý, lépe řečeno letošní vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za loňský rok, cestopis roku, Eduard Freisler.
7: Ahoj.
0: Slyšeli jste ahoj od oceněného autora, protože my se známe, navíc on je to novinář, býval také v budově rozhlasu na dálku mým kolegou, takže proto my nebudeme předstírat, že se neznáme a že si budeme tykat. No tak nejdřív gratulace k té knížce. Když je to cestopis, já musím posluchačům prozradit, že to je za kubánské tango v rytmu blues. Kubu máš pod kůží.
7: No, hluboko pod kůží. Já tam jezdím už 25 let a v jednu chvíli jsem tam dokonce byl ženatej, takže určitě to mám pod kůží. Ty vzpomínky už asi mi nikdo neveme.
0: My se dnes budeme věnovat Venezuele, což je další srdcovka Eduarda Freislera a dnešního hosta pořadu Na cestách. My o tu Kubu jenom tak zavadíme, takže zůstaňte s námi. No, uvidíme, kam se všude dostaneme.

0: Posloucháte pořad Na cestách. Dnes s vítězným autorem cestopisu roku za rok 2025 Eduardem Freislerem, novinářem, se kterým se podíváme na začátek vzhledem k té knize na ostrov, který dobře znáš. Řekněme, jezdíš tam 25 let. Jednou větou, kam by si mě na Kubě pozval, kdybych se tam vydal?
1: Ježíš, to je asi těžká otázka. Asi bych tě pozval do okruhu svých přátel, než za nějakými přírodními skvosty, protože ti Kubánci jsou prostě zajímaví, i přesto, že žijí v letitém nedostatku a v represích a v takovém otravném pochodu té revoluce, tak si zachovávají takovou radost ze života, která je až nakažlivá. Takže třeba na nějakou rumba party do vnitrobloku ve Staré Havaně.
0: To je fajn, já znovu otevřu kufřík a vydám jednu rekvizitu, nechyběla by na té party?
1: Doutník by tam asi nechyběl, ale já teda jenom řeknu, že ty nejlepší doutníky jsou vyhrazené tak trochu pro turisty a pro papaláše a ti Kubánci sice i na ulici kouří, ale jsou to většinou nějaké hnusné náhražky těch slavných koibas.
0: To byla Kuba. Já se omlouvám a my si Kubu necháme s Eduardem Freislerem na podzim, protože já se s ním ještě potkám a my se pomalinku budeme posouvat o kousek dál do Venezuely. Ale my musíme začít jinde. My musíme začít ve velkém světě. Tam to taky znáš.
1: V New Yorku to znám moc dobře, tam jsem žil 10 let. Mezi lety 2008 až 2018, než jsem se přestěhoval do Caracasu na téměř 3 roky.
0: No, jestli se nepletu, tak já jsem říkal, že jsi novinář. Ty jsi tam i vystudoval tu novinařinu?
1: Dostudoval.
0: Jaká je Amerika dnes proti té, jak jsi ji znal jako student?
1: No, já jsem z toho hluboce zaskočen z té změny, protože třeba na té fakultě jsem byl vychovávaný k tomu, že si mám zachovávat kritický postoj a vždycky všichni profesoři nám říkali, že je to jedna z mála zemí, kde můžete kritizovat prezidenta a nic se vám nestane, tak tohle se tedy změnilo. Jak vidíme, tak Trump jde po svých kriticích nebo politických, prostě po opozici a nakonec jsem tam měl jeden incident, kdy na hranicích ten úředník projížděl moje sociální sítě, což se mi tedy nestalo nikdy předtím a to mi přijde zarážející.
0: Myslíš, že se změnili i Američani ti, jak někdy říkáme, trošku nepřesně obyčejní?
1: No mě překvapilo, že tam spousta těch Američanů věří v nějaké podivné konspirační teorie a dezinformace a nestydí se za nějaký rasismus a xenofobismus, sexismus. A netušil jsem, že jich je tam tedy tolik, ale myslím si, že spíš tam vždycky byli a že Donald Trump je svým způsobem dokázal oslovit a pro nás ostatní objevit tak trochu.
0: Měl jsi čas při tom studiu chodit i na kafe?
1: Na kafe...
0: Nevím, do téhle té kavárny, to je nejstarší, kde poprvé vařili espresso, což je moje srdcovka, odtamtud mám ten šálek. Kdy si tam přimíval předvolební projevy Kennedy, točili se tam nějaké filmy v téhle té kavárně?
1: Tak v téhle kavárně jsem nebyl, ale samozřejmě jsem se naučil pít kafe v New Yorku jak nikde jinde, protože jsem si to tam kupoval každý ráno do kelímku, než jsem šel do práce nebo do školy, protože ten život je tam náročný a opravdu člověk stává ráno a padne do postele v noci, aby to všechno stihnul a hlavně, aby se v tom městě udržel, protože je to opravdu drahý město a člověk, aby dokázal zaplatit nájem, dopravu, školu, tak musí hodně, hodně pracovat.
0: Tak to vám na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách říká člověk, který tam 10 let žil i studoval, Eduard Freisler, vítěz cestopisu roku za rok 2025, kde se ale věnoval Kubě. Ty si ale potom po těch studiích tu Ameriku opustil a vydal si se do Venezuely. Jak to člověka napadne? Čech, který studuje v Americe, se pak vydá do Venezuely.
1: No, zní to podivně, ale ku podivu tohle byl můj jako dlouholetý plán. Já jsem chtěl vlastně v Americe vystudovat, naučit se dobře ten jazyk a mít kontakty na americká média, abych pro ně mohl z nějaké třetí země psát nebo reportovat. Myslel jsem si, že to zvládnu za 2-3 roky, tak to nakonec trvalo už těch 10 let. No a Venezuela se jasně nabízela, já už jsem to někde říkal, převzala tam vládu vlastně komunistická diktatura s největšími zásobami ropy na světě, se zlatými diamantovými doly, která ten režim tam byl takový antiimperialistický, antiamerický a hlavně tam se mluvilo o tom, že dojde k nějakému velkému sociálnímu, morálnímu, ekonomickému kolapsu, na který tedy došlo a já jsem měl v uvozovkách kliku, že jsem zrovna u toho byl, takže já jsem ten rok 2017 třeba, 2016-2017, tak jsem tam měl jako profesní žně, protože jsem opravdu mohl prodávat spoustu textů do New Yorku, do Washingtonu, do Miami, protože o to byl zájem.
0: No, já se bavím teď s novinářem, který pracoval pro americká média a musím říci, že řada z nich byla taková, jako já tu teď šustím. Papírové noviny už u nás jsou v podstatě na úbytě, ale ty jsi pracoval i pro ta papírová média. Když to porovnáš, teď si v internetovém médiu, je to rozdíl pracovat pro americké tištěné médium nebo pro elektronické u nás?
1: Já to asi úplně jako necítím, že by tam byl nějaký velký rozdíl, ale já mám, ještě před vysíláním jsme si říkali, že mám starou duši a já jsem trošku zamilovaný do toho papíru a já jsem byl...
0: To jsme dva, tak jako já do kafe, takže kavarančtí povaleči a papírníci se sešli u mikrofonu.
1: Jistě, to jsem dokonce si napsal do nějakého dotazníku, co chci dělat v životě, tak jsem tam, myslím, napsal stroskotanec a kavárenský povaleč, jenom abych naštval komunistickou učitelku. Ale to je vedlejší. Já jenom jsem chtěl říct, že když jsem žil v New Yorku, tak jsem miloval nedělní vydání New York Times, protože to byla úplná kniha, to mělo snad, já nevím, 60-80 stránek a to na tom internetu nepřečtete. Kdežto ten papír si můžete číst celý víkend a pijete u tohoto kafe a máte se prostě skvěle. No. A takový to byl rituál pro mě nedělní.
0: Nám se tu sešli u mikrofonu dva nostalgici novináři, protože když jsem byl zpravodajem v Londýně, tak jsem miloval, když mi hodili na zahrádku u bydliště víkendové noviny, to byl velký balík, to byla skoro kniha, ne všechno jsem to přečet, a když jsem natáčel ve Finsku, že papírové noviny tam ještě žijí a dokonce mají předplatitele, tak jsem tam zaslech jednu dobrou hlášku, že ty noviny jsou tak silné, že když se smotají do ruličky, tak mohou být dobrou zbraní při sebeobraně, při přepadení na ulici.
1: Jako kamen, no?
0: No, mobilem někoho praštit, to bychom se asi neubránili. Dobře, Venezuela dnes... A rok 2017 si říkal, že si tam tak nějak asi přišel?
1: To byly moje první jako výpravy z New Yorku, ale vracel jsem se a potom vlastně po letě 2018 jsem se rozhodl, že bych opravdu jako u toho měl být denodenně, takže jsem opravdu si tam normálně pronajal byt a začal jsem tam žít.
0: A myslíš si, že kdybys tam znovu jel do té Venezuely, že už bys tam uviděl tu Trumpovu sochu, o které se také mluvil?
1: No já doufám, že ji tam neuvidíme, abych byl upřímný. Ale tady spíš jde o to, já bych tam rád viděl nějakou prosperitu a prostě normálně svobodnou demokratickou zemi, kde nejsou političtí vězni a ti tam stále jsou a začínám být trošku zklamán tím, že Donaldovi Trumpovi tam jde o ten biznis víc než o nějaká lidská práva. A zatím se mu tedy asi líbí tenhle ten status quo, jenom připomenu, že je tam u moci Delcy Rodriguez, taková zavilá socialistka, která byla vlastně pravou rukou Nicolase Madura a teďka se tváří jako jiný člověk a jiný politik. A Donalda Trumpa ještě 3. ledna, 4. ledna by ho nazývala únoscem Nicolase Madura, teďka ho nazývá přítelem a kamarádem, ale může se jí to vymstít, protože aspoň moje zdroje mi povídají o tom, že to tvrdé jádro těch revolucionářů, ty zastánci té tvrdé linie, tak se začínají bouřit, protože se jim nelíbí, že se takhle vydali v náruč toho velkého satana.
0: My se teď s hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Eduardem Freislerem bavíme o Venezuele, která je pro většinu z nás docela vzdálenou zemí. Ne tolik tam turisté od nás jezdí, myslím si, že v těchto dnech asi bych jim to ani moc neradil, ale když tam jezdili, tak já třeba jsem se o tom bavil s Markem Audim, což je speleolog, a ten tam jezdil objevovat zajímavé jeskyně a dokonce mu Venezuelané tvrdili, kteří to tam znali, že tam žádné jeskyně nemají a oni jim je ukázali, že je tam mají. Jezdí se tam na Stolové hory a podobně. Krom toho sledování dění, poznal si také některé tyhle ty destinace? Známe spíš z těch turistických průvodců?
1: No určitě, tak teď jsi zmínil ty Stolové hory a to je pro mě asi nejkrásnější krajina, kterou jsem zatím v životě viděl. Oni jsou opravdu tak vysoké, že se dotýkají vlastně oblak nebo v nich úplně mizí a jsou ještě zasazené do takových jako hustých savan a Indiáni jim říkají tepuji, střechy bohu. A je to opravdu nádherný pohled, zvlášť, když tam přilítáte malým letadlem, tak kolem nich letíte a z té jedné tam padá ten nejdelší vodopád světa. Asi kilometr padá ta voda do údolí. Takže to je jedna jako z opravdu krajin, kdyby si se někdy vydal do Venezuely, tak si ten výlet tam udělej.
0: Já se tam asi nevydám, láká mě tam Eduard Freisler, který to všechno viděl a napsal o tom také knížku Venezuela, rozklad ráje. My se totiž bavíme o nejbohatší zemi světa, která je na pokraji krachu nebo možná už zkrachovala. Ty jsi tady teď připomínal ten vodopád. Neřekli jsme, jak je to vysoké, tak tady píší zhruba 900 metrů nejvyšší na světě a fotografii v té knížce máš i té Stolové hory. tak o tom si také budem povídat v pořadu Na cestách.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo

kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Doznívá další písnička a my s Eduardem Freislerem rajzujeme po Venezuele. Projezdil si tu zemi celou, je to a za tvých časů bylo to bezpečné, anebo byly oblasti, kam si se bál?
2: Já jsem ji neprojel celou, ona je opravdu obrovská, obrovská, jenom připomenu, že třeba to jejich pobřeží u Karibského moře má přes 1000 kilometrů pláží, takže jenom projet tu La Costa je náročné, je tam ještě ke všemu spousta států, kam jsem neměl šanci se podívat, ale byl jsem v těch jako důležitých oblastech, když jsem tu knížku psal, tak jsem chtěl postihnout celou jako tu krizi té země. To znamená třeba ropný průmysl, který je dodnes v rozvalinách, tak je dobré se vydat do státu Culia k jezeru Maracaibo, kde tu ropu poprvé objevili už někde v roce 1914. Takže bylo dobré to vidět na vlastní oči. Ale určitě nebylo to úplně bezpečné. Já jsem samozřejmě vždycky jel s kamarády z Venezuely a dokonce na jeden výlet jsem si pronajmul člena Národní gardy vyloženě, aby vedle se mnou jel se samopalem, protože přece jenom to vnitrozemí do dneška ovládají nejrůznější bandy a mafiánské skupiny. A sice se nám může zdát, že Caracas se třeba trošku zvedá, ale dokud prostě Delcy Rodriguez a zvlášť tedy Donald Trump, který tvrdí, že teď Venezuela díky němu zažívá nejlepší časy v historii, což jenom na to dořeknu, je totální lež a nesmysl, tak by museli to vnitrozemí a pohraniční oblast Kolumbii úplně vyčistit od těch band, jinak ta země nikdy nebude celistvá, nikdy nebude prostě prosperovat.
1: No, nevím, jestli teď zrovna lákáme k cestám do Venezuely, ale určitě otvíráme zákulisí života v téhleté exotické pro nás zemi. A už jenom když teď se dívám na názvy těch kapitol tvé knížky o Venezuele, Rozklad ráje, tak z toho trošku takovéto napětí nebo někdy i nebezpečí lze vysledovat. Pašeráctví, zločinnost, státní teror, tma, hlad. No nevím, jestli bych se tam vypravoval. Ty jsi už to nakousl, že mluvíme o zemi, která v normálních podmínkách by musela dobře prosperovat. Takže byl jsi se podívat i na tenhle ten kov někde?
2: Zlato.
1: Zlato.
2: No byl jsem ve státu Bolívar, kde jsou ty zlaté a diamantové doly. Protože jsem jel do městečka Cayo, který byl proslulé pašeráctvím, nebo tedy spíše

0: takovými moderními zlatokopy. Já jsem říkal zlatokopové Nicolase Madura, protože do těch dolů vyhnala opravdu krize a snažili se o to najít nějakou hrudku zlata, aby ji potom mohli prodat za jídlo a léky.
1: Moderní v tom, že už neměli ty talíře na rýžování?
0: Moderní v tom, že to byli lidé, kteří o tom před nástupem Madura vůbec neuvažovali a do toho pralesa k těm nebezpečným komárům, protože tam lítají komáři, který vám třeba můžou způsobit rakovinu krve. A tihle lidé nevěděli vůbec nic, ani se nevzali moskytiéru. Tak tihle lidé se tam prostě vydali z čirého zoufalství. Takže to ani neuměli a nechali se tam zotročovat mafiánama nebo dokonce že jo, lidma od Madura, nějakýma samozvanýma generálama, kteří si tam vyhradili nějaký svůj pozemek, aby tam prostě tu zemi drancovali. Tak ten režim byl vlastně hlavně o tom, že tu zemi kontroloval, aby mohl drancovat ty neskutečné přírodní zdroje té Venezuely. Jenom chci říct tedy, že po druhé světové válce ta Venezuela byla čtvrtá nejbohatší země světa. A teďka patří k jedním z nejchudším. Ten sešu byl spektakulární.
1: Velký sešu. Hmm. Ty jsi nakousl moskytiéry a repelenty a podobně. Měl jsi to ve své výbavě, když jsi tam žil? Bavíme se o životě v tropech. Jak se žije Evropanovi, který potom z Evropy přesídlil do velkoměsta, hypervelkoměsta do New Yorku a najednou se ocitne v tropech?
0: No, já jsem měl tu kliku, že jsem tam měl s jedním parazitologem, který tam jezdil hodně často prostě z ústřední venezuelské univerzity, které se donedávna říkalo venezuelský Harvard. Ona teďka je tam dost špatně, protože jí Maduro nefinancoval, protože se bál samozřejmě nezávislého myšlení. Takže jsem tam měl s tímhle parazitologem, o kterém pak píšu v kapitole Nemoc. A ten samozřejmě mě poučil, no, takže i když já bych tam asi vyjel úplně stejně jako ty naivní zlatokupové, že jsem taky nevěděl, co se děje, tak když mi dal seznam věcí, které si musím vzít, tak jsem si říkal, aha, takže to bude nebezpečný asi, no. Takže díky němu jsem byl připravený.
1: Zažil jsi někdy situaci opravdu na hraně života? Ať už kvůli nějaké nemoci, anebo nebezpečí, o kterém jsme mluvili, přepadení, zvláštní situace, bezpečnosti.
0: No, já jsem tam měl dva okamžiky, kdy jsem se bál a v jednom okamžiku jsem si řekl, tak teď jsem to přehnal, už jsem překročil nějakou červenou linii a už se z toho nedostanu. Když jsme šli na demonstraci proti Madurovi, protože v roce 2017 Venezuelané protestovali v ulicích proti Nicolasi Madurovi režimu od dubna až do září, každý den chodili do těch ulic, ale tam je prostě mlátili, házeli po nich slzný plyn a stříleli po nich ozbrojené složky Nicolase Madura a já jsem na náměstí Altamira centru Caracasu v té východní části, která je spíš považovaná za baštu opozice, tak jsem tam přišel normálně na demonstraci, v jedné chvíli vyjelo asi nějakých 300 motorek, vždycky tam byli ti gardisté po dvou, jeden řídil a druhý z pušky střílel nás slepými, ale taky, jak jsem později zjistil, i normálními prostě náboji. A tam jsem v tuhle chvíli, když jsem se ocitl uprostřed, teď jsem nevěděl kam běžet, tak jsem si říkal, že už to nestihnu, protože ty motorky se přibližovaly hrozně rychle. No. Tak jsem z tohohle jsem vyvázl. A pak byla ještě jedna chvíle, kdy jsme se skovali na jednom parkovišti za takovým autem a přijela motorka s takzvanými kolektivos, což jsou polovojenské jednotky. On je v roce 1999 na obranu revoluce zřídil zakladatel té revoluce Hugo Chávez a ti měli, do dneška mají tu nejhorší pověst, protože to jsou normální grázlové kriminálníci, kterým ten režim rozdal zbraně a třeba jim řekl, ty si můžeš ovládat tuhle čtvrť, můžeš si tam dělat, co chceš, ale zajistíš mi, že tam nebude nikdy žádná protistátní rebelie nebo nějaký odpor. Takže tihle lidé pak rozhodovali vlastně o všem, třeba o rozvozu potravin, pitné vody, kdo bude mít elektřinu, kdo ne. A když se někdo samozřejmě nějak spříčil, tak ho zmlátili, zmučili nebo prostě zastřelili. No.
1: Říká Eduard Freisler, novinář, se kterým dnes cestujeme v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Trošku si mi připomněl některé destinace, kam jsem se pak už nechtěl moc vracet. Já se nepovažuji za novináře, který by rád cestoval, když jsme na cestách do míst, kde je hodně nebezpečno. Hmm. Takže třeba takový Afghánistán už jsem si pak opakovat moc nechtěl. Podobně to bylo s oblastí Čečenska při zpravodajování v Rusku. Je to součást toho tvého cestování často nebo vyhledával bys taková nebezpečná místa, nebo prostě to byla situace, že se tak vyvinula a když potom jedeš třeba do jiných míst, tak seš rád, že tam je klidněji.
0: No víš, jak funguje žurnalistika trochu. Samozřejmě, když je to nebezpečné a konfliktní, tak máš větší šanci vyloženě ten text Nebo to audio, nebo to video prodat, zvlášť...
1: No je to ten konflikt profese versus...
0: Je to tak, ale mě vždycky zajímají vlastně ti lidé, kteří jsou do toho vrženi a musí se s tím nějak vyrovnat. To znamená ti lidé, kteří nejsou nějak politicky aktivní, ale třeba se z nich ti aktivisté stanou, protože vidí to bezpráví a ten teror a chtějí se tomu nějak postavit a tyhle lidé mě fascinují, protože vlastně ti ukáží tu největší odvahu.
1: Má pravdu host dnešního pořadu Na cestách, protože na stránce 103 jeho knihy Venezuela rozklad ráje je příběh profesora, který se stal farmářem, aby se uživil. Vysokoškolský profesor, který měl za sebou 25 let praxe. Mě na těch tvých cestopisech Jsme na cestách baví to, že, a je to případ i té vítězné knihy cestopisu roku, Kubánské tango v rytmu blues, baví to, že ty země neukazuješ přes ty turistické destinace, anebo ta turistická místa, na které se často autoři obracejí, anebo z nich mají tu zkušenost, ale ty ukazuješ život těch zemí přes ty konkrétní lidi, jejich osudy. Tak vyberme nějaký zajímavý osud někoho z venezuelského venkova, který si vůbec neumím představit, a ukažme na něm, jak žije venezuelský venkovan.
0: Asi Juan Daniel, což byl takový farmář ze státu Guárico, které je pověstné výrobou mléčných a masných výrobků. Tam jsou pastviny, kam až oko dohlédne. A to byl člověk, který byl ještě před nástupem Madura poměrně majetný, měl opravdu velkou farmu a zaměstnával tam desítky lidí. A on v jedné chvíli se rozhodl, že nebude rozšiřovat výrobu, že nebude kupovat nové stroje, že nebude kupovat palivo, protože všechno bylo dražší, protože kdyby do toho investoval, tak by se o ty svoje lidi nemohl starat. A takže se rozhodl spíš se uskromnit, aby ty svoje pracovníky, kteří potom po něm ani nechtěli peníze, protože tam mě našla úplně do háje, prostě devalvovala, tak on je platil jídlem. Takže on investoval vlastně do toho, aby přežili. A sám čelil navíc únosům, protože znovu nějaké bandy unesly, aby z něj dostali peníze a žili si nějak asi líp. Takže tenhle ten člověk mě určitě natchnul. Pamatuju si v tom, že když mě poprvé přivítal, tak na mě mířil puškou, než jeden ten můj průvodce řekl, že tohle není žádný bandita, ale že jsem z České republiky, že jsem se přijel podívat na jeho farmu, a on říkal, teď se nikomu nedá věřit, takže já většinou teďka lidi vítám s puškou v ruce.
1: To je dobré přivítání. Ty jsi nakousl to jídlo, to by mě zajímalo, co ti potom nabízel tenhle ten člověk, ne z těch výrobků, které vyráběl třeba, ale z těch venezuelských specialit. A kdybych přijel do té Venezuely, co bych si měl dát jako typickou specialitu Venezuely?
0: Každodenně ti Venezuelci jedí arepas, což jsou takové ty pšeničné placky prakticky, jenom z nějakého pšeničného prášku nebo kukuřičného prášku s vodou. Já to nikdy neměl rád. Oni vždycky jsou nadšení, ale pro mě to bylo vždycky strašně suchý. Ale oni to vždycky rozříznou a dej do toho takový ten svůj polotvrdý slaný sýr nebo šunku, tak to se ještě dá, ale pak zjistíš, že v chudinských čtvrtích nebo na venkově jsou třeba děti jako svým způsobem dost vychrtlí, ale mají ty bříška, protože jedí jenom ty arepas a tak je to nafoukne. Ale kdybych jako měl být fajnšmekr, tak bych tě pozval na asado negro, což je takové pečené hovězí, oni ho nejdřív jakoby dusí v červeném víně s nějakými bylinkami a kořením a pak ho namáčejí do takové tmavé, pikantní, sladké omáčky, která se dělá z papelónu. A papelón je takový kus cukrové třtiny, kterou dělají prostě v takových opravdu pecích, které připomínají nějaké 17. století. Takže to maso má jako takovou pikantní nasládlou chuť a to je teda jízda. No.
1: Pojďme ale o té kulinařiny dál, to bychom si asi mohli povídat dlouho. Jak jsi se přepravoval v tak obrovské zemi? Ty jsi říkal, že by bylo, nebo že je fajn vidět Stolové hory z malého letadla. Já v takovýchhle zemích, kde není moc bezpečno, se vždycky trošku bojím sedat do takových věcí, které se vznášejí, nebo dopravních prostředků. Připadají mi třeba auta bezpečnější, i když i ta kvalita třeba těch autáků přes hory v Afghánistánu byla příšerná, když jsem zjistil, že řidič, který nás tam vozil, nám až když jsme ty hory přejeli, řekl, že mu nefungují brzdy, tak jsem byl rád, že jsem rád. Takže čím a na čem všem si jezdil v té Venezuele?
0: No asi na všechno, na co si vzpomeneš, ale já ti chápu, já jsem taky si v tom malém letadle nepřipadal úplně dobře, jenomže mě hnala touha za jedním příběhem, protože mi lidé vyprávěli, že v části toho amazonského pralesa bydlel takový plukovník, který tam měl takovou svoji trochu říši, protože tam hlídal nějaký zlatý důl. Takže jsem se za ním jako vydal letadlem a motorovým člunem a pak ještě nějakým meskově, bylo to strašně dlouhý a už jsem si myslel, že je to jenom fáma, ale nakonec jsme ho opravdu objevili, i když ten průvodce mi říkal, no on má vytetovanýho Cháveze a Madura a má vytetovaného hada kolem krku nějak v obětí těchto dvou, což nakonec nebyl, ale byla to teda neskutečná noc, kterou jsem s ním absolvoval. Hrali jsme spolu kulečník, popili jsme se a poslouchali jsme nějaký latinskoamerický, jsem Julio Iglesias, asi jsme snad poslouchali až do rána.
1: No tak já myslím, blázen. Že slyšíte od Eduarda Freislera, že má opravdu zážitky velice konkrétní a já jsem moc rád, že tímhletím způsobem můžeme nahlížet do vzdálené a daleké Venezuely. Ale podíváme se taky jinam, protože Eduard Freisler je, a já se to nebojím říct, tak trošku i dobrodruh, cestovatel a novinář.

0: Cestujeme na rozhlasových vlnách s Eduardem Freislerem, vítězem cestopisu roku. Mimochodem ta knížka, kterou tady připomínám, Venezuela, rozklad ráje, to je také knížka, která měla šanci na úspěch. Vlastně uspěla tím, že byla nominovaná na Magnesii literu v roce 2023, takže si myslím, že ty tvoje lidské příběhy, které v těch cestopisech jsou, lidi oslovují. Karibik je docela tvoje asi srdcová záležitost, ale asi nejde třeba srovnat Venezuela s Mexikem, nebo jde?
1: No, já jsem za stolik Mexiko neprojel, ale mám samozřejmě spoustu přátel a myslím, že ta pohraniční oblast teď není nic moc, to tam opravdu ovládají ty nejhorší drogové kartely, které teďka na planetě máme. Ale je to otázka, no já nechci porovnávat jedno utrpení nebo jeden teror s druhým, no každý je vlastně hrozný. No.
0: No a když se podíváme do Asie?
1: Asii jsem dost projel, protože já jsem mezi lety 2001 a 2002 žil rok na Tajvanu, kde jsem studoval čínštinu, ale taky jsem tam učil malé děti angličtinu na školách. Teď jsem si vydělal dost peněz a pak jsem projel velký kus té jihovýchodní Asie, Vietnam, Laos, Thajsko, Kambodža. Tam jsem strávil dost času, ale to mi bylo nějakých 27, takže tam jsem se toulal sám a měl jsem pocit, že se tam můžu toulat do nekonečna, protože jsem neměl žádné závazky prakticky.
0: A mentalita Asiatů a těch jihoameričanů?
1: No já nechci zabíhat do nějakých stereotypů. Samozřejmě ten jihoamerický životní styl je takový více jako otevřený a žhavější a ti lidé o vás opravdu hned jako pozvou domů nebo k vám domů přijdou bez zaklepání, protože když už jste kamarádi, tak jste bratři a sestry a nevím co. Takže najednou vstanete a máte v obýváku člověka, který prostě se tam dívá buď na vaší televizi, nebo si čte vaše noviny. Nebo... Ale tak to je prostě. No. Když docílíte téhle blízkosti, tak je to vlastně docela fajn, i když kolikrát stanete ve stavu, kdy byste nejradši byli samozřejmě sami a jediný, co chcete, tak je to kafe a ne nějakého zvědavého Kubánce nebo Venezolana nebo Kolumbijce.
0: Píšeš si deníky? Nebo jak vzpomínáš, když chystáš cestopis, jsme na cestách, jak vzpomínáš na ty zážitky i na ty detaily, kterými teď vlastně prošpikováváš nesmírně zajímavými to naše povídání, to naše rozhlasové cestování. Jak ten detail potom lovíš z paměti nebo máš opravdu poznámky?
1: No já jsem měl trošku takovou tvůrčí možná krizi při psaní toho kubánského tanga, protože jsem si říkal, tohle už bylo tak dávno, já už ta paměť hrozně klame prostě. Ale pak jsem ve sklepě našel svoje staré deníky, které jsem si psal v roce 2003-2006. Sice jsem sám neroznal ten svůj rukopis, ale našel jsem to a to mi strašlivě pomohlo a pak takovou druhou strategii, kterou volím. A já s některými Kubánci se znám opravdu 25 let a sleduju je dál a teď jsem tam narazil na jednoho, o kterém píši vlastně v nějaké druhé kapitole. Jmenuje se Adalberto, potkal jsem, když mu bylo nějakých 40, tak teď mu je 65. A tak jsme si volali a on mi některé ty věci vlastně připomněl a povídal o nějakých lidech nebo nějakých okolnostech, nebo mě pomáhá i třeba to, že zrovna mluvil o nějakém dni, kdy třeba byl hurikán nebo něco. A tohle se mi oživilo, nebo jsem prostě musel udělat čerstvé rozhovory, ale ty deníky mi teda zachránily kůži, no, protože bez nich bych to asi určitě nedal dohromady.
0: Říká dnešní host pořadu na cestách Eduard Freisler. No, to naše povídání je místy hodně dobrodružné, zajímavé, tak my se po další písničce asi vrátíme trošku do tvých mladších let, protože já jenom předznamenám, o čem si budeme povídat. Ty jsi tu mluvil o zápiscích, ale budou to i asi vzory, které vlastně se nám otiskují v té ceně, kterou si získal, cena Hanzelky a Zikmunda. Takže tady je kniha Hanzelka a Zikmund a my se k ním vrátíme zpátky hned po další skladbě.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Někdy mývám v pořadu Na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu, pocit, že ta hodinka je prostě málo, málo, málo. A ten pocit mám i dnes s Eduardem Freislerem, vítězem soutěže o cestopis roku 2025 ceny Zikmunda Hanzelky za kubánské tango v rytmu blues. My jsme tu Kubu vzali jenom tak letem světem, povídali jsme si víc o té Venezuele, což jsem moc rád. No a už nám toho času moc nezbyde, takže čím pro tebe jsou ti dva cestovatelé?
2: No, oni pro mě byli strašně dlouhou dobu ti jediní, kteří zažívali nějaký zajímavý dobrodružný život, protože jako dítě jsem se k ním samozřejmě dostal, nebo jsem o nich slyšel. A my jsme vždycky s mojí partou kluků měli pocit, že se na nejvýš možná dostaneme do NSR, že do západního Německa, a to bude, tak to je naše jediné dobrodružství. A najednou jsem zjistil, že existují nějací Čechoslováci, kteří jezdí do Jižní Ameriky, do Afriky a do opravdu nebezpečných, čarovných prostě krajin. Takže já jsem si říkal, takže přece jenom to jde, takže oni byli možná mojí první inspirací, že to opravdu jako ve mně něco zapálili, nějakou fantazii. A určitě jsem chtěl aspoň okopírovat pár jejich cest nebo jít trošku v jejich šlépějích. Takže oni, a to, že jsem tady získal cenu, která nese jejich jméno, je pro mě podsta určitě veliká.
1: Přečet si všechny jejich knížky?
2: To určitě ne, to určitě ne. Ale já si pamatuju, že třeba táta mi o nich vyprávěl, nebo strýc, jsem prostě v rodině někdo, a vždycky měl nějaký příběh, který oni vyprávěli, nebo natočili, nebo napsali, tak to bylo jedinkrát, kdy jsem tu rodinu poslouchal.
1: No, ty jsi rád poslouchal a pak jsi se dostal i do zahraniční redakce rozhlasu, takže vlastně jsi měl nakročeno i k něčemu, co jsem zažil já, podívat se s rádiem do světa, probouzet lidem fantazii tím, že jim ukážeme jiné země. Nakonec to na výjezd žádný nedopadlo, ale s tím světem si se i v té redakci potkával.
2: No, tak my jsme si na předávání řekli, že ty jsi byl pro mě tou další inspirací, trošku se stýká žurnalistik, což je pravda, protože jsi byl součástí týmu lidí, kteří dělali zápisník zahraničních zpravodajů, což pro mě byl asi ten nejhezčí program, který si pamatuju jak z dětství, tak raného mládí, a když jsem potom udělal pár dílů pro zápisník zahraničních zpravodajů, tak to byl jen takový ten splněný sen.
1: No, teď to možná pro posluchače vypadá, takže jsem si tě objednal do pořadu, aby si mi tady skládal poklony, tak to tak není. Eduard Freisler mě na předávání cen v Klementinu v zrcadlové kapli hodně zaskočil tímhletím přiznáním, že jsem byl jedním z buditelů jeho zájmu o novinařinu. Já jsem se mu tam tehdy omluvil, že možná by byl dobrým lékařem nebo inženýrem, protože ta novinařina dnes není až tak prestižní pro řadu lidí v této společnosti povoláním, ale na druhou stranu to potěší. Tvůj cestovatelský sen.
2: Kam bych ještě se chtěl vydat?
1: No, řekněme.
2: Těch zemí je milion. Teďka mi kamarád strašně vypráví o Botswaně, kde často natáčí. On je kameraman. A vůbec ta Afrika je pro mě pořád trošku zemí neznámou, a říká mi, někdy si třeba zajeď vlakem do hlavní města Tanzánie a podle toho vlaku vidíš zebry, žirafy a bůvoly, a že je to taková nádherná cesta. Taky mluví o Ománu třeba, kam se ale teďka asi nelze dostat kvůli válce s Íránem. Láká mě Japonsko, ono těch zemí je hrozně moc. Teď mám snad v létě navštívit Island, takže já myslím, že těch zemí mám spíš před sebou víc než míň, nebo doufám samozřejmě.
1: No, všechno jsou to země ne až tak úplně. Ten Oman je hodně frekventovaný, nebo byl do těch událostí, které se teď odehrály, ale ostatní ty země nejsou až tak těmi turisticky, řekněme, trošku nespisovně profláknutými destinacemi. To jenom dokládá to, čímž jsem tě nazval, doufám, že jsem tě neurazil, tak trošku dobrodruhem cestovatelským a novinářským. Takže už dopředu vím odpověď na otázku, turistika k moři a pláž a nic nedělání, anebo nějaká exotika, kde aspoň safari nebo něco takového. Kdyby si měl vybrat, Eduard Freisler?
2: No, já mám, když už jsem dlouho v nějakém rezortu, a samozřejmě jsem v nějakých rezortech byl, tak hned mám pupínky, no, já potřebuju někam vypadnout za tu závoru a vidět něco jiného a vejít k nějakým lidem a zjistit, jestli nahoru nemá nějaký velký příběh, který bych třeba mohl sepsat.
1: Lepší tečku nemůžu slyšet od Eduarda Freislera, protože ty životní lidské příběhy v jeho cestopisech ho přivedly až k vítězství o cenu Hanzelky a Zikmunda, cestopis roku 2025. Ještě jednou děkuji za zajímavé cestování a už se těším na to, až se potkáme na podzim na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Pro dnešek díky.
2: Já děkuju tobě a na ten podzim se těším moc.
1: No a s vámi, vážení posluchači, se opět příští pondělí mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu těší naslyšenou Petr Volda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Soud zamítl žalobu Lichtensteinu kvůli pozemkům na Orlicko-Ústecku. Chrudimský útulek hledá dobrovolníky, kteří by poskytli dočasný azyl kočkám. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu za prodej alkoholu nezletilým a zítra se ochladí. Bude zataženo až oblačno, místy déšť, přeháňky a teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne z Pardubic. Odvolací soud v Pardubicích dnes pravomocně zamítl žalobu příslušníků rodu Lichtensteinů o vyklizení a určení vlastnického práva k nemovitostem u Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Potvrdil tak rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Žalobci, dědici původního vlastníka, žijí v Lichtensteinském knížectví a domáhali se několika pozemků pod vodním tokem března a protipovodňovými opatřeními. Zástupci rodu ani žalovaných stran, kterým bylo povodí Moravy, Lesy České republiky a Státní pozemkový úřad, se dnešního vyhlášení rozhodnutí nezúčastnili. Soud ani neuvedl, proč se rozhodl žalobu zamítnout. Útulek v Chrudimi hledá dobrovolníky, kteří by poskytli přechodný domov kočkám. Kapacita zařízení je omezená a už několikrát muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších zvířat. Snaží se proto spustit systém dočasné péče. Podmínky popsala vedoucí chrudimského útulku Tereza Němcová.
2: Bude to spočívat v tom, že nám čistě jenom poskytnou domov dočasný těm kočičkám, veterinu, krmení, všechno budeme platit my, budeme vozit kočičku na veterinu, budeme zařizovat všechno. Jenom potřebujeme, aby byla možnost ty kočičky ubytovat jinde než v útulku.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Marketa Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku.
4: Sport.
0: Po čtvrté se mezi sebou ve finále nejvyšší basketbalové ligy mužů utkávají Pardubice a Nymburk. Východočeši včera v utkání o bod vyhráli a snížili stav série na 1-2 na zápasy. Dnes se začal hrát v 18 hodin znovu doma v Pardubicích na hřišti a po druhé čtvrtině vedeme 52-51.
4: Počasí.
0: A ještě pohled na počasí. Nadcházející noc v Pardubickém kraji bude s velkou oblačností zatažená až oblačná. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Noční teploty 17 až 14 stupňů, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové, podmínky dobré. Zítra deštivo, zataženo až oblačno, během dopoledne bude od západu na většině území déšť a přeháňky. Ojediněle se objeví i bouřky, večer budou srážky ustávat. Teploty zítra nižší než ty dnešní, 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr mírný, rozptylové, podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda autobusu u Bíšti a další nehoda v tuto chvíli v Ústí nad Orlicí v ulici Svatopluka Čechá, je to tam se zraněním.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne sis. Řekl jsi si.
2: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho, ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
2: Ten se pěkně lepí na zuby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší?

0: zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotaci?

0: budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

trawa zaczemknich. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, a nebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna, v noci bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie a Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas jim musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerád dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince Zen byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Mulčtajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali, jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já tam nepůjdu. Já prostě za tam, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový žádopeče štrudla a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozebíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohu.

0: ale oni s vladykou utekli až do těch 7 000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas si dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla, paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
0: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
0: Víte, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit a já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
0: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavač, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
0: No a na 3. stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
0: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
0: Že by prostě měli poškolit do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
0: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat a hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle. Mm. A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit.

0: to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet. Jasně. Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty
1: porty.
0: Když se to vždycky uspívalo, umluvilo. Hmm. Nechápu to.
1: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
0: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
0: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, že jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: Chodilo se do divadla, že jo?
0: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských, šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černohorním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: A v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní anděle. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo, že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já, no, že ano, no. To je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír, to je teď myslím to nejdůležitější a pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Moc krát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dohromady nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína a Bohumíně se to zase skládá všechno dohromady.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 91 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skaggs.

Heavy 40 Blues jako asfaltový blues z největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Meňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Mirek Indián Bartezal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rytíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jeho školébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
4: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
5: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
6: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obranný schopnost.
4: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
7: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
8: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
7: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
9: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
3: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
3: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. Stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
10: Divadlo pro vaše uši.
11: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný, zkrátka pan Boris Rezner.

0: řekl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Anderle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná
2: je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší. Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat. Co to je? No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: To bych si ani nepřál, teda pěkně.
4: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží, ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak, a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
4: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
3: To je pravda.
5: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
6: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví, A vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
7: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
3: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
7: No, tak... Já, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestihl představení. 8 let je dlouhá doba.
2: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, když jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
3: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle. Ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
8: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
2: Františku, pak to on musíš to pak připomenout. No, musíš
3: ale
2: to
3: na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když je, se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. A, ale v Liberci jsme hráli Sedm noci svatojánské, hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
2: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
9: Já jo. Nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy jo. Vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
3: Aby se neotvírali.
9: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
8: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
9: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
8: To je vlastně pravda,
9: nám
8: protože
9: kolegové z techniky vyvedli.
8: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
2: Zas vstoupí do té iluze.
8: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjérského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projekty.

ve vyněžnosti. Vždyť ani ne před třemi dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní Drenal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní Drenal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana Drenal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní Drenal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji, paní Drenal trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní Drenal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní Drenal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebrán.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Meriziho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Markíze da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovoru svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej uhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
9: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
9: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu, bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Jste se ptala na to, kde jsem a to?
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm.
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekli, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo, no neděje se to já asi říkám, často, to je pravda,
1: já
0: no.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedama, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to byste šťastný člověk.
0: Takže tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají ty žije úplně jinak.
0: Tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne, vlastně, přesně no. Tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: No, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska, já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijem si pivko a jsem spokojený, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně,
0: to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem teda myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, máte, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mhm.
1: A kluci kamenářský, ty to znají. Co. A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, já mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, ale to nechci zabruslovat.
0: Mm-hmm.
1: No, jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mm-hmm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit. Užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No
1: je,
0: je.
1: Všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře.
1: No, ježišmarja.
0: Tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No hlejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhu ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak nazerá se vlhko a to nemám rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se to nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Manžel Manholhonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Pro starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan chcete k řezníkovi nakoupit a ta, potom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, a když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: jo.
1: Takže potom přijdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velký balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby,
0: no to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říkala, že za chvilku tam nevejdu. a pak, že jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně a já je sleduju a mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mi taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík od toho, co jsem tam to krmení, že já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala i s tím mojím rybníku.
0: Tak to tak teda, je, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám
1: jo,
0: teda řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk je to taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem měla teda obočí rozbitý.
0: Je,
1: to
0: je,
1: jsem
0: je.
1: O ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, kteří. A je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měl. Šla jsem úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, odsprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
0: Ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Strašně ráda. Mm. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, určitě. Jdete pozorovat živé tvory i to zelený, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše.
1: Tak, že se mi potom večer dobře začíná spát, to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. Až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc pěkně.
0: Taky, krásný večer, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teďko moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu ano. Už ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je
1: no
0: pravda.
1: A pak ještě třetí věc,
0: no,
1: která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára, kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, tak nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Protože ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená s pěta s přírodou, s vodou a

0: prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
1: Tak to je dobře. Tak Miláda, no moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
0: Je to malé město, velké město prostě už dneska v dnešní
1: rozumím.
0: Době. Nepojala jeho. Jako
1: rozumím, rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
0: Takže Jituško, měj se krásně.
1: Napodobně, děkuju moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
0: Ano, děkuju.
1: Dobrou noc, děkuju taky.
0: A zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mi to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s tím měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je tady takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to nende, já už jsem všechno pověcil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolika vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo? Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mě krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: No, to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě tak si vždycky říkám, jak ta naša země je krásná, jo? Takže nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno, jako,
0: no,
1: jo.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku tratí spoustu peněz, tak dneska už to není nic levného, ale musím podpořit aj ty pořadatele a všechno, jo.
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo.
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak ujedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. To,
0: ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže takhle, prostě, já mám rád společnost, jako jo, to, některým lidem to vadí a že nemají rádi, no, maďáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, no.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to, a jo, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho,
0: jo.
1: To dokážu usnout všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny,
0: no
1: pak nechci. Ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
0: Tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuju, že jste v západě, Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem s vámi čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem s vámi čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: No, no.
1: A já když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafě si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle jí nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle jí nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, no, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba opadne, jednou to přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, tak, když tak. Jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: Když se vám líbí, tak tam si zastavíte, ano. A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen.
0: Možná se nám nějaký rybář ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no, jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas, ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se
1: moc
0: někdy
1: děkuju.
0: Uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Jo, mějte se taky. Hezky, hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila a všechno tak jako nás učil, brouky koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: Tak, to bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: Věřím. A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu. Takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není...
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě... A jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam... Nevím, asi
0: no, utekl, to se může stát asi, že takhle tak pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě aj ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, hřežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být furt v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: A prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně, jako taky s tou přírodou, vozenček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak
1: úplně...
0: Tak to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No
1: a
0: je.
1: Prostě tyhle. Úplně nádhera. A takovej prostě, když jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořady programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý, s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat, ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici. Po
0: zpátky
1: měsíci.
0: Z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece
1: určitě,
0: jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik.
0: No.
1: Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska, kde jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, a měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme. Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme, teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdeme, bude nás asi 6, s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc, tam to bych nesoustředil, že se pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou celou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na potlach, jestli víte, co to potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského osady.
0: Ano, ano.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapalí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na potlachu tramského osady zlomená Podkova. Bylo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel se vrátit do lázní, takže já jsem si měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů, tam krásná rozhledna. Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stránce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Radhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása. To,
1: ano, musí člověk šlapat, ale ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoce, kdy mlhá a podobně. A stačí, když vyjdete, jedete do vede s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i přijde do každému, ať to každý pozná. Protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom...
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže je to paráda.
0: Užívejte všem propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: hezky
0: chvilku jeden, pak zase další a moc přeju krásné dny.
1: V správný čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Krásně.
0: Taky.
1: Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců. Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let. Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let. Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Jo.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště. Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mm-hmm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu, ano, a život v přírodě a tak. To je
1: tak.
0: Takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to vzduše.
0: No to je dobře.
1: Měla paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance. A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu, samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale, abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání. Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio, skutečně.
0: Tak to máme radost
1: třeba,
0: tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal,
0: no.
1: Rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mít určitě. To bude mít určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně-letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince, ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda, pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
1: Tak proč ne, samozřejmě.
0: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem. Mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
1: Ano.
0: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
1: Ano.
0: Počkám si na hymnu, protože já si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ne, že bych to té posteli se válila celý den, ale...
1: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
0: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
1: Ano.
0: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
1: Dobře. No,
0: když se mi podaří.
1: Když se nepodaří, tak se usne později. Ano, přesně
0: no,
1: tak.
0: Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejvíce mi relaxuje.
1: Největší relax, ano. Dobře, Aničko, tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
0: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
1: Jo.
0: Já slyším, nedej se. To slyším, tak jestli má ta hrlička, ta samička jiný zvuk toho vábení, anebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
1: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrličkama a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
0: Ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl včera v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival. Mm-hmm. A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. Mm-hmm. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček, mm-hmm, a říká mi, babi,

0: My jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti.
1: Ano, ano, ano.
0: Na hřišti na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
1: že festival. Že to bude to samé pro vás.
0: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den jo. Pro babičky a pro dědečky.
1: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
0: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
1: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslavy, jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil.
0: Mm-hmm.
1: No tak, to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě, největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská.
0: Mm-hmm.
1: No a nemohl bych, no pardon, prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: V Brně, Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí, kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy, takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se to dám do přírodu,
0: ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a, a no také obývám stromy.
0: Jo, no jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je, je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím, rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfanělý úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No,
0: mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme,
0: no,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mhm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mhm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, a byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to
0: ano.
1: Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo to, já jsem si prostě sedl do toho kostela.
0: Uh-huh.
1: A nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Tak, klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě.
0: Uh-huh.
1: A pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu.
0: Uh-huh.
1: Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře. Že si tam najdete své místo klidu.
1: Jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No to je jedno, prostě v kostelích. No,
1: no to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle, ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli sklidnit.
1: Ať si sednou do kostela. Na půl hodiny.
0: Mm-hmm.
1: A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pámbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel.
0: Mhm.
1: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Mě to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No, a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: A doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme
1: dobrou.
0: Na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolik a mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu. Dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Před vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, a, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. Pán říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den, hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána, nebo?
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Ale vzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky. No a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě. A takovýhle role, tak...
2: To... takže oni vás přeřadili na...
3: Na
2: režii, ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby. Pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flét. No.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, nemám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
2: jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle bylo a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, by si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
3: Hezky, no.
2: Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohleto zas tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, Krvavýho bylo a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Už jsme tady,
3: my oba hrdinové neuvěřitelných příhod,
2: žáci Kopito a Mňou.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouku na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Copak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, neboť nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle

0: Dálci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
1: To je ona, Vražda v zeleném domku.
0: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
1: Tady ho máš, mě to sebere, protože to je brak a sám to hltá, že nevidí a neslyš.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já, můžeš mi to aspoň vypravovat?
1: Beze všeho.
0: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
1: Člověče, tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
2: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
1: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
2: A hele, to jsou věci.
1: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
2: Ty myslíš, že je zabil obě?
1: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
2: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
1: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
2: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
1: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
2: A když tam ty hroby budou?
1: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
2: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
0: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
1: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
2: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
1: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
2: Ale kdo?
1: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
2: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
1: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
2: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
1: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
0: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
1: A teď fofr do sklepa. Kdyby něco, tak pískni.
0: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
2: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic, akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
1: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
2: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo, nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
1: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
2: Ano.
1: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
2: Ten by jí mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
1: A Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně

0: připraveni k zásahu.
1: Motyčky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
0: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
2: Starý mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
1: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
0: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
2: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
0: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
1: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
2: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
0: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
2: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
0: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
2: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
0: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
1: No jo, ale co když...
2: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
0: Mazánek.
2: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
0: Zachraň se, kdo

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen na betešníků.

Pláčka žen a vetešníků, tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp, tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou.

jízdou stajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a tou je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hrmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám, vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí, a ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické dvanáctky. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.